0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrung. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, namídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

0: The greatest one has gone.
1: Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a pocta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tývtůnk.

Napsání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu, vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby, Sonny Bono, nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o dva roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechám pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine a Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine. Rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři. Kvapí pláž Japonesie, keď raz za sebou

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný single a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

To byly dvě ukázky ze dvou německých států. Původně východoněmecká zpěvačka Edith Kaus, uměleckým jménem Jenny Petra, zaspívala Tipi Tipi Tipso z repertoáru Kateriny Valente. A rodák z Minštetu Will Brandes přidal Rosen und Flieder, česky Růže a šeříky, což je původně hit Johnnyho Tillotsona Without You z roku 1961.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horkej den.
5: Ano, slunce, plášť.
6: Ochlaďte se.
5: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu Humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
0: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Umoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v letě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru
1: vidět. A nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, aha, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno s námým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři, u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem to cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, hrajeme. Ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam... Tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, počkej, já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co, nešli by na Gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi a jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompojená berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají? No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech a na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru. A když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá, víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku, horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce humoriády pochopím.
3: Dobře.
5: Ty židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si ho pamatuju, to jsem bylo dítě ještě.
5: No právě. No,
4: jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to
5: ten
4: jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, tyto pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím,
5: já
4: přidej.
5: Já mám rád, no. Ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabí, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samej problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme. A jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano,
5: ne,
4: výborně.
5: Ne, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pergolují 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se
4: až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Děkujeme krásne.
5: Děkujem.

0: děkovat i vaši paní Bouškovou.
1: Děkuji.
0: A hodně, hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
1: A dávám
0: Ačko, Pavle.
2: Ano, mám zapsáno. Děkujeme.
1: Díky.
2: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
3: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
4: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
3: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
4: No, dobře. Ale co pak?
3: No, pak se na to zvykne.
4: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
3: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
4: Feinberg, když je střízliv.
3: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
4: Feinberg, když je opilý.
3: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
4: Jak se jmenujete?
3: Jakob Abeles.
4: Odkud?
3: Z Tarnopole.
4: Vaše zaměstnání?
3: Vetešník.
4: A vyznání?
3: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž si pohladit třeba
2: bezpečný.
1: Koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky? Docela.
2: Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovi limonády.
2: Takže bych to viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený. Jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě. Malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečků.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem bejval, se chtěl naučit bejt, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: Janecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji.
2: Dobře, máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: ano,
3: dobře,
2: zapsat.
3: Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Ústí.
3: Dobrý den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
2: Zapsáno, mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory. Zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko, přijelo auto. Úplně. Když se daří,
3: tak se daří.
2: Míříme na Kameňák. Dobře, Ačko.
3: Super, tak
2: moc.
3: Jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou, samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: Jeho,
3: Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdraví,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc, nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Tak, takže jsme... Bčko, děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuji moc.
2: Je to taky. Mějte se hezky.
3: Do Zlína.
2: Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady
3: den.
10: Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to
3: zapsáno. Taky zdravíme, děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
12: Marounej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Uvažena nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě.
3: Mm-hmm.
2: Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to art protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku, tady opravdu jsem, vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak
3: Maria,
1: paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Ona měla učit to.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Je ona tak, nějak jako dlouho nejezdila, tak se, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře. Tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
4: Aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak no. Ještě,
5: ale... No jo.
6: To bych spíš čekala, že padl jsem ještě.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak taková, přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůžu.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si...
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no.
6: Tak
5: abych
6: pomíš.
5: Nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohle, toto je snad, aby radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to... Bez že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no,
5: to se
6: tak
5: nehodí.
6: To mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: To není opatrnost, to je pod sebe zákoví tohleto.
6: Seď a povídej. Co žena, děti, no rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty si vzpomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kdepak, žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: ještě budu přemýšlet,
6: to no, jsi vždycky to... přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku. Jako, přemýšlíš.
5: Já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím. No. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš? Ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co? Já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo to
6: nechal. Hele, nepovídej, bude knoflíky, sundej sako, já ti to přišlím.
5: Ne, ještě tak, to vůbec ne, přichází v úvahu. No, což se vrátí tvůj manžel.
6: Tak se vrátí manžel.
5: No, já tady musím nahat v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlap, no to nejde
6: úplně. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to pošlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sun. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: mi to říkaj, nebo strašně rozčili. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
5: To takhle ty mě dej ten kapat, Mašinko, prosím.
6: Počkej, pomeď, já se nehraju, připrav si za tím.
5: Já už tyhle mám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františko, já se něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: já
1: hraje.
3: Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Samozřejmě,
1: tak,
3: Bolka
1: zdraví
3: moc, mám ho rád. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hasiči v Olomouckém kraji včera večer vyjížděli kvůli bouřkám k více než 60 zásahům. Rybáři v Loštících v souvislosti s vedry zakázali lov. Hrad Bouzov je zatím letos nejnavštěvovanější středomoravskou památkou. Dnes má být nejprve převážně slunečno, později čekejte přibývání mraků, objeví se přehánky a bouřky. Teploty do 30, na jihu až do 35 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Středomoravští hasiči včera večer kvůli bouřkám vyjížděli k více než 60 zásahům, nejvíc na Šumpersku. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic anebo čerpali vodu ze zatopených sklepů, informoval mluvčí záchranářů Petr Běhal. V Šumperku s pomocí výškové techniky zabezpečovali střechu, kterou poškodil silný vítr. Provoz na železniční trati v úseku Velká Kraš Javorník ve Slezsku na Jesenicku večer omezil strom spadlý na koleje. Bez zdroje vody jsou kvůli vedrům rybníky v Loštících na Šumpersku. Potok, který je napájí, poprvé v historii vyschl. Ryby kvůli stojaté vodě a sinicím ohrožuje nedostatek kyslíku. Rybáři proto vodu provzdušňují a také v části revíru zakázali lov, potvrdil předseda tamní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný.
2: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovební. A ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
0: Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu, teď je v seznamu Ministerstva spravedlnosti něco málo přes 5 000. Podle komory soudních znalců je na vině zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce osob pak hromadně od znalectví odešly. Projevuje se to i na délce soudních řízení, protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie anebo sexuologie, připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: U komplikovaných a složitých věcí týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
0: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku znalců ví, chystá další úpravu zákona, která by s tím měla pomoci. Jak přesně, ale rezort nesdělil. Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je v tomto roce hrad Bouzov. Zamířilo na něj více než 55,5 tisíce osob. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 tisíc. Sport. Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5, do play-off tak nepostoupili, na turnaj skončí 5. anebo 6. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě nejprve polojasno až jasno, zejména na severu a západě území se teď ráno může udržovat zvětšená oblačnost s možností přeháněk anebo bouřky s intenzivním deštěm. Odpoledne a večer dojde k přibývání mraků a postupně se místy vytvoří přeháňky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr, který při bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním pracem je neprůjezná obec Štarnov na Olomoucku. Objížďka vede přes Moravskou Huzovou, Lužice a Šternberg. Omezení má trvat do konce tohoto týdne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Do Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 6. srpna a svátek má Oldřiška. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte opět vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a nachystány jsou písničky, které nestárnou. Jako první v této hodině bude zpívat Ivan Hlas a Ranka umí hula hop. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. 1000 let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cn.ch. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před 2 lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 6. srpna. Svátek má dnes Oldřiška. Vše nejlepší. Jsou 3 minuty po 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. No dnes sluníčko i bouřky, teplota do 25.

0: Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa.
2: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 17:30, dobré ráno. Od povodní na severu Olomouckého kraje uplynuly už skoro 2 roky. Některé školy na Jesenicku přesto ještě nejsou opravené. V České Vsi i Jeseníku se proto ani v příštím školním roce neobejdou bez náhradních modulárních škol. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Tak tady bylo zničené úplně všechno, protože je to blízko řeky, bylo tady, já nevím, skoro metr bahna.
2: Popisuje stav tělocvičny po povodních na základní škole v České Vsi nezávislý starosta Petr Mudra. Na její obnově se už ale v současné době pracuje.
1: Na stavbě byly vybourané podlahy a teďka je vlastně vybetonovaná základní vrstva.
2: Rekonstrukce tělocvičny vyjde přibližně na 10 milionů korun a dokončená by měla být v březnu příštího roku.

0: roku. Ve stejném termínu má skončit i obnova třetího pavilonu, která vyjde zhruba na 15 milionů korun, pokračuje Mudra.
1: Výsledný pavilon zase by měl být tak, jak ušlo vidět na druhém pavilonu, takže moderní škola. Samozřejmě předěláváme i vzduchotechniku, částečně předěláváme rozvody a hlavně takový i světelný komfort lepší pro ty děti.
0: Podle Mudry je opravená už zhruba polovina školy. Na opravu ještě čeká hlavní pavilon s odbornými učebnami a spojovacími chodbami. S obnovou po povodních pokračují také na základní škole v Jeseníku. Tam se pracuje na odborných učebnách v prvním patře, říká ředitel Dominik Liberda.
2: Teďka se aktuálně obnovuje učebna fyziky, chemie, obnovuje se tam vlastně učebna jazyků, obnovuje se tam učebna pro informatiku a robotiku, takže to horní patro budeme mít z části jako obnovené.
0: Oprava odborných učeben by měla být dokončená do začátku školního roku. Celé spodní patro školy ale na rekonstrukci teprve čeká. Její náklady přesáhnou 160 milionů korun, uvádí Liberda.
2: To spodní patro je v podstatě úplně jako nová stavba, která i bude podléhat stavebnímu povolení, protože se tam bude samozřejmě hodně věcí měnit. I to stravovací zařízení bude tam v podstatě nově řešeno, takže čekáme teď na předání finální projektové a prováděcí dokumentace. Na to konto hnedka by se měl teda na podzim, doufujeme, spustit výběr toho dodavatele.
0: Obě zařízení tak budou i nadále potřebovat využívat tzv. Modulární školy. V České vsi ale pro nájem a financování platí pouze do konce srpna, popisuje Mudra.
1: Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení Živlu 4.
0: V Jeseníku mají smlouvu do konce roku. Nicméně školu do té doby také opravit nestihnou, dodává Liberda.
2: Je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Provoz modulárních škol vyjde v průměru zhruba na 500 000 měsíčně. Vedení škol proto doufá, že si jejich financování podaří prodloužit. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal obec Zátor na Bruntálsku pokutou 100 000 korun, a to za chyby při zadávání zakázky na obnovu tří hřišť po povodni v roce 2024. Radnice práce zadala mimo zadávací řízení jako tři samostatné zakázky malého rozsahu. Podle antimonopolního úřadu šlo o nezákonné rozdělení veřejných zakázek. Pokuta je pravomocná, obec Zátor se proti ní neodvolala. Tuzemským maloobchodníkům se i letos v červnu dařilo. Tržby meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu příjmů nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se například lékárnám anebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou anebo sportovním a rekreačním zbožím. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 000 osob, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale také uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Organizace Spojených národů vyzývá k tomu, aby se nic podobného už neopakovalo. Pracovníci specializované firmy opravují několik desítek let staré jeviště v kulturním a společenském centru v Prostějově. Pódium ze smrkových prken kompletně vymění za palubky z olše. Ze sportu. Novým předsedou disciplinární komise hokejové Tip Sport Extraligy je Radim Byčánek. Bývalý obránce ve funkci nahradí trenéra prvoligové Jihlavy Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě nejprve slunečno, především na severu a západě území. Se teď ráno může udržovat zvětšená oblačnost s možností přeháněk anebo bouřky s intenzivním deštěm. Odpoledne a večer dojde k přibývání mraků a postupně se místy vytvoří přeháňky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v jeseníkách kolem 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor si dejte na dálnici D46 na trase Vyškov-Prostějov. Na 12. kilometru leží na vozovce sražená srna.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Od pradědu na Hanou. 3 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 6:15. Dobré ráno, už o 9:30 nás čeká pořad od pradědů na Hanou, žula, lesy, lomy a romantická, i když drsná krajina. To všechno patří k Rychlebským horám už od nepaměti. Vydejte se dnes spolu s námi nad Vápenou, kde se tyčí Žulový vrch a na jeho vrcholu i úbočí najdeme mnoho zajímavých míst. Mirek Kobza nám například přiblíží, který lom v Rychlebských horách je nejvýše položený a čím je úžasný. No, už o 9:30. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 6. srpna, svátek má Oldřiška, vše nejlepší a za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. No dnes sluníčko, přeháňky i bouřky a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 21,4 stupně Celsia, malá oblačnost, vlhkost 66%. Včera u nás odpoledne bylo 40 stupňů, napsal Miroslav. V Mohelnici máme dnes po ránu 19 stupňů, polojasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Bohdíkov, polojasno, bezvětří, 20 stupňů Celsia, píše Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba ji odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: mořem.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Dozvíte se například i to, proč se po narození dcery už nevrátila do folkové kapely Žalman a spol.
2: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s nezmary.
1: Celý rozhovor s Pavlínou Jíšovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Dělníci opraví v Úsově na Šumpersku smuteční síň. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Lázně v Karlově Studánce nově nabídnou rašlinové zápaly i samoplátcům. Dělníci opraví v Úsově na Šumpersku smuteční síň. Dnes má být zpočátku převážně polojasno, postupně ale až zamračeno, objeví se přáňky a bouřky. Teploty do 30, na jihu až do 35 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíce žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dříve. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun. Říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
3: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori anebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Horské lázně Karlova Studánka v Jeseníkách dokončili letošní těžbu vlastní léčebné rašeliny z přibližně 30 tisíc let starého ložiska. Jde o jediné ověřené ložisko přírodní léčivé rašeliny pro lázeňskou péči na Moravě a ve Slezsku, kterou lázně využívají při léčbě zejména artróz a dalších chronických potíží pohybového aparátu. Přímé rašlinové zábaly budou nově dostupné také samoplátcům, potvrdila ředitelka státního podniku Irena Vašicová.
5: Neměl by být rozdíl mezi tím, kdo tu lázeňskou péči hradí, jestli jsou to zdravotní pojišťovny, anebo jestli jsou to samoplátci, kteří chtějí investovat do svého zdraví. Takže jsme se rozhodli, že od 1.9. rašlinové zábaly budou moci využívat všichni.
3: Obecní úřad v Úsově na Šumpersku nechá opravit tamní smuteční síň. Budova je ve špatném technickém stavu. Investice bude zahrnovat obnovu střechy, oken, ale také instalaci klimatizace. Práce by měly být hotové na podzim, upřesnil nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík.
6: Tím, že vlastně ta smuteční síň je z jižní strany dost prosklená, tak v letních měsících je skutečně v té smuteční síni velké teplo a lidé vlastně, kteří se tam nebo na poslední rozloučení by měli mít nějaký příjemný mikroklima. Původně jsme počítali s investicí někde kolem 1,5 milionu korun, teď se dostáváme zhruba na polovinu.
3: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moci zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Sport. Fotbalistky pražské Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace Ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s Brøndby Kodaň o třetí příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru.
1: Počasí.
3: Teď ráno bude na střední Moravě většinou polojasno, především na severu a západě území se vyskytne více oblačnosti a lokálně přehánky nebo i bouřky s intenzivním deštěm. Během dne čekáme postupně až zamračeno a později se opět místy přidají přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Uzavřená je silnice mezi olomouckou místní částí Chválkovice a obcí Samotišky. Je to kvůli stavebním pracem na selském náměstí. Objížďka vede přes Olomouc, Týneček a Tovéř.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Někteří z nás míří na dovolenou, jiní se z ní v těchto dnech vrací. Také když přijdete po dovolené do práce, máte takový ten pohled, co jsem tady kdysi dělal. No, přeji příjemné a usměvavé návraty. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o cestě olomoucké opery do Vídně. A hrajeme písničky, které nestárnou právě teď. Dej mi víc své lásky a skupina Olympik. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Soubory opery Olomouckého divadla vyrazil během letních prázdnin roku 1926 do Vídně. S jakým repertoárem a kam přesně, zajímalo Ditu Wojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Olomoucká opera měla hostovat ve vídeňském Karl Teatru. Tamní česká menšina měla stále v dobré paměti olomoucký operní zájezd z roku 1924, který zaznamenal největší úspěch na poli kulturní menšinové činnosti. A bylo jisté, že i aktuální zájezd se k němu čestně přiřadí. Repertoár zástupci souboru vybírali velmi pečlivě a sáhli hlavně pro česká díla. Bedřich Smetana byl zastoupen svou prodanou nevěstou, která se měla stát zahajovacím představením. Dále měly být uvedeny Hubička a Dalibor. Antonín Dvořák byl zastoupen svým Jakobínem, nově nastudovanou lyrickou operou Ruselka a operou Čert a Káča. Diváci se mohli těšit i na Leoše Janáčka a jeho nejúspěšnější dílo Její pastorkyně. Autor dokonce přislíbil, že se provedení osobně zúčastní. Z děl Fibichových pak měla být provedena Šárka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má dnes Oldřiška. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu mlhy na výšinách, jistá voda, když v nížinách to pohoda. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, Postřelmov 19,5 stupně. Chystáme se vytrhat plevel na zahrádce v Rajčatech, píše Martin. Rapotín 18 stupňů, včera nám kroupy zničily papriky, postižovala si je Radka, tak to je mi líto, tolik práce a pak stačí kroupy a je po úrodě, no to znám. Olomouc, Chomoutov, 21 stupňů, polojasno, píše Milena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zóna na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zóna na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Boží mlejny melou zpívala Eva Farná, hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá Pavel Bobek. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 6:30, dobré ráno. Užíváme si další letní den, je 6. srpna, léto, to je doba koupání, zmrzlin, výletů, dovolených. Co máte na létu nejraději? Jakou letní radovánku byste letos ještě chtěli stihnout? Nebo už se těšíte na školu a podzim? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Show.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Několik tisíc učňů z 50 učebních a maturitních oborů v Olomouckém kraji dostane od nadcházejícího školního roku vyšší stipendia. Zdejší hejtmanství jim kapesné zvýší měsíčně o 100 korun. Stane se tak poprvé po 16 letech, kdy kraj tato stipendia zavedl. Úřad nadcházející školní rok vyčlenil pro tento účel 13,5 milionu korun. Cílem zavedení stipendií bylo přilákat mladé lidi k oborům, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2 procentního bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat statistického úřadu. Nejvíc meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Policie začala prověřovat nedávnou dopravní nehodu poslance motoristů Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Ke kolizi došlo v polovině července v křižovatce v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. V případu policisté zatím nikoho neobvinili. Turek dočasně rezignoval na post zmocněnce. Vedení prostějovské radnice hledá vánoční strom, který během letošního adventu ozdobí Masarykovo náměstí. Měl by to být nejlépe rovně rostlý smrk s větvemi rozloženými do všech stran. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Ze sportu. České tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou, Plíšková podlehla Rusce Andrejevové. Počasí. Teď ráno bude na střední Moravě většinou polojasno, především na severu a západě území se vyskytne více oblačnosti a lokálně přehánky anebo i bouřky s intenzivním deštěm. Během dne čekáme postupně až zataženo a později se opět místy přidají přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrní buďte před kostelcem na Hané na Prostějovsku ve směru od Hluchova. Na vozovce tam leží sražený srnec.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vydáme za farmáři z Dolan, kteří letos vyměnili řepku za konopí seté a další plodiny. Dobré ráno, přeje Vítek Šoukal, 3 minuty po 6:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Farmáři z Dolan u Olomouce letos vyměnili řepku za konopí seté, mák, vikev, hrách, ostropestřec nebo námelové žito. Chtějí na polích používat méně chemie a pěstovat rostliny, které půdu obohatí, mají protierozní účinky a jsou taky ekonomicky výhodné. Asi největší pozornost budí 150 hektarů s technickým konopím.
1: Aktuálně je ta rostlina konopí v zeleným semínku a budeme vyčkávat na to, až prostě to semínko jakoby dojde do nějaké té zralosti.
2: Říká Jan Nerušil z Hanácké zemědělské. Teď je vysoké zhruba tak jako my, kolem 170 cm tady ty rostlinky. Ještě to povyroste?
1: Velikost ta už je teďka konečná. Předpoklad té sklízně je někdy druhá polovina srpna, začátek září.
2: Na vedlejších polích už sklidili námelové žito i uzimý mák, různé typy hra. Vykve, na sklizen čeká i ostropestřec mariánský. Klasická řepka letos chybí, vysvětluje mi agronom Jan Nerušil.
1: Řepka je poměrně náročná jak ekonomicky, tak na pěstování. Má poměrně mnoho škůdců, takže v letošním roce i pro příští rok počítáme s tím, že řepku v osevním sledu nemáme.
2: Ano, když se právě díváme tady na to pole před námi, tak opravdu to je rostlinka vedle rostlinky, tam plevel nemá šanci.
1: Dokáže si to velice rychle zatáhnout a zvládáme to dělat prostě bez použití přípravku na ochranu rostlin.
2: Zrovna tady kolem nás s polem proběhla srnka. Ta si taky pochutná třeba na konopí.
1: No určitě, a má tam kryt.
2: Zemědělci v Dolanech pěstují technické konopí na 150 hektarech. O vyčištěné a usušené semínko už mají zájemce za zahraničí. Část si ale nechají pro své dva obří mobilní kurníky, které jsou nedaleko od nás.
1: Snažíme se o to, aby směs, kterou slepicím dáváme, aby byla složená tady z našich komponent, které si tady vypěstujeme. Takže je to konopné semínko, hra, pšenice, slunečnice.
2: Technické konopí nemá vysoké omamné účinky vzhledem k nízkému obsahu psychoaktivních látek. Pro pěstitele přesto platí přísné regule. Mají ohlašovací povinnost na ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, pokračuje mluvčí Petra Hrabčáková.
3: Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
2: Loni v červenci ústav evidoval v Česku 16 pěstitelů technického konopí na výměře 124 hektarů. Letos už 38 zemědělců pěstuje konopí seté na 628 hektarech. Vývoj tak podle rostlinolékařů ukazuje na rostoucí zájem o tuto plodinu mezi zemědělci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Teďka ještě ráno čekáme polojasno až oblačno, zejména na severu a západě kraje se budou lokálně vyskytovat přeháníky nebo i bouřky. Během dne postupně bude oblačnosti přibývat a později se také opět přidají lokální přeháníky nebo bouřky i jinde. Maximální denní teploty dnes budou od 27 do 30 stupňů, na jihu může být ještě až 35 stupňů, na horách ty maximální teploty budou kolem 24 stupňů Celsia a vítr bude slabý, postupně mírný, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme oblačno až zataženo s četnými přeháníkami nebo bouřkami, které mohou být i silnější. K ránu potom budou srážky slábnout a také bude částečně ubývat oblačnosti. Minimální noční teploty budou od 20 do 16 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který bude opět v bouřkách přechodně zesilovat. Zítra by mělo být ráno ještě se zvětšenou oblačností, lokálně s doznívajícím deštěm, od západu ale budou srážky postupně ustávat a také bude ubývat oblačnost. Maximální teploty už budou výrazně nižší než ty dnešní, to znamená 22 až 28 stupňů, na horách to bude od 16 do 20 stupňů a vítr bude mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu a odpoledne bude postupně slábnout.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní Rostvíčka a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní Rostvíčky. Cvik cvičíme v leže na zádech s pedlahvemi. Hlava je v prodloužení strupem, kolena pokrčená, chodidla na zemi. Lokty mírně pokrčené, paže před hrudníkem, dlaněmi k sobě, drží lahve. S nádechem rozpažíme ruce až k zemi. S výdechem vrátíme zpět před hrudník. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Středomoravští hasiči včera večer kvůli bouřkám vyjížděli k více než 60 zásahům, nejvíc na Šumpersku. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Hasiči v Olomouckém kraji včera večer vyjížděli kvůli bouřkám k více než 60 zásahům. Šanci na peníze z participativního rozpočtu Přerova má 12 projektů. Čeští hokejisté do 18 let na Hlinka Grecky Cupu medaily nezískají. Dnes má být převážně polojasno, postupně ale již zataženo, objeví se přehánky a bouřky. Teploty do 30, na jihu až do 35 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Středomoravští hasiči včera večer kvůli bouřkám vyjížděli k více než 60 zásahům, nejvíc na Šumpersku. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic anebo čerpali vodu ze zatopených sklepů, informoval mluvčí záchranářů Petr Běhal. V Šumperku s pomocí výškové techniky zabezpečovali střechu, kterou poškodil silný vítr. Provoz na železniční trati v úseku Velká Kraž Javorník ve Slezsku na Jesenicku večer omezil strom spadlý na koleje. Bouřky i vysoké teploty budou v tuzemsku pokračovat ještě i dnes. Týká se to také Olomouckého kraje, říká Štefan Hančák z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné, ale ty bouřky a přehánky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
4: V Mikulovicích na Jesenicku pokračují opravy silnic, které poškodily předloňské záplavy. S komplikacemi řidiči musí počítat například v ulici Na Bukovci. Dělníci tam dnes začínají s druhou etapou rekonstrukce. Úsek by měl být hotový do konce srpna, vyplývá to z informací na webu obce. Do veřejného hlasování o rozdělení peněz z participativního rozpočtu Přerova postoupilo 12 návrhů. Rozhodla o tom komise města. Dohromady se ucházelo o podporu 28 projektů, uvedla Anna Vojselová z kanceláře primátora.
6: Přerované přišly například s nápady na obnovu dětských, dopravních i sportovních hřišť, úpravy zastávek městské hromadné dopravy, nové odpočinkové zóny, výsadbu zeleně nebo obnovu soch či umístění umělecké plastiky.
4: Hlasování o rozdělení peněz z přerovského participativního rozpočtu začne v září a potrvá měsíc. Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knižáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knižák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knižákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knižák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 680 let zemřel na konci minulého měsíce. Sport. Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5, do play-off tak nepostoupili. Na turnaji skončí 5. anebo 6.
3: Počasí.
4: Teď ráno bude na střední Moravě většinou polojasno, především na severu a západě území se vyskytne více oblačnosti a lokálně přehánky anebo i bouřky s intenzivním deštěm. Během dne čekáme postupně až zamračeno a později se opět místy přidají přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24. Slabý, postupně mírný severozápadní vítr při bouřkách zesílí.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli stavebním pracem se nedostanete do Horky nad Moravou ve směru od Olomouce, Řepčína a Křelova. Objížďka vede přes Křelov a Skrbeň.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Víkend se pomalu blíží, jestli se vám o to víc oči klíží. Vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet. Uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu. Jakou letní radovánku byste letos ještě chtěli stihnout a čím vám vyhovuje léto? I o tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33. 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli uslyšíte vaše další vzkazy a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Robert Křesťan a právě teď bude zpívat Xindl X. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, užíváme si další letní den. Je 6. srpna. Jakou letní radovánku byste letos ještě chtěli stihnout? Nebo už se spíš těšíte na školu a podzim? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Na léto mě nejvíc těší, že nemusíme topit, ale nečekala jsem, že letos pořídíme klimatizaci a budeme chladit. Tedy ani v létě neušetříme za domácnost, napsala Eva z Bludova. Oceňuji, že je ráno dřív a světlo jak v zimě, ale už to není to, co v červnu. Vstávám v 5 a už je opět tma, ale pořád lepší než ranní tma do 7 jako v zimě, napsal Eda z Hranic. Je super, že se nemusí prát tolik věcí v létě. Žádné mikiny, jen trička, kraťasy. Petra z Olomouce. Plno výletů a společných chvil s dětmi a přáteli chci ještě stihnout v srpnu, napsala Zuzana z Chomoutova. No ať nám léto přináší radost. Držím palce a těším se na vaše další vzkazy, které uslyšíte ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je tady čtvrtek 6. srpna, svátek má Oldřiška a je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. No dnes se sluníčko, přehánky i bouřky, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 20 stupňů, po včerejším zataženém večeru a bouřce nespadla ani kapka, tak budu opět zalévat. Půjdu do obchodu a na oběd budu dělat cuketu v trojobalu s bramborem, ať se vše vydaří. Po včerejší bouřce je v Žárové polejasno, 19 stupňů, vlhkost vzduchu 85%, píše Tonda a zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 21 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Už v úterý čeká hokejisty Olomouce první přípravný zápas, do něj ještě zřejmě nezasáhne jedna z

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy má pro nás Radim Šváb.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal obec Zátor na Bruntálsku pokutou 100 000 korun, a to za chyby při zadávání zakázky na obnovu tří hřišť po povodní v roce 2024. Radnice práce zadala mimo zadávací řízení jako tři samostatné zakázky malého rozsahu. Podle antimonopolního úřadu šlo o nezákonné rozdělení veřejných zakázek. Pokuta je pravomocná, obec Zátor se proti ní neodvolala. Česká národní banka bude odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle komentářů členů bankovní rady by mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje také geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je v tomto roce hrad Bouzov. Zamířilo na něj více než 55,5 tisíce osob. Následují zámek Velké Losiny a hrad Šternberg. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 000. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 000 osob, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale také uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Organizace Spojených národů vyzývá k tomu, aby se nic podobného už neopakovalo. Ze sportu. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Infantino vyvolal tímto návrhem minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti. Počasí. Teď ráno bude na střední Moravě většinou polojasno, především na severu a západě území se vyskytne více oblačnosti a lokálně přehánky anebo i bouřky s intenzivním deštěm. Během dne čekáme postupně až zataženo a později se opět místy přidají přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor si dejte na dálnici D46 na trase Olomouc-Prostějov. Na 27,5 kilometru blokuje pravý pruh porouchaný jeřáb.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na Jesenicku stále nejsou hotové opravy všech základních škol, které poničila předloni v září povodeň. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 3 minuty po 7:30.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Od povodní na severu Olomouckého kraje uplynuly už skoro 2 roky. Některé školy na Jesenicku přesto ještě nejsou opravené. V České vsi i Jeseníku se proto ani v příštím školním roce neobejdou bez náhradních modulárních škol. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Tak tady bylo zničené úplně všechno, protože je to blízko řeky. Bylo tady, já nevím, skoro metr bahna.
2: Popisuje stav tělocvičny po povodních na základní škole v České vsi nezávislý starosta Petr Mudra. Na její obnově se už ale v současné době pracuje.
1: Na stavbě byly vybourané podlahy a teďka je vlastně vybetonovaná základní vrstva.
2: Rekonstrukce tělocvičny vyjde přibližně na 10 milionů korun a dokončená by měla být v březnu příštího roku. Ve stejném termínu má skončit i obnova 3. pavilonu, která vyjde zhruba na 15 milionů korun, pokračuje Mudra.
1: Výsledný pavilon zase by měl být tak, jak ušlo vidět na 2. pavilonu, takže moderní škola. Samozřejmě předěláváme i vzduchotechniku, částečně předěláváme rozvody a hlavně takový i světelný komfort lepší pro ty děti.
2: Podle Mudry je opravená už zhruba polovina školy. Na opravu ještě čeká hlavní pavilon s odbornými učebnami a spojovacími chodbami. S obnovou po povodních pokračují také na základní škole v Jeseníku. Tam se pracuje na odborných učebnách v 1. patře, říká ředitel Dominik Liberda.
3: Teďka se aktuálně obnovuje učebna fyziky, chemie, obnovuje se tam vlastně učebna jazyků, obnovuje se tam učebna pro informatiku a robotiku, takže to horní patro budeme mít z části jako obnovené.
2: Oprava odborných učeben by měla být dokončená do začátku školního roku. Celé spodní patro školy ale na rekonstrukci teprve čeká. Její náklady přesáhnou 160 milionů korun, uvádí Liberda.
3: Spodní patro je v podstatě úplně jako nová stavba, která i bude podléhat stavebnímu povolení, protože se tam bude samozřejmě hodně věcí měnit. I to stravovací zařízení bude tam v podstatě nově řešeno, takže čekáme teď na předání finální projektové a prováděcí dokumentace a na to konto hnedka by se měl teda na podzim, doufujeme, spustit výběr toho dodavatele.
2: Obě zařízení tak budou i nadále potřebovat využívat takzvané modulární školy. V České vsi jim ale pronájem a financování platí pouze do konce srpna, popisuje Mudra.
1: Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení Živlu 4.
2: V Jeseníku mají smlouvu do konce roku. Nicméně školu do té doby také opravit nestihnou, dodává Liberda.
3: Je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
2: Provoz modulárních škol vyjde v průměru zhruba na 500 000 měsíčně. Vedení škol proto doufá, že si jejich financování podaří prodloužit. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 6. srpna, svátek má Oldřiška a je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky, teplota maximálně do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné. Dnešní ráno je příjemné, teploměr ukazuje 22 stupňů, je polojasno, vítří zatím jen mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vysoká 98%. Vypadá to, že nám zde opět sprchne, píše Honza. Lukáš z Přerova naměřil 23 stupňů, zdraví z práce a hranice 22 stupňů polojasno. To je vzkaz od Ivety.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba je odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, užíváme si další letní den, je 6. srpna. Jakou letní radovánku byste letos ještě chtěli stihnout? Nebo už se těšíte na školu a podzim? No o tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Na létu mám ráda, že je dlouho šero a můžu pracovat na zahradě. Na podzim se těším na krásné zbarvené listí, na sklizeň zeleniny a doufám, že něco poroste v lese, napsala Zdena z Holubic. Jarda z Prostějova. Co bych chtěl ještě stihnout? Teď vyjíždíme do Řecka na 97 let starém motocyklu. No proč ne? Pak ještě z lázní do lázní, taky slušná šterka. Pro 70 let staré autíčko a pak někam do lesního nebo horského penzionku a nechat se opečovávat se vším všudy. No řekněte, není toho pro nespokojené aktivní důchodce, za které se pokládáme už dost. Slušný den přeje Jarda z Prostějova. Všechno si užijte, hlavně ve zdraví. Zatím počasí grilluje hlavně nás, ale do konce prázdnin chceme udělat velkou rodinnou grilovačku, píše Jindra z Mohelnice. Léto je skvělé v tom, že nemusím vařit. Někdy nám stačí na oběd meloun nebo jiné výpěstky ze zahrádky, píše Ivana z Prostějova, která dnes chystá rajčatový salát a k němu budou domácí rohlíky. Tak ať nám léto přináší radost a stihneme vše, co chceme. Držím palce.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Teplotní rekord pro Moravu padl už třetí den po sobě. V pátek se mírně ochladí. Více o tom už ve zprávách v celou.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Český stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Úředníci v Šumperku přijali přes 100 kandidátek pro podzimní komunální volby ve městě a okolí. Vrbno pod Pradědem dokončilo nový lesní chodník. Dnes má být zpočátku převážně polojasno, postupně ale až zataženo, objeví se přehánky a bouřky. Teploty do 30, na jihu ale až do 35 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Včera třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ve středu naměřili ve Strážnici na Hodonínsku rovných 41 stupňů Celsia. Maxima pro 5. srpen ale překonalo více než 60% stanic. Horko bude v Česku ještě během dneška. Zítra už by ale teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Náš stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 osob.
2: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
3: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Celkem 9 kandidátních listin přijali úředníci Šumperské radnice pro podzimní volby do zastupitelstva města. Do 10. srpna jednotlivé strany, hnutí či koalice mohou své kandidátní listiny doplňovat anebo upravovat. Další podrobnosti dodává mluvčí úřadu Jana Kaněvová.
4: Město Šumperk funguje jako obec s rozšířenou působností. Pracovníci Šumperského městského úřadu tak pro podzimní volby do zastupitelstev aktuálně evidují 107 podaných kandidátních listin ze Šumperku a okolí. Na samotné město Šumperk pak připadá 9 podaných kandidátek.
1: Radnice ve Vrbně pod Pradědem v Jeseníkách dokončila nový lesní chodník podél řeky Opavy. Trasa částečně kopíruje naučnou stezku Cesta kolem vody, kterou zničila povodeň v roce 2024. Komunikace začíná u vlakové zastávky a navazuje na asfaltovou cyklostezku podél hlavní silnice vedoucí z Vrbna do Karlovic, říká nezávislá místostarostka Iveta Pešatová.
5: Došlo ke zpevnění a zhutnění stezky podél řeky Opavy až k bývalým rybníkům, kde jsme se vlastně napojili na zbytek herního území, kde byly prvky jako ve Verčí dráha a podobně, takže jsme to chtěli propojit ještě zpátky do Vrbna kolem té řeky.
0: Počasí.
1: Teď ráno bude na střední Moravě většinou polojasno, především na severu a západě území se vyskytne více oblačnosti a lokálně přehánky anebo i bouřky s intenzivním deštěm. Během dne čekáme postupně až zamračeno a později se opět místy přidají přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se na 287. a půltém kilometru srazila 2 osobní vozidla. S opatrností projedete. Na dálnici D46 na trase Olomouc Prostějov na 27. a půltém kilometru blokuje pravý pruh porouchaný jeřáb. A na hlavním průjezdu obcí Příkazy na Olomoucku policie vyšetřuje pád cyklisty. I zde si dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Někteří z nás míří na dovolenou, jiní se z ní vrací. Myslím, že návrat do práce by měl být podobný, jako když dítě začíná chodit do školky. Dneska na hodinu, zítra na dvě a když budeme plakat, tak nás pošlou domů. No, dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce. Jak to ale bylo dřív? Na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo zaměří za chvíli Martin Písařík. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Muk. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce. Jak to ale bylo dřív? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrté na 9, dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má dnes Oldřiška.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu mlhy na výšinách, jistá voda, když v nížinách to pohoda. Dnes sluníčko, přehánky, bouřky, teplota maximálně do 35 stupňů. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také posíláte vzkazy na náš Facebook. Děkuji. Lipová Lázně, 21 stupňů, tolik naměřila Lída, která se chystá na nákup a na oběd bude vařit zeleninovou polévku. Tak ať se vydaří. Sobotín 20 stupňů, slunečno, vzkaz od Přemka. Šumvald 23 stupňů. Dnes budu zavařovat asi poslední naše okurky, píše Jana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Znáš mě?

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Farmáři z Dolan u Olomouce letos vyměnili řepku za konopí seté, mák, vykev, hrách, ostropestřec nebo námelové žito. Chtějí na polích používat méně chemie a pěstovat rostliny, které půdu obohatí, mají protierozní účinky a jsou také ekonomicky výhodné. Asi největší pozornost budí 150 hektarů s technickým konopím.
1: Aktuálně je ta rostlina konopí v zeleným semínku a budeme vyčkávat na to, až prostě to semínko jakoby

0: poměrně náročná jako ekonomicky, tak na pěstování, má poměrně mnoho škůdců, takže v letošním roce i pro příští rok počítáme s tím, že řepku v osevním sledu nemáme.
1: Ano, když se právě díváme tady na to pole před námi, tak opravdu to je rostlinka vedle rostlinky, tam plevel nemá šanci.
0: Dokáže si to velice rychle zatáhnout a zvládáme to dělat prostě bez použití přípravku na ochranu rostlin.
1: Zrovna tady kolem nás s polem proběhla srnka. Ta si taky pochutná třeba na konopí.
0: No určitě, a má tam kryt.
1: Zemědělci v Dolanech pěstují technické konopí na 150 hektarech. O vyčištěné a usušené semínko už mají zájemce ze zahraničí. Část si ale nechají pro své dva obří mobilní kurníky, které jsou nedaleko od nás.
0: Snažíme se o to, aby směs, kterou slepicím dáváme, aby byla složená tady z našich komponent, které si tady vypěstujeme. Takže je to konopné semínko, hra, pšenice, slunečnice.
1: Technické konopí nemá vysoké omamné účinky vzhledem k nízkému obsahu psychoaktivních látek. Pro pěstitele přesto platí přísné regule. Mají ohlašovací povinnost na ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, pokračuje mluvčí Petra Hrabčáková.
2: Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
1: Loni v červenci ústav evidoval v Česku 16 pěstitelů technického konopí na výměře 124 hektarů. Letos už 38 zemědělců pěstuje konopí seté na 628 hektarech. Vývoj tak podle rostlinolékařů ukazuje na rostoucí zájem o tuto plodinu mezi zemědělci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Středomoravští hasiči včera večer kvůli bouřkám vyjížděli k více než 60 zásahům, nejvíc na Šumpersku. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic anebo čerpali vodu ze zatopených sklepů, informoval mluvčí záchranářů Petr Běhal. Několik tisíc učňů z 50 učebních a maturitních oborů v Olomouckém kraji dostane od nadcházejícího školního roku vyšší stipendia. Zdejší hejtmanstvím kapesné zvýší měsíčně o 100 korun. Stane se tak poprvé po 16 letech, kdy kraj tato stipendia zavedl. Úřad nadcházející školní rok vyčlenil pro tento účel 13,5 milionu korun. Cílem zavedení stipendií bylo přilákat mladé lidi k oborům, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se více než 11 let ukrýval poté, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za Mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji, do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky ve vězení. Vedení prostějovské radnice hledá vánoční strom, který během letošního adventu ozdobí Masarykovo náměstí. Měl by to být nejlépe rovně rostlý smrk s větvemi rozloženými do všech stran. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Ze sportu. Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice v americkém Eugene. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek k tomu pomohla finišmenka Linda Bodková. Sestavu ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková předčili pouze suverénní domácí Spojené státy. Počasí. Teď ráno bude na střední Moravě většinou polojasno, především na severu a západě území se vyskytne více oblačnosti a lokálně přehánky anebo i bouřky s intenzivním deštěm. Během dne čekáme postupně až zataženo a později se opět místy přidají přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na příjezdu do Olomouce Chválkovic ve směru od Štenberka se v zatáčce u Fortu střetlo osobní auto s nákladním. Buďte tam opatrní.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Horské lázně Karlova Studánka dokončily letošní těžbu léčebné rašeliny z vlastního ložiska. Za chvíli se tam vydáme. Dobré ráno, přeje Vítek Šoukal, 3 minuty po 8:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9:09. Dobré ráno. Horské lázně Karlova Studánka dokončily letošní těžbu léčebné rašeliny z vlastního ložiska. Nově budou od září rašelinové zábaly nabízet také samoplátcům. Dosud byly určené pacientům pojišťoven. Rašelina pomáhá při artrózách a dalších potížích pohybového aparátu a Karlova Studánka využívá jediné ověřené ložisko léčebné rašeliny v Moravskoslezském kraji.
1: To je opravdu neuvěřitelně černé. To je skutečně zvláštní pocit držet v ruce hmotu, která má podle expertů až 30 000 let. K tomu přičichnu, je to jiné. Léčbu touhletou rašelinou chtějí Horské lázně dopřát už od 1. září všem pacientům, tedy i samoplátcům. Potvrzuje ředitelka lázní Irena Vašicová.
2: Neměl by být rozdíl mezi tím, kdo tu lázeňskou péči hradí, jestli jsou to zdravotní pojišťovny, anebo jestli jsou to samoplátci, kteří chtějí investovat do svého zdraví.
1: Vytěženou rašelinu tady takovým trakturkem převáží pracovníci lázní do meziskladu, kde to silní kluci lopatami dávají na jednu hromadu. Tady z toho odteče ta voda a pak se to převáží rovnou do lázní.
3: Tato rašelina se přidává na kůži klienta a vlastně z té rašeliny prostupují léčivé složky, prostupují do kůže, do těla a podílí se na ozdravných procesech a zároveň z toho těla vytahuje ta rašelina zase některé látky, které v tom tělu už nepotřebujeme a nemusí tam být. Čili termický účinek a chemický účinek.
1: Upřesnil lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman. Nedávno tady experti ministerstva zdravotnictví dělali rozsáhlý průzkum a zjišťovali, jaká je teplotní stálost právě tohoto unikátního přírodního zdroje.
3: Výborné výsledky. Ono má v sobě 80% vody. Ono to ani není poznat, jo, ale to právě způsobuje tu teplostálost.
1: Rašelinové zábaly si tady užívá Petr Odnoga z Ostravy, který si tady léčí v lázních artrózu.
4: No, dělá mi to dobře na kolena. Je to pocit teplý, příjemný, člověk vnímá, jak do něho lezou ty živiny z té rašeliny.
1: Loni zdravotníci lázní dali pacientům téměř 1800 aplikací této rašeliny. Karlovy Studánky, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45, dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Pula 30 stupňů hlásí Tomáš, který poslouchá Český rozhlas Olomouc po internetu v Chorvatsku. Zdravím vás a užívejte si dovolenou. Konice 22 stupňů, skoro jasno, vzkaz od Pavlíny. Luděk z Horky hlásí slunečno a 23 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Přímo z místa.
3: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 9 hodin, dobré ráno. Užíváme si další letní den, je 6. srpna. Jakou letní radovánku byste letos ještě chtěli stihnout, nebo už se těšíte na školu a podzima? Máte vše splněno, no o tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Musím stihnout navštívit vnučky v Praze, které tam bydlí. Zvou mě už dlouho, ale horké počasí cestování zatím nepřálo, píše Eva z Velkých Losin. Vždycky jsem měla ráda léto, ale v posledních dnech to byla spíš demoverze pekla, proto jak bude o víkendu svěžeji, chci stihnout navštívit hrad Bouzov a Helštýn, napsala Mirka z Olomouce. My jsme s manželem ještě nestihli dovolenou do poloviny září, to ale musí vyjít, Hanka z Olomouce. I přesto vedro se na podzim a hlavně na zimu netěším, musím toho v létě mnoho stihnout, to už píše Michal z Přerova, chystá se na turistický přechod Jeseníků, chce si vyšlápnout i na vrcholky Beskyd a Orlických hor. Zatím vše stíháme podle plánu, to už píše Marie z Jeseníků, druhá polovina prázdnin bude patřit rodinným návštěvám a výletům, rozhodně ale musíme stihnout navštívit Otmuchov, je to naše taková letní tradice. Já ráda zavařuji a na řadu přichází broskve, léto je v tomhle nepřekonatelné, vzkaz od Martiny z Brodku u Přerova. Tak děkuji za vzkazy a ať nám léto přináší jen a jen radost. Držím palce.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 9 hodin. Vedení Jesenické základní školy požádá o prodloužení nájmu modulárních učeben. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli vám bude dělat společnost kolega Bořek Volný. Přeji usměvavý čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Vedení jesenické základní školy požádá o prodloužení nájmu modulárních učeben. S hokejisty Olomouce už trénuje i letní posila Matuš Spodňák. Dnes čekáme nejprve polojasno, postupně ale má být až zataženo. Objeví se přehánky a bouřky, teploty do 30, na jihu až do 35 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám, ale zhruba polovině dosavadních příjemců, podpora klesne o nejméně 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika také část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. Téměř 2 roky po záplavách stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí v závěru letoška. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, potvrdil ředitel Dominik Liberda.
3: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města v rámci toho dotačního titulu živé. Je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
2: Na místě zbouraných hudebních klubů roste v Ostravské Stodolní ulici 6-patrový bytový komplex. Soukromý developer počítá s jeho dokončením přesně za rok. Více než 130 nových bytů už je prodaných. Stavba završuje proměnu Stodolní ulice z místa noční zábavy na běžnou část centra metropole. Podle primátora Ostravy Jana Dohnala z ODS město takovou proměnu známé ulice podporuje.
4: Určitě nějaké kultivované kluby a podobně, to je ten cíl, ke kterému chceme směřovat, nebude to úplně tak. Jak už to bylo, tuto ambici nemáme, navíc víme, že to rozvojové území pro tu noční zábavu se nám rozvíjí podél řeky a tady opravdu Stodolní ulici chceme proměnit a kultivovat tak, aby sloužila gastronomii, ale tak, aby to zároveň to bydlení nerušilo.
2: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moci zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Sport. S hokejisty Olomouce na ledě trénuje i jedna z letních posil, Matuš Spodňák, jehož režim je ale upravený kvůli nedávné operaci zápěstí. Jednání s ním hanácký klub zahájil už v únoru. 28-letý útočník loni zaznamenal 35 bodů ve slovenské extralize v dresu Michalovců i díky svým přednostem, které sám popisuje.
5: Tak já jsem taky priamočiarý hráč, tlačím se moc do brány, snažím se teda a myslím si, že jsem celkom aj rýchly, tak to jsou taky ty největší také přednosti, by som povedal. Tak že hneď prvom zápase a ligovom, že som tam mohol straniť nejaký gól a dôležité je, aby sa vyhralo a aby sme mali dobrý štart do sezóny.
0: Počasí.
2: Dnes bude na střední Moravě zpočátku polojasno, postupně čekáme až zamračeno a později se míst přidají přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor si dejte na dálnici D46 na trase Vyškov-Prostějov. Na 18. kilometru blokuje pravý pruh porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pěkně zdravíme, 9:05 v prázdninovém dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc a už v relativně snesitelném a prostředí možném také k vyvětrání. Snad i u vás 9:05, teploty nikoliv na 30, ale třeba dobře, tak nad 20. A teď 6.8. samozřejmě další program u nás v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tak za chvilinku. Ano, prázdninová klasika pověsti Olomouckého kraje, putování Hanáckou rovinou i Jesenickými horami ve vyprávěních o místech třeba vám blízkých, ale možná známých, možná neznámých či pozapomenutých. A dnes Petráky, Petrovy kameny a taky velikonoční příběh, tedy s názvem Velikonoční vejce. Třeba to bude také ochlazení a možná i pro někoho myšlenka, jak pak asi bude o dalších Velikonocích, o Vánocích. Když prý klimatická změna neexistuje. Pěkně zdravíme, přejeme hezké prázdninové poslouchání a teď dáme řeč s Daliborem Jandou a prototypem.

zaznít teď v 9.12 prázdninovém letním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dáme zvonům ze 60. let, tedy v písni Marty Kubišové, anebo za chvilinku kapele Opus, no za pár chvil, tak za nějakých 12, 12,5 minuty, protože především zazní další vydání, možná i u vás, o prázdninách očekávané vydání pověstí z Olomouckého kraje. Vypravíme se konkrétně s úpravkyní připravovatelkou Markétou Kočí-Machačíkovou, režisérem Michalem Burešem a Igorem Barešem. Zase na některá pěkná a možná i tajemná, či pozapomenutá.

Petrovy kameny. Homlovitý kopec od vrcholu pradědu odsazený jen úzoučkým údolím má jméno Vysoký hřbet. Na jeho temeni se nachází malebný balvanovitý útvar Petrovy kameny. Proč Petrovy? No, vypráví se, že kdysi na počátku 16. století putoval světem mladý malíř Petr Hagenbach. Chodil po farách a klášterech a živil se opravami kostelních maleb a kreslením svatých obrázků. Jednou takhle přišel do ženského kláštera ve Skleném pod Králickým Sněžníkem. Jedna z novicek, Cecílie se jmenovala, se do Petra Hagenbacha zamilovala. A poněvadž láska se dá utajit jen nakrátko, malíř dívčinu náklonnost postřehl. Ani si nemuseli nic povídat. Brzy jim nenápadné pohledy, letmá setkání a opatrné doteky přestali stačit. Slíbili si proto, že spolu prchnou tajně do ciziny. Kostelní zdi ale mívají uši a tak byl onen záměr záhy odhalen. Petr s Cecílií se proto rozhodli klášter neprodleně opustit. Bez příprav utekli do hluboké noci. V klášteře to vyvolalo pozdvižení. Sestry byly na poplach, dokonce za utečenci abatyše vyslala císařské vojáky, aby zbloudilou hříšnou novicku vrátili zpátky. Petr s Cecílií se ukrývali po různu v jesenických horách. Po velikých útrapách a svízelích se jim pro následovatele konečně podařilo zmást. Překonali uzoučké údolí a ukryli se pod balvany na temeni Vysokého hřbetu. Tam si konečně odpočali. Podle jedné verze této pověsti měli úkrytem pod balvany Petr s Cecílií vyhráno. Jinde ale zaslechneme, že se oba milenci zmítavši se na pokraji sil modlili ku svatému Petrovi, jenž se jim zjevil a ukázal tím směrem ku Karlově studánce, kdež se z vody zázračného pramene byli napili a posilnili se na další cestu za svobodou. Každopádně útěk se zdařil. Vydali se do Klacka, kde přestoupili k luterské víře a nechali se oddat. Později se malíř Petr prý dostal až ke dvoru saského kurfiřta v Drážďanech, kde se stal žákem slavného malíře renesance Lukáše Cranacha. Petrův talent a našel v mistrovských službách náležitého docenění i finančního ocenění. Cecílie byla na svého manžela náležitě pyšná, a nejen ona, i jejich děti. V Sasku prý Hagenbachovi potomci žijí dodnes. A na památku toho, že na Vysokém hřbetě našli Petr s Cecílií útočiště, se místu, které jim poskytlo tak skvělý úkryt, říká Petrovy kameny.

Velikonoční vejce. Toto se stalo v polovině století 18. V Domašově pod pradědem za divoké sněhové vánice na hřbitov vynášeli zemřelého. Ač nebuštíka ve vsi všichni znali, kráčela za rakví jen nepočetná skupinka truchlících. Jiří Jan Niče byl v mládí vojákem a v krvavé válce přišel o nohu. Když se pak vrátil domů do Domašova, protože měl značné vědomosti a viděl kus světa, svěřili mu vyučování dětí. Stal se z něj vesnický kantor. Práce Jiřího bavila a těšila, i když peníze za ně dostávali jen zřídka kdy. Tu sáček zrní, tu pytel hrachu nebo ječmene, hlávku zelí, mléko, sem tam máslo. To byla jeho mzda. Jiří měl hodnou ženu, šila košile, spravovala oděvy a přestože neměli mnoho majetku, žili si šťastně až do doby, než kantor náhle na dobro podlehl zlé nemoci. Bůh jim požehnal, měli krásného, nadaného chlapce Jiřího. I on, sotva desetiletý, teď kráčel s matkou vánicí za rakví. Farář nad spola sněhem zapadaným rovem zabrumlal světlo věčné, ať mu svítí. Všichni se pomodlili Otčenáš a byl konec. Spěchalo se domů. Jen matka a syn spolu ještě dlouho stáli nad hrobem v oběti.

Bolest nad ztrátou muže způsobila, že se ničeho manželka roznemohla. Sousedi zpočátku nosili drobné dary a jídlo a snažili se vypomoct. Časem však chodili stále řidčeji, až nakonec nepřišel nikdo. Aby neumřeli hlady, prodal Jiřík všecko, co mělo nějakou cenu a bez čeho se dalo obejít. Jedinou věc, kterou si na památku ponechal, byla otcova černá zobcová flétna. Otec na ní hrával veselé písničky, teď se na ní pokoušel učit hrát Jiřík. Když přišlo jaro, začal chodit od domu k domu. Za kousek chleba nebo krejcár vyhrával po okolních vsích lidem pro potěchu. Z darovaných peněz tak dokázal zaplatit matce léky na její nemoc. Nastaly Velikonoce. Hoch se jako obvykle brzy z rána vydal kvetoucím krajem. Zastavil se až nahoře u Vidalského kříže, posadil se vedle něj na padlý kmen a zadíval se do dály. Najednou ho všechna ta úskalí a protivenství dohnala. A on se splna hrdla rozplakal. Po chvíli bezděčně sáhl po své flétně a začal hrát přesmutný, jímavý velikonoční žalm o spasiteli na kříži. Když skončil, velmi se polekal, protože píseň, kterou hrál, se nyní jakoby ozývala ze všech stran. Ke zvukům flétny se přidávaly další nástroje, které Jiřík ani nepoznával, a dokonce zpěv. V zápětí se na mítině objevil sbor trpaslíků v pestrobarevných čapkách. Jeden přistoupil k Jiřímu blíž. To jsi byl ty, chlapče, kdo prvé hrál? Ano, já, přitakal Jiřík a celý se třásl. Tedy pojď, přidej se k našemu průvodu. Jednou za rok na Velký pátek je nám, duchům země, dovoleno spatřiti sluneční svět. A ti, jež mají čisté srdce, spatří poklady ducha našich hor, praděda. Chceš vidět poklady? Jiřík zaváhal, ale nakonec se k trpaslíkům přidal. Společně vystoupali až na vrchol pradědu a zastavili se tam u skalky pokryté lišejníkem. Chlapík v

0: Na trůnu seděl duch hor praděd, oděn v zlatém rouchu královském. V pravé ruce třímal zlaté velikonoční vejce, rovněž posázené drahokamy. Levou rukou příchozím jemně pokynul. Trpaslík, který vedl průvod, před praděda uctivě předstoupil a uklonil se.
1: Pane, tomuto chudému hochovi zemřel otec a matka mu umírá žalem. To on nás svou písní na pomoc přivolal. Prosíme tě, pane, i za něj o novou naději a sílu.
0: Praděd Jiříkovi pokynul, aby k němu přistoupil. Jsi statečný a dobrý hoch, Jiří. Vezmi si ode mne toto vejce usázené drahými kameny. Dokud tvoje srdce zůstane čisté a budeš živ, tento můj dar tě před vším trápením a nouzí ochrání. Jiří v úžasu vejce vděčně přijal a pradědovi tisíckrát poděkoval. Trpaslíci ho pak zavedli zpět k Videlskému kříži. Odtamtud pádil chlapec domů jako divý. Matka už si o něj dělala starosti. Vletěl do chalupy a celý rozzářený jí vše vyprávěl. Máti si kouzelné vejce opatrně prohlížela. V ruce jí zůstal kousek zlaté skořápky. A pak pokaždé, když bylo třeba, uvolnil a odloupl se z vejce drahý kámen nebo zlatá skořepina. Přitom se zdálo, že vejce neubývá. Od té chvíle se všechno proměnilo. Jiřímu i mamince se začalo dařit, splín a bída od nich navždy odešly. Jiří vystudoval na univerzitě v Olomouci a stal se z něho významný učenec, který po celý život pomáhal naplno lidem. A když se pak po mnoha a mnoha zimách odebral i on na věčný spánek, hledali příbuzní ono zázračné velikonoční vejce, o kterém občas slýchali vyprávět. V pozůstalosti však nic podobného nenašli.
2: Hledejte, hledejte, hledejte. Tak zadumaně a možná inspiračně končí čtvrtá část druhé řady pověstí Olomouckého kraje, konkrétně z Petrových kamenů nejprv a potom z Domašova pod pradědem z Jesenicka. Připravila Markéta Kočí-Machačíková v režii Michala Bodeše, jsme slyšeli Igora Baneše. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024. 6. srpna 2026, 9 hodin 25 minut. A možnost tleskat, pohupovat se, prospěvovat si teď s hudebním programem prázdninový opus Life is Life, anebo za chvilinku taky ten, který prý myslím zítra bude defilovat na Letné, stejně jako když si Michael Jackson, možná Stoney a Demonstranté. Rekordman Marek Ztracený. Na

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hodin prý na Letenské pláni vystoupí další rekordman. Marek Ztracený, ten vám teď také koncertuje soukromně solo pro vás v Českém rozhlase Olomouc. Moje milá, Marek Ztracený, předpokládejme, že i tahle skladba zazní. Předpoklad je, že přijde 70 tisíc lidí, skoro jako na Michaela a na další hvězdy na jiných rekordních místech velikánských. Praha, Letna, Letenská pláň, Marek Ztracený 2026. Na to bude chlapec vzpomínat. No a my se vydáme do dalších míst, tentokrát žádné pověsti. Vycházka s Mirkem Kobzou nás čeká teď konkrétně a taky možná do míst tajemných. Víte, který lom v Rychlabských horách je nejvýše položeným, čím je úžasný? Právě teď podrobnosti od Mirka.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Tajemné žulové lomy jsou nedílnou součástí koloritu oblasti okolo Žulové, Vápené a dalších přilehlých obcí. Zatímco některé z nich jsou přístupné téměř v papučích, lom Brankopy a Žulový vrch patří k těm, jehož návštěvu vykoupíte vlastním potem. Rychlabské hory tvoří v nejsevernější části našeho kraje jakýsi oblouk, otevřený směrem k severu. Delší část oblouku tvoří pohraniční hřeben táhnoucí se od Smrku na severozápad až k Bílé vodě. Přes sedlo na Pomezí se pak směrem do jesenického vnitrozemí vypíná druhá část rozsochy, nazývaná Sokolí hřbet. Nejvyšší horou této oblasti je 992 metrů vysoký studniční vrch, proslulý množstvím pramenů, které dali Vincenci Priznicovi sílu léčit lidské neduhy. Sokolí hřbet se táhne opět až k polské hranici a odděluje od sebe údolí řeky Bělé a Vidnávky. Tento kraj je stejně jako nedaleká žulovská pahorkatina proslulý těžbou slezské žuly. Tato vyvřelá hornina se zde objevuje na různých místech, ale zejména západní část tohoto hřbetu byla častým cílem dávných lomařů. Mimochodem, počátky zpracování kamene na Jesenicku sahají až do 13. století. Skutečná těžba je však záležitostí století 19. a 20. Nejprve otevírali drobné lůmky sedláci na svých pozemcích, teprve později byla těžba v lomech převedena na specializované firmy, které mnohdy zaměstnávaly stovky kameníků a lomařů. Nebyl však lom jako lom. Zatímco některé stály a dodnes stojí přímo u cest, do jiných se muselo šplhat pěkně vysoko do hor. A to je i případ lomu, který těžil jesenickou žulu těsně pod vrcholem Žulového vrchu. Tento výběžek Sokolího hřbetu se tyčí do výšky 719 metrů a společně se Zeleným vrchem představuje nejzápadnější výběžek tohoto horského pásma. Lom Brankopy se skutečně nachází jen pár metrů pod vrcholem. O jeho historii toho moc nevíme. Byl otevřen někdy na počátku 20. století kamenickým družstvem z Vápené. Jméno však dostal podle hory, v níž se kutalo, která dříve nesla jméno Brankope. Dnes už je lom opuštěný a zatopený. Vystoupat k němu dá po modré turistické značce z Vápené docela zabrat. Na 4 kilometrech zde nastoupáte nějakých 300 výškových metrů. Podobně na tom jste, vydáte-li se sem po naučné stezce krajem Rychlebský hor od Žulové. Cyklisté volí raději výstup po lesní, takzvané Veverkově cestě, z hlavní silnice vedoucí na Pomezí či z Nové Červené vody, odkud sem vede sice neznačená, ale poměrně pozvolná cesta pomalu stoupající po úbočí Sokolího hřbetu. A proč stojí za to vydrápat se až sem? Voda je zde pravda na koupání studená a také okolní stromy z ní díky listí udělali černý čaj. Jde o romantiku a genialoci tohoto místa. Temné skály, les, v němž hučí vítr z Polska a k tomu všemu temná hladina lomu. Není divu, že v roce 1965 si Trampové právě zde založili osadu jménem Pavučinka. Jejich chata tady stojí doposud a když zde strávíte noc, možná se vám zjeví také dobrá duše Jesenických hor, Zlatokop Henry, který sem po léta jezdíval. Nedivil bych se, kdyby se sem opravdu vracel i dnes, kdy už dávno rýžuje zlato v nebeském Eldorádu. Nevěříte, že se to dá v lomu Brankopy zažít? Přijďte se podívat, sedněte si na žulový balvan a otevřete srdce. To ostatní už přijde samo. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z lomu Brankopy pod Žulovým vrchem, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku. Jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží? Kde je třeba je odstranit? Jaká může činit zdravotní trápení? A kolik se jí vlastně odstranit dá? Ptali jsme se odborníka plastického chirurga, doktora Michala Janáka. A znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chámecké léto.
1: Pěkně vás zdravím. 15 minut teď strávíte s naším pořadem a také Pavlem Kudrnou. Jsem rád, že se opět setkáváme. Já vám vždycky tu a tam v úvodu toho našeho zámeckého léta nabízím nějakou kuriozitu, nějaký rekord. Včera to byla třeba nejvyšší zámecká věž v Tovačově. Měli jste jen tak mimo soutěž hádat doma, tak 96 metrů. Já jsem hledal zámky u nás s nejvyšším počtem věží a ono se to nedá nějak spočítat, žádný oficiální údaj neexistuje, protože tam jsou různá cimbuří, věžičky. No v každém případě by to byla třeba Lednice, Hluboká a další podobné krásné zámky. Tak já to dnes nechám stranou, spíš si tedy spolu můžeme popovídat, jestli budete mít chuť, jakmile se dovoláte a jakmile půjdete do vysílání. Tak do zdržování. Jdeme na další zámecký objekt a to už je v rukách Františka Kinského, kam nás pozve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za času Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecstva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal a až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Jak to tady vlastně měli s koupelnou?
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou, je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chotkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Přece jenom nedalo mi to, tak jsem trochu pátral teď v průběhu toho rozhovoru, jaký je původ názvu Šluknov. Tak jsou dva, slovanský původ, slovanské označení Slaukenové, to znamenalo Slávkův luh nebo Slávkův majetek, no a nebo germánský původ, jako Šlukenau, označovalo to Rákosový luh nebo Rákosiště, bažinatou krajinu plnou rákosí v údolí, kde město vzniklo. No dnes to rozhodně není město bažinaté, je to krásné městečko a zámek taky má krásný park a dělají se tam každý rok slavnosti. Ostatně ty zámky se snaží všechny. Snažte se teď dovolat. Bude tady třetí, tak půjdete do vysílání a můžete vyhrát.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, ten déšť někde nechodí, nepřichází, někde ho je až příliš, takové Novoborsko by mohlo vyprávět si k uplynulý dnu, ještě teď tam odklízejí následky, no ale my na příjemnější téma po Adamu Ďuricovi a Emě Drobné teď nás čeká soutěž a třetí, kdo se dovolal, byl z Krásenska, pan Jan. Dobrý den, pane Jene.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak já vás zdravím, jak se máte?
1: No, mám se tak nějak všedně pracovně.
0: Všetně pracovně. Teď se máte soutěžně, víte o tom. Jste třetí v pořadí, takže se do toho rovnou dáme. Otázka zní, co se dochovalo po ničivém požáru v roce 1986 na zámku ve Šluknově? Za A. Kachlová kamna. Za B. Sbírka obrazů. Za C. Lovecké trofeje.
1: Tak je to odpověď A.
0: To asi logické, sbírka obrazů, to by musel někdo hodně rychle složit někam, trofeje taky. Kamna se zachovala. Máte pravdu, máte výhru, máte zámecký cestovatelský balíček a máte čtyřku ode mě. To je dobře nebo špatně?
1: No, já mám spíš oblíbenější trojku, ale určitě to bude.
0: To byste musel zavolat ve středu, abyste měl trojku, protože ve čtvrtek je to čtyřka, v pátek pětka a to jsou čísla do losování a zítra losujeme soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pane, nemějte se krásně, ať se daří, hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Díky, vy se mějte taky krásně, naslyšenou.
0: Tak pan Jan by chtěl trojku, no a tě rád, že má čtyřku. A vy budete mít pětku, pokud zítra zavoláte, dovoláte se a odpovíte správně na otázku, která se bude týkat zámku, na který se vypravíme. Bude to zámek Bílovec a Pavel Kudrna přeje nejenom hodně úspěchů, štěstí, ale hlavně buďte v pohodě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Do katalogu prací přibyli peer pracovníci, pomáhat mohou osobám v náročných životních situacích. V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru potápěč. Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čeká třetí předkolo evropských pohárů. Dnes má být nejprve polojasno, postupně ale až zataženo, objeví se přeháňky a bouřky. Teploty do 30, na jihu až do 35 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Od tohoto měsíce mohou ve veřejném sektoru pracovat tzv. Peer pracovníci. Pomáhají lidem ve složité životní situaci, kterou si sami předtím prošli, ať už závislostí, duševním onemocněním anebo po návratu z vězení. Novou pozici zařadilo do katalogu prací Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ale kritizuje, že chybí další kvalifikační požadavky, říká předsedkyně Dagmar Žitníková.
3: Je nutné, aby ten zaměstnanec měl také nějaké vzdělání, to znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat a také by se měl naučit, jak vlastně chránit sám sebe.
2: S doplněním kvalifikačních podmínek Ministerstvo práce do budoucna počítá, teď si je mohou stanovovat sami zaměstnavatelé. K tragické události došlo včera v Hranické propasti. V nejhlubší zatopené sladkovodní jeskyni na světě utonul při průzkumném ponoru jeden z potápěčů, který se účastnil mezinárodního projektu. Informovala o tom dnes na sociální síti speleologická záchranná služba. Tělo bylo vyzvednuto v noci na dnešek z hloubky 186 metrů, uvedli záchranáři. Okolnosti případu vyšetřuje policie. V Česku letos přibylo pěstitelů technického konopí. Například pracovníci zemědělské firmy z Dolana na Olomoucku ho pěstují na 150 hektarech. Sklizeň plánují na přelom srpna a září. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí seté má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, říká jeho mluvčí Petra Hrabčáková.
4: V oblasti zemědělských podpor provádí UGZUS na základě prověření Státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
2: Dvouleté měření odborníků potvrdilo, že u vodopádu v Karlově Studánce v Jeseníkách je až o několik stupňů chladněji než na jiných místech v obci. V tropických dnech tam za úlevou od horka míří řada návštěvníků, včetně osob s dýchacími obtížemi. Ochlazení podle lázeňského balneotechnika Tomáše Kocmana způsobuje nejen proudící voda, ale také stín stromů.
5: My jsme měli automatickou měřící stanici přímo tady a to měření bylo prováděno každý 10 minut, měřila se teplota a vlhkost vzduchu a tím pádem máme dokázáno, že skutečně u vodopádu Bílé Opavy je nejchladněji. Je to ta schlazující veličina té proudící vody. Ta voda má teplotu třeba 8 stupňů.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 19 hodin na svém hřišti k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Jejich soupeřem bude turecký Beşiktaş Istanbul. Už v 6 večer čeká utkání stejného kola, ale nižší konferenční ligy Jablonec. Ten se na domácím stadionu střetne s lotyšským klubem RFS Riga.
1: Počasí.
2: Dnes bude na střední Moravě zpočátku polojasno, postupně čekáme až zamračeno a později se místy přidají přeháňky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V ulici Vápenice v Prostějově policie vyšetřuje střet autobusu s cyklistou. S opatrností byste měli projet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme 5:05 a prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to čtvrteční s datem 6.8. máte naladěno. Díky za to. Třeba taková zámecká léta vždycky před 10. od pondělí do pátku i o prázdninách, a hlavně o prázdninách, které jsou vysílána živě, tedy tam jste vyzýváni, abyste si zavolali. Tentokrát vyzýváme ku poslechu a znovu zopakování třeba některých zajímavých témat v kontaktních zdravotních poradnách Apatika. Ta kontaktnost přijde na přetřes zase od září, to budete moci volat, psát, ale teď je tu opakování, repríza jedné zajímavé plastické apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Pan doktor Michal Janák, šikovný plastický chirurg, odborník mimo jiné také na to, jak odstranit přebytky kůže po tom, co se nám konečně podařilo zhubnout. Prázdninová repríza Apatiky v zápětí.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ono se řekne zhubnout, a takže se o tom mluví, že se to říká nejenom v rádiu Věky věku. No a když už se to podaří, a třeba až za pomoci chirurgie, bariatrie, žaludku, zhubne se třeba i víc, třeba i po letech, po delší době, no ale co potom s tím velkým tělem, s tím břichem, s tou kůží, která se asi z velikosti XXXXL sama na to kýžené L-ko nebo M-ko nezmenší, no a bude jaro, léto, teplo, což neobnáší jenom obligátní předvádění v topu nebo v plavkách, ale zdravotně především možné potíže v kožních záhybech, převisech. No to se potom, předpokládám, nemusí vztahovat jen ke zhubnutí po bariatrii. To je potom ten nový člověk, ta nová velikost, rád za možnost doladění, úpravy těch přebytků, pozůstatků, převisů. Plus, když to jde třeba i ze zdravotního pojištění, bariatrii, víme, se věnují třeba v Prostějovské nemocnici a relativně nově, jak jsme také informovali, je tam k dispozici i plastický chirurg. A třeba pan doktor Michal Janák, nemocnice Agel Prostějov, tam působí jako plastický chirurg. Pěkně vítáme dnes také v poradně Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, pane doktore Janáku.
3: Dobrý den vám i všem posluchačům.
2: Kdy, pro koho, co vlastně a taky za jakých těch podmínek nabízíte, když se bavíme o těch úpravách plastické chirurgii po zhubnutí a třeba po bariatrických výkonech?
3: Tak vlastně, aby jsme to specifikovali, moje práce tam spočívá po vlastně kompletním zahojení, zhubnutí u pacientů po bariatrických výkonech. Já bych začal možná trošku obšírněji, že vlastně tím, že ta spolupráce s doktorem Vaverkou, jakožto vedoucím bariatrického centra v Prostějově, byla, že můžeme ještě pomoci vlastně následnou péči pro pacienty, kteří vlastně udělali velký krok tím, že se podstoupili celý proces zhubnutí, celý proces operace, následně se pěkně zahojili, tak tím, že samozřejmě po tom zhubnutí tam ještě nějaká převislá kůže, nevypadá to dobře, samozřejmě tvoří se tam i nějaké zdravotní problémy, zapářky pod těmi záhyby kožními, tak jsme udělali možnost, že by ještě vlastně těmto pacientům jsme mohli pomoct tak, že by jsme odstranili ten kožní převis takzvanou abdominoplastikou.
2: Tak už se sama nějak nestřebá, ten tuk je nějak asi odstraněn, je postupně se asi ta tuková vrstva zmenšuje, ale kůže prostě vždycky zůstane víc nebo míň?
3: Při vlastně v běžném životě, pokud zubnete v podstatě jenom pár kilo, samozřejmě ta kůže se postupně se dorovná, vyrovná, nejde to vidět v podstatě ten extrémní jako nějaký převis. Při tady těchto extrémních zubnutích tam ten převis je značný, to už tělo si s tím samo neporadí, tak proto jsme tady právě my, aby jsme s tím pomohli, aby jsme tento převis v podstatě odstranili. Je důležité, aby ta váha byla jakoby už stabilní v té době, tím pádem v podstatě by už tam byla nějaká jenom tenučká vrstva tuku, hlavně aby tam byla převaha toho kožního převisu, ne vlastně tuku.
2: A ono je možné, že v určitých, jak říkáte, indikovaných případech si plastiku, abdominoplastiku, plastiku břicha, převislé kůže nemusím hradit samoplácovsky. Kdy, za jakých podmínek, proč?
3: Je to nastaveno za podmínek vlastně, že podstoupíte bariatrickou operaci, opravdu zhubnete, tak to v tomto případě to lze vykázat přes pojišťovnu. Je to vlastně taková jakoby následná péče po těchto operačních výkonech z bariatrického centra nebo po těch bariatrických operacích. Jiné indikace v podstatě nejsou, respektive nejsou tak v podstatě, aby to bylo na pojišťovnu, jinak je to estetická operace, no jsou to estetické operace, které už si hradí pacient sám.
2: Klienti, pacienti, které vy operujete, myslím, že to bývají středy, celý den býváte v Prostějově v nemocnici Agel, tak tam zkrátka pomáháte zrovna těmi abdominoplastikami, odebíráte tu převislou kůži a tito klienti to mají indikováno, hrazeno.
3: Přesně tak, všichni pacienti, které tam operujeme v Prostějovské nemocnici, jsou po bariatrických výkonech. Jsou to opravdu pacienti, kteří postoupili ten náročný proces, protože to není jenom bariatrická operace, ale oni musí předtím ještě vlastně jako mají konzultace obezitologem, psychologem, pak vlastně postoupí operací, pěkně se zahojí a my pak v podstatě tento proces dovršíme tady tou abdominoplastikou a přesně tito pacienti, kteří postoupili tyto výkony, tak jsou indikováni na abdominoplastiku.
2: A té klienteli těch pacientů, zájemců, adeptů na bariatrický zákon v trávicím traktu je hodně a tudíž předpokládám, poptávka je i po službách plastického chirurga potom.
3: Ano, poptávka je velká, protože samozřejmě nechci se plést už to obezitologům a to už je otázka na jiné odbornosti. Já jsem plastický chirurg, my už pak řešíme už ty následky, ale obezita je v podstatě jako značný velký problém. V podstatě jako v naší populaci, když se podíváme na čísla, tak bych řekl až jako katastrofa. Nicméně samozřejmě dá se s tím pomoct. V podstatě tady přes ty bariatrické operace, pak samozřejmě my už to jenom doladíme abdominoplastikou, tím pádem se výrazně se zlepší kvalita toho života, protože už opravdu pak s výběrem oblečení, péče o zapářky a takové to, co všechno pak už zmizí.
2: Právě o té bariatrii jsme opakovaně vysílali v Českém rozhlase Olomouc i v kontaktních poradnách Apatika, ale myslím, že jsme se domluvili docela jasně, že kdyby chtěl posluchač, klient, adept řešit třeba i nikoliv po bariatrickém výkonu, nikoliv po chirurgii na trávicím traktu, řešit zrovna třeba ty převisy, velkou kůži, velké tělo, takže samozřejmě se na vás obrátit dneska můžeme také.
3: Určitě.
2: Pan doktor Michal Janák, nemocnice Agel Prostějov, dnes také v poradně Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, prázdninové srpnové reprízy, kontaktní zdravotní poradna. Měli jsme tady spoustu informací od paní posluchačky. Dobrý den, vítáme vás teď už ve vysílání.
1: Dobrý den, tady je Peterková z Oseka nad Bečvou. Já jsem absolvovala operace jednak u doktora Šimoníka sliv žaludku před 15 lety asi je tomu.
2: To bylo na den studentstva, co si pamatuju jako dnes. A v lednu už jsem měla 25 kg dolů. A potom po roce jsem následovně šla doktoru Menšíkovi do Olomouce na plastickému chirurgu, kterému vděčím do dneška, opravdu vzácný člověk, jako pan doktor, tento, co tam sedí za mikrofonem.
0: Aha, no to rádi, určitě. Rádi se čím. Takže máte zkušenost právě i s tím odstraněním té kůže, co zbyla?
1: Ano, odstranění kůže. Ještě kámoš říkal, prosím tě, co s tou kůží dělala? Já bych si z toho nechal ušít peněženku, tak odměvný to bylo.
0: Hodně toho zbývá potom. No.
1: No.
0: No a teď tady máte po tom plastickém zákroku nějakou dobu, takže v pořádku?
1: Ano, v pořádku. Já jsem měla 170 a mám 91. No.
0: A držíte si to? A kůže taky drží břicho?
1: Břicho drží, tam není čárečka, tam nikdy v tom nepřiberete v tom místě.
0: Krásný.
1: Opravdu plastičtí chirurgové, skláním se před nimi, mě strašně pomohli. A každému to doporučuji, ale nesmí to přepapat potom.
0: Nesmí to znovu, ano.
1: Pane redaktore, já chodím na DIA a tam je paní doktorka, která říkala, paní Peterková, já mám 30 pacientů, kteří absolvovali to, co vy. A všichni to přepapali. Nechci to říct neslušně. A vy ještě s jednou paní si to držíte. Takže vám přeji hodně hodný pacient. Já jsem totiž pozitivní člověk, víte.
0: To je moc krásné, to je krásně slyšet. Pozitivní energie čiší, když jsme se krátce setkali před vysíláním s pana doktora plastického chirurga Michala Janáka. Máte tu zřejmě od buď to klientů, nebo dokonce i kolegu taky krásné reference. A tohle to byla taky z praxe. To nevymyslíme, to si nepřipravíme, nedomluvíme.
3: Ale je to jako velmi hezké a je perfektní slyšet i ty ohlasy, že vlastně všechno funguje, všechno sedí tak, jak má, takže paní Peterkové, moc děkujeme za pěkný ohlas.
0: Dostávají se k vám ty ohlasy a probíhá potom kontrola a nějaký režim po i tom výkonu na kůži, po té abdominoplastice? Probíháte, vidíváte ty, na některém z pracovišť, kde působíte, na některém z
3: ano, vždycky.
0: Setkáte se i s těmi pacienty na kontrolách?
3: Vždycky je to důležité se setkat i s tím výsledkem. Určitě je to dobré vidět, co jste provedl těm pacientům, jak se hojí, jestli je tam nějaký problém, není tam problém, jestli vůbec jsou spokojení tady s tím výsledkem, protože ono se nedá se to hodnotit hned po té operaci. Samozřejmě někteří pacienti už hned, jak se proberou po celkové anestezii, tak už vidí, že už to břicho úplně vypadá jinak, než to vypadalo před tou operací, ale samozřejmě ten celkový výsledek se dá hodnotit úplně ideálně až s odstupem.
0: No, my se chceme věnovat i tomu, že to není jenom tak,

0: braných množství bylo 6 kilo, nebo něco málo přes 6 kilo.
1: A to už je hodně?
0: To už bych řekl, že už je poměrně jako dost, to už bych řekl až jakoby trošku extrémnější, ale nebo není to úplně extrém, protože dá se odebrat jako větší množství, ale jakoby to, co jsem zatím jakoby takhle operoval, tak to byly jedno z těch největších.
1: A nejčastěji?
0: Průměrně se tak odebírá kolem těch 2 kilo, 1,5 až 2,5 kilo.
1: Do 2 kilo. Tak už je s nějakým pozůstatkem asi tuku, předpokládám.
0: Určitě, tuk tam být musí, v podstatě principiálně, samozřejmě, aby ta kůže všechno vlastně tam jakoby vyžilo, tak tam vlastně to podkoží tam bývá, takže ten podkožní tuk tam je.
1: Ale ne, to... 10 dne, 20 dne, 30 kilo, ale
0: ne, vůbec ne,
1: protože právě. Člověka to fakt jako tak tíží, no tíží doslova.
0: Samozřejmě jsou pacienti, kteří si myslí, že odebereme opravdu třeba i těch 10 kilo, oni to tak vnímají, že ta kůže takhle sem ten převíz je, že tak trápí, ale většinou to bývá kolem těch 1,5, 2 kilo.
1: Reálně do 2 kilo kůže. A ano, stačí to.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Pan doktor Michal Janák je pan doktor plastický chirurg a jsou tu pozdravy i z různých pracovišť od kolegů. Já musím říct, že z vás vyzařuje jakási dobrota. Tuším, že na Instagramu máte takové nějaké pěkné heslo, moto Stelitovi tedy, že každý jsme se nějak narodili s nějakými dispozicemi.
2: Přesně tak, to mám.

0: na sociálních sítích, že člověk se narodil dobrým nebo špatným, ale dobrým nebo špatným z nás v podstatě dělá okolí. Já si myslím, že celkově ta práce, aby nás bavila, tak v podstatě musíme do ní dávat trošku i to srdce, bych řekl, že to nemůže jít jenom o to pracovat, jak se říká, kvůli penězům, samozřejmě všichni to dělají kvůli penězům, ale myslím si, že aby ta práce měla smysl, tak musíme to dělat i srdcem.
1: A ona plastika třeba v nemocnicích, a já myslím, že plastik by našel kvůli finančnímu uplatnění možnosti někde jinde v soukromém sektoru, ale vy působíte právě v nemocnicích a nemocnice Agel Prostějov, myslím, že nějak v zimě taky prezentovala, že ti, kdo podstoupili bariatrický výkon, třeba právě v Prostějově na bariatrii, na chirurgii, úspěšně zhubli, tak těm se teď zlepšuje navazující péče a o tom tady dnes vysíláme, že je tady možnost konzultace plastického chirurga a v Prostějově je teď tedy relativně nově také pan doktor Michal Janák. No a konzultovala s námi třeba před chvilinkou po telefonu paní posluchačka, přála si zůstat v anonymitě, ale opravdu volala, jste mým svědkem, tak jsme tady nabrali trošku tu anamnézu. Týkalo se to ovšem kýly a tříselné kýly vlevo i vpravo v tříslech, ale nevím, jestli kožní převis vyloženě, možná spíš stehna tam vadí trošku a ten tuk. Kdyby se rozhodla zajít kamkoliv na konzultaci k plastickému chirurgovi. Jak by postupoval, jak by to proberal s ní?
0: Tříselné kýly nejsou úplně samozřejmě jednoznačnou jakoby indikací pro k řešení jako plastickým chirurgem. Samozřejmě zvládneme to udělat, ale samozřejmě existují k tomu centra, kýlní centrum, například i v Prostějovské nemocnici. Já si myslím, že paní posluchačce, že jí se tam dělá kožní přebytek, v podstatě tím, že tam ta kýla tlačí do kůže, tím pádem jakoby, tak jak když například v podstatě se zvětšuje břicho při obezitě, tak tady a tlačí a rozšiřuje se ta kůže, tak tím pádem si myslím, že toto je asi, co paní posluchačce vadí. Určitě by doporučil konzultaci přes chirurga, já si myslím, že by to klidně jakýkoliv chirurg, respektive s nějakým specialistou určitě na tříselné kýly nebo celkově na kýly, určitě taky není zahození.
1: A on by i tyhle ty přebytky, tento jináčí typ přebytku, než my tady mluvíme o tom břiše, i ten obecný břišní chirurg, kýlní chirurg by s tím něco dokázal ještě dělat?
0: Určitě, tak ten přebytek by se dal odoperovat samozřejmě v rámci operace kýlní, nebo by se to dal samozřejmě udělat i v součinnosti jakoby s námi, ale tam by záleželo, jak to opravdu vypadá ten přebytek, protože bez toho, aniž bychom to viděli, tak se úplně nedá teďka jakoby poradit úplně jednoznačně.
1: Ale spíš než přímo na konzultaci objednat se do ambulance plastického chirurga, tak do té obecné a třeba do té kýlní chirurgické poradny ambulance, která zrovna hernia centrum stále, myslím, funguje právě v nemocnici Agel Prostějov.
0: Přesně tak. Já si myslím, že tam ten kýlní chirurg by pěkně vyšetřil. Zjistilo by se opravdu ten velký problém, který nebo to, co nejvíce trápí pacientku, a podle toho už by se nasměřovala buď k operaci kýlí, nebo jestli by pak byla odeslána za mnou. To už bychom pak viděli podle toho, co by se našlo.
1: Co když člověk zhubne své pomocí, ale ne po bariatrickém výkonu, s převislou kůží se může na plastika obrátit? Jakkoliv, ať už si zvolí, že si to zkrátka taky své pomocí a jak si úhradou, samouhradou zaplatí, jak potom se postupuje?
0: S těmito pacienty, kteří zhubnou vlastní cestou, vlastně sami, bez pomocí jak už jakýchkoliv přípravků nebo bariatrické operace, samozřejmě takových pacientů je také dost.
1: Většinou to bývá postupnější, takže to vstřebává tak už, jak jste před pár minutami říkal.
0: Přesně tak.
1: Může být
0: bývá to postupnější, ale třeba měl jsem nedávno pacientku, která zhubla 70 kilo vlastní cestou. Samozřejmě říkala, že jí to trvalo několik let. Samozřejmě i těmto pacientům nabízíme v podstatě stejné služby v tom smyslu, že ten výkon se samozřejmě zaměří přímo na to pacienta, co potřebuje, jak mu nejlépe můžeme pomoci. Vždycky je pro nás nejdůležitější v rámci té konzultace, protože vždycky by měla předcházet konzultace, než rovnou půjdeme operovat, takže se domluvit vlastně, jak budeme postupovat, co pacienta trápí, jak mu můžeme pomoci, a my se tam samozřejmě domluvíme i pak na tom celkovém operačním postupu.
1: Když bych si to chtěl zaplatit, jo, šel jsem do toho, vím, že jsem zhubnul třeba svojí vlastní zásluhou postupně, ale převis tam je, kožní záhyby, problémy, defekty, potíže s převislou kůží, zapářky a tak dále, tak zkrátka investuju třeba počítat s jednotkami tisíc, desítkami tisíc, většími desítkami tisíc, stovkou tisíc za abdominoplastiku té převislé kůže.
0: Za abdominoplastiku, já si myslím, že do těch 100 tisíc plus minus záleží samozřejmě na pracovišti. Jsou pracoviště, které samozřejmě nabízí menší částku, nebo to mají naceněné trošku méně, ale já si myslím, že do těch 100 tisíc celkem, v podstatě bychom se tak, jako když bych to vzal souhrnu v celé republice, asi bychom se tak vešli.
1: Vidíte, člověk nemá, když to nestuduje, když nemá přehled, nedělá si ho, neobvolává si ta pracoviště, nekontroluje ceníky, tak prostě nemá vůbec přehled, jestli jsou to nižší tisíce nebo vyšší desítky tisíc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Dnes třeba i pojišťovnou a hrazené výkony, co se týká té převislé velké kůže, velkého těla, hlavně po zhubnutí, větším zhubnutí. Gratulujeme všem, kterým se to podařilo, kteří si to taky drží, to je strašně důležitá věc. A však taky víme i z toho vysílání o bariatrické chirurgii, o těch opatřeních na žaludku a v trávicím traktu, bariatrie, metabolická chirurgie, že než i k tomu zákroku člověk dojde, že je vyšetřen i psychologicky, tak je potřeba vědět, že o té motivaci, pane doktore Janáku.
2: Určitě, já si myslím,
1: může
2: že
1: to být velké přesvědčení, že to vydržím taky.
2: Já si myslím, že toto je totiž podstatná věc, která v podstatě třeba z toho začátku není úplně zřejmá, ale my jakobyž to chirurgové, jednak i bariatričtí chirurgové, jednak i já jako plastický chirurg, v podstatě musíme vědět, že ten pacient celou tu cestu dokáže ujít. Protože pokud někdo řekne, já zhubnu, kolik takových z nás je, že v podstatě, že jsme si kolikrát řekli, tedy v podstatě od dneška začínám hubnout, od zítra nejím a samozřejmě jsme toho hned za dva dny jsme to porušili.
1: A takže paní posluchačka to taky potvrzovala, myslím, že ta, kterou jsme měli ve vysílání, že jestli měla u praktické lékařky informace, že ze 31 dvě vydrželi zpátky nenabrat, no je to těžké zpátky nenabrat a nepodlehnout jojo efektům a těmto záležitostem. Mě by ale teď zajímal potom třeba i ten režim stran kontrol, ale především, co musí dodat držovat člověk a jaký je ten režim, jestli je hned ejchuchu, juchu, mám pocit subjektivně, že jste mě zbavili 30 kilo, ono je to třeba do 2 kilogramů, ale jaké to je hned po operaci, co se potom nastavuje za režim?
2: Hned po operační režim, tak to samozřejmě určitě polohování, které už nastavujeme vyloženě na sále. Na sále se rovnou už nasazuje břišní pás, který je velmi důležitý po operačně.
1: Čili nějak se to stahuje, to břicho?
2: Ano, to břicho se musí stáhnout, protože v té operační technice je, že vlastně kůži s podkožím my nadzvedáváme, kompletně nadzvedneme od břišní stěny, od té svalové vrstvy. Celé si to vlastně vypreparujeme, odoperujeme, stáhneme a aby se vlastně tyto dvě vrstvy k sobě stáhly, tak je potřeba, aby samozřejmě tam vznikla určitý samozřejmě nějaká podpora.
1: Protože pokud je potřeba jim pomoct těm tkáním.
2: Přesně tak. Ono samozřejmě dá se pomoct operačně jednak nějakými stehy, dá se pomoct, že jsou vyvedené drény, které v podstatě trošku tam dělají potlak, tím pádem ty tu vrstvu zužují. No a hlavně ten břišní pás, který pak pacienti zhruba nějakých 6-8 týdnů od té operace nosí, aby tam vlastně nevznikal takový ten prostor pro výpotky, protože to může být jedna z komplikací, že tam vznikne v tom prostoru, který my jsme odoperovali, tam může vzniknout výpotek, nebo respektive v tom velkém prostoru, který měl doprve, tam můžou vznikat větší množství výpotků, takže tím my tomu zabraňujeme, aby tam ty výpotky nevznikaly.
1: Takže hned na sále, to ještě o sobě nevím, je to v celkové anestezii?
2: Je to v celkové anestezii výkon, my ideálně ten pás nasazujeme ještě, dokud pacient, než se ještě probudí z celkové anestezie, protože samozřejmě pak, jak on se probouzí, tak tam může dojít k zapnutí, zapojením břišních svalů v podstatě, takže tam by ještě to nemuselo úplně dobře zafungovat, nebo by se mohly ještě protrhnout ty stehy, proto my ještě pacienty rovnou takzvaně zafixujeme do toho břišního pásu, dokud ještě jakoby spí v té celkové anestezii.
1: Takže ten dostanu, jak dlouho ho potom mám, jenom co jsem v nemocnici, nebo týdny, měsíce doma?
2: Minimálně 6-8 týdnů, záleží na rozsahu. Někdy samozřejmě se to prodlužuje. Jsou pacienti, kteří si vlastně na to tak zvyknou, že ho třeba pak nosí, když cítí nějakou zátěž nebo takový, tak ho nosí jakoby i častěji, nebo kdykoliv cítím, aha, dneska bude náročnější den, tak si ten pás vezmu, ale samozřejmě po těch většinou 8 týdnech, pokud je všechno zahojený, tak už pak jakoby nemusí.
1: Čili tam jde o tu kompresi, to stažení a přitáhnutí těch svázání, přiblížení těch tkání, aby se to i dobře hojilo?
2: Aby se dobře hojilo, aby se odlehčila i ten tak na tu jizvu, aby nezabírali tím břichem, protože tkáně jsou takhle stlačený, stažený, samozřejmě není to nějaká extrémní síla, ale je to taková dostatečná síla na to, aby se ty tkáně prohojily.
1: Já jsem chtěl říct princip, abych to co nejvíc přiblížil, bude komprese, takže kompresivní bandáže, kompresivní punčochy při varixech budou znát posluchači.
2: Je to obdobný, ale samozřejmě tam ten tlak a trošku jiný.
1: No ale co ten princip, jaké si té satisfakce a potom vyhledávání toho pásu, i když už bych nemusel, když už jsem zahojený a bude náročnější den, tak co, tak aby to bylo ve stylu, abych držel, jak si pohromadě, aby mi to tělo působilo.
2: To už pak už to není.
1: Mají třeba podprsenky a jiné.
2: Není to jako ve smyslu, aby to tělo drželo pohromadě, ale někdo si na ten tlak a na tu určitou podporu, protože ten pás samozřejmě podporuje i zpřímování třeba toho těla, že v podstatě jim nepadá, aha, že samozřejmě takhle celkově ta podpora toho těla, ale není to už ve smyslu po těch týdnech, aby se to tělo nerozpadlo, to takhle určitě nemůžeme vnímat. To
1: ale už... ne, že ženy budou zase znát z oblečení z módy, že stahující doplňky používají třeba na břicho do tanečních.
2: Určitě,
1: na
2: tak ono i po, když si to vezmeme taky třeba po operacích prsů, máme určitý to kompresní prádlo, které v podstatě se nasazuje a pak určité spektrum pacientek pak nám i říká, že já jsem to nosila tady 6 týdnů a pokračuju dál, protože mi se v tom tak dobře chodí, mě to dělá tu podporu, takže v tomto smyslu to.
1: No, tak to je režim. Ještě něco důležitého, co se řeší na těch kontrolách? Třeba kontroluje se právě asi to hojení, předpokládám.
2: Hlavně to hojení, protože v podstatě můžeme o tom mluvit, jakoby estetický výkon. Je to jakoby nejradikálnější, nejrezantnější operace. Je opravdu se nazvedává celé to břicho, nebo to celá ta břišní jakoby stěna se povoluje, operuje. Takže tam samozřejmě tím pádem vznikají i největší rizika. Tím samozřejmě nikoho nechci strašit, ale samozřejmě musíme to zase vnímat tak, že ten pooperační režim je důležitý, mají kompresní punčochy, pak si nějakou dobu musí aplikovat v podstatě injekce na ředění krve, aby jsme zabránili hluboké žilní tromboze, případné embolii. Takže samozřejmě musí ještě ředit krev určitou dobu od operace. Co bych ještě pak jako zmínil, není k zahození dodržovat určitě pak ten režim. No. Ten, co se nastaví vlastně celou tou dlouhou cestou.
1: Vydržet. Ono se to řekne.
2: Nicméně samozřejmě proto je celá ta cesta tak dlouhá a pak ten výsledek je úplně jakoby pro ty pacienty perfektní, protože zhodí ty kila, zhodí převislou kůži a pak musí dodržovat i ten režim. Někdy je to jednodušší říct a poučovat.
1: No, však my o tom průběžně taky vysíláme i právě o těch indikacích, o té delší cestě i k tomu bariatrickému a pak tomu plastickému výkonu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte poradnu Apatika Českého rozhlasu Olomouc a možná ještě pár minut, ale kratinkých minut k dispozici pan doktor plastický chirurg Michal Janák. A kdo třeba zapnul až teď před 11, tak ti, kdo konečně třeba po letech zhubli a třeba až díky velké obezitě, kvůli velké obezitě, ale díky bariatrickému zákroku se mohou obrátit potom i na plastického chirurga. Ať máme představu, kolik se toho tak třeba zvládne, když jste měl, myslím, že včerejšek zrovna službu v nemocnici Agel Prostějov, plastika, abdomino, plastiky, převislá kůže, břicho. Jak dlouho to trvá? Kolik se toho tak stihne, zvládne, aby to byl zodpovědný výkon od plastika?
2: Zatím máme režim nastavený v nemocnici Prostějov takový, že během toho dne se zvládnou dvě operace, dvě abdominoplastiky. Já si myslím, že to je takový jako přiměřené množství. V podstatě každá ta operace trvá zhruba dvě a půl hodiny. Záleží samozřejmě, jak velký ten převis je, jak ta operace jde. Určitě se to nedá uspět. Za mě určitě ten výkon tím, že poměrně rozsáhlý, tam jsou určité fakt specifické postupy, které potřeba dodržet, tak určitě to nejde nějak jakoby ani urychlit, ani ošidit, takže zhruba ty dvě a půl hodinky, dva výkony většinou za ten den, plus následně a pak vlastně, jak dokončím tyto výkony, tak ještě tam mám nějaký konzultační činnost, plus nějaké výkony v lokální anestezii, a to už je třeba z jiné indikace, například kožních nádorů nebo chirurgie ruky a podobně.
1: Mluvili jsme o úhradě zdravotní pojišťovny, tam, kde je to indikováno, po tom bariatrickém výkonu, ale to je úhrada abdominoplastiky. I samoplácovsky to samozřejmě lze na různých pracovištích, za různých podmínek, to je jasná věc. Co převislá kůže jinde? Myslím, že se dělávají brachioplastiky, takže to jsme u rukou a paží.
2: Jsme u paží, to bývá nejčastěji vidět u pacientů, může být na stehnech. Samozřejmě i následky zubnutí jdou vidět i u žen na prsou, samozřejmě i u mužů, tím, že nám to vadí mnohdy víc. My jsme schopni, zatím je jakoby myšlenka v podstatě pomáhat pacientu i tímto směrem. Samozřejmě už to nebude ve smyslu úhrady pojišťovnou, ale jsme schopni, nebo respektive máme v plánu pomáhat i tímto směrem.
1: Ale i to se dělá zase na různých pracovištích.
2: Samozřejmě dělá se to i na různých. V podstatě já si myslím, že to zvládnou všichni plastiční chirurgové na různých pracovištích, takže
1: je to běžná praxe, poměrně.
2: To je běžná praxe.
1: Za různých podmínek, ale i třeba ty paže, když budou vadit, ta převislá kůže.
2: Určitě to všechno se dá odstranit, protože není to jenom o tom břichu, to břicho je nejviditelnější, ale i ty ostatní lokality dokážou potrápit i, jak jsme už zmiňovali, třeba při výběru oblečení, i v rámci těch zapářek, exému, protože ono se to nezdá, třeba v tom podpaží a v rámci těch paží, prsou, podprsí, různé zapářky jsou také.
1: Pan doktor, myslím, že zlaté ručičky chirurgické, pan doktor plastický chirurg dnes za nemocnici Agel Prostějov, tak abdominoplastiky, brachioplastiky, lehce také probrány aspoň větičkou u nás v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Pan doktor Michal Janák, ať se vám hodně daří, děkujeme dnes za účast v naší kontaktní zdravotní poradně v Českém rozhlasu Olomouc. Díky moc.
2: Já moc také děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
4: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
4: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
6: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Od příštího týdne začne výplata superdávky. O podporu přišli někteří seniori a zranitelné rodiny. Bankovní rada České národní banky bude odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. 15 druhů ryb napočítali vědci v revitalizovaném mrtvém rameni řeky Moravy na jihu Olomouce. Dnes čekáme nejprve polojasno, postupně ale má být až zataženo, objeví se přehánky a bouřky. Teploty do 30, na jihu až do 35 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Kvůli zpřísnění podmínek zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazná změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4 tisíc. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
4: Organizace Charita Česká republika upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo práce proto podmínky superdávky od října ještě upraví. V Mikulovicích na Jesenicku pokračují opravy silnic, které poškodily předloňské záplavy. S komplikacemi řidiči musí počítat například v ulici na Bukovci. Dělníci tam dnes začínají s druhou etapou rekonstrukce. Úsek by měl být hotový do konce srpna. Vyplývá to z informací na webu obce. Česká národní banka bude odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle komentářů členů bankovní rady by mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje také geopolitická situace, především konflikt na Blízkém východě. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku, dokončená loni. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
6: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Počasí.
4: Dnes bude na střední Moravě zpočátku polojasno, postupně čekáme až zamračeno a později se místy přidají přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 30, na jihu až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 24. Mírný severozápadní vítr při bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc je na 286,5 kilometrů zavřen pravý pruh. Pracují tam dělníci. A na dálnici D1 v úseku Lipník Přerov si dejte pozor na 288,5 kilometru. Zde stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Tak jsme tedy shodou okolností teď v prázdninové repríze kontaktní zdravotní poradny a patika probírali mimo jiné hodně abdomino, ale také brachioplastiky. To byla opakovaná reprízovaná poradna a patika. Od září prosím zase nové díly už připraveny, produkčně zajištěny, takže zase s vaší účastí a dotazy už tuším od 3.9.2026. Dneska se píše 6.8. No a ještě se podíváme na nějaké ty předpony brachy shodou okolností. Kdo pak se pohybuje takzvanou brachiací? A kdo pak by mohl zhruba takto nějak prospěvovat? Jenom znalci asi vědí, že by to mohla být další návštěva, další host, další tvoreček, když zamíříme za chvíli na svatý kopeček do 70-leté zoo na kopečku. Zamíříme, myslím, také ale na Slovensko a zároveň i na Jesenicko. Vypravíme se za medvědy, to prozradíme. A to bude v dalším příspěvku fotograf, filmař, nadšený turista, historik Roman Janas z České vsi. Medvědy nejenom jezdí sledovat a natáčet, ale snaží se pomáhat v jejich ochraně, také o tom si poslechněte v našem dopoledním programu.

0: Tak ty zprázdniny budou nej, budou rekordní, ahoj léto, ahoj teploty. No na pár dnů, na pár hodin, teď dáme s Bohem možná 40 stupňovým hodnotám. Jsou tedy v týdenním horizontu zase k mání možná koncem, úplně koncem tohoto a začátkem toho příštího týdne hodnoty 30, 32, ale snad ne už 40 a mezi tím a hlavně ještě už v těch nejbližších chvílích ochlazení. Oraz oddech 11 hodin 13 minut, už dnešek je snad trošku citelněji příjemnější 6.8. Tak prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc a teď už odtajňujeme, prosím, představujeme, prezentujeme v našem vysílání dalšího tvorečka ze svatého 70-letého kopečka Zezo. Gibboni žijí v malých rodinných skupinách v tropických pralesích, takže jsou zvyklí. Svá teritoria si označují hlasitým voláním až zpěvem. V zajetí se mohou dožít až 50 let. Viděli jste, že chodí velmi brzy spát, možná s slepicemi na kopečku. Právě na gibony se teď zaměřme se zooložkou průvodkyní Jitkou Vokurkovou v dalším díle seriálu Českého rozhlasu Olomouc, ve které vám právě o prázdninách představujeme obyvatele zoo na svatém kopečku. Letos 70-leté dámy.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na svatém kopečku.
2: Gibboni se pohybují brachiaci, což je pohyb po rukou, vysoko v pralese a v podstatě je to jejich nejdůležitější pohybová aktivita, kterou vykonávají během dne a takto se přesouvají v pralese z místa na místo, kde hledají potravu.
3: Jakoby mi teď chtěli dokázat, že v žádném případě to nebude podle mých přání, protože teď se všichni uložili, ale my máme možnost pozorovat, že ta zvířata jsou v různých barevných odstínech.
2: Záleží to na druhu samozřejmě. Chováme tu tři druhy gibonů, z čehož gibboni lar jsou zbarveni jednak černě, jednak takhle béžově, pak jsou gibboni zlatolící, kde samci jsou černí a samice mají takovou zlatavou barvu a siamangové naopak jsou oba dva černí, ale zase se rozlišují velikostí.
3: Oni umějí dost dalece skákat, vyplývá to ostatně z toho, jak když jste říkala, že se pohybují především v korunách stromů, dokonce jsou to prý až 10-metrové vzdálenosti. Jak si to nahrazují tady v zoologické zahradě?
2: No, v přírodě samozřejmě jim nic jiného nezbývá, protože ty stromy zřídka bývají blízko u sebe, hlavně v místech, kde se teda hodně kácí, což je jejich místo života. Indonésie, ostatní okolní ostrovy a celá Asie v podstatě je vylesňována, takže to nemají úplně jednoduché. Občas se bohužel musí pohybovat i po zemi, kde teda na rozdíl od pohybu ve větvích se pohybují po končetinách spodních, čili po nohách. A takovým celkem neobratným pohybem, což pro ně není ani moc přirozené. Ale tady se nám občas také stane, že nám to předvedou na té zemi a tady v tom výběhu mají spoustu vertikálních a horizontálních parkosů, na kterých se můžou takovýmhle způsobem pohybovat. Určitě by jim svědčili i větší výběhy, které jsou do budoucna v plánu.
3: Ve výběhu můžeme pozorovat také mládě, které dospělí hlídají, ale oni ve volné přírodě potom v určité fázi to mládě vyhánějí. Kdy to je?
2: No, vyhánějí je v okamžiku, kdy začíná to mládě dospívat, což je zhruba mezi 6. a 7. rokem, takže v té rodině gibonů v podstatě můžou být až 3-4 mláďata a to nejstarší potom tu rodinu musí opustit.
3: Jaký je gibboní zpěv?
2: Gibboní zpěv je velmi pronikavý, oni si tím zpěvem v podstatě vyznačují svoje teritorium, zpívají v duetech, kdy samec má zcela odlišný repertoár než samice a zájemně se doplňují.
3: Vodu údajně v korunách stromů pijí tak, že ji jistým způsobem nabírají.
2: Oni ji nabírají na ruce, které olizují a stejně tak to páchají i v zoologické zahradě, kdy si namočí končetinu a z ní teprve olizují tu vodu.
3: V miskách mívají co? Čím je krmíte?
2: Mají to samozřejmě rostodivné, tak jak by to měli v přírodě. Snažíme se jim to co nejvíc nahradit, z čehož část té krmné dávky jsou speciální granule, které obsahují všechny minerály, vitaminy, které potřebují. Potom dostávají velké množství zeleniny, menší množství ovoce. Pak je to doplňováno spoustou listí, které by v přírodě také žrali a různými květy.
3: Blíží se k nám další velká skupina návštěvníků. Jak se chovají gibboni, když je návštěvní den a když se večer zoo zavře?
2: Když se večer zoo zavře, tak gibboni chodí velmi brzo spát, takže zalehnou do svých hamak a tráví celou noc spánkem. Ten spánek už začíná někdy kolem 5 hodiny odpoledne, takže pokud návštěvníci přijdou později, tak většinou už vidí jenom prověšené vaky, ve kterých spí gibboni. ale za to velmi brzo stávají s úsvitem, kdy právě začínají zpívat a i obyvatelé nejbližších obcí tady okolo to můžou slyšet, protože je to až tak moc pronikavé.
3: A kdy se nejvíce pohybují?
2: Nejvíce se pohybují v době, kdy v podstatě by měli trávit čas hledáním potravy, což je během dopoledne a odpoledne.
3: Gibony si můžete prohlédnout, pokud navštívíte zoo na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem.

0: 14.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z novějších od kapely Elány Jožoráže, Znova sami navždy dotkni, 11.27, léto a stále ještě horka v plném proudu, tak co si dát třeba výlet do Itálie?
1: O ženy, ženy.
0: Tedy o Sherry Sherry, Made in Italy, Made in Italy, přímo od Ricky Epovery, ten originál zazní v zápětí. To bude dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, stále horké, prázdninové, jak se patří, 6. srpnové dopolední. No a to odpolední třeba s Tuldou, tedy Otakar Brousek mladší, u nás po 16. hodině v Humoriádě, třeba i s vámi. No a třeba se ho někdo dneska opět zeptá, jak to vzniklo s tím Tuldou a co na to tatínek Ota Brousek starší.
2: Když jsem byl malinký, dlouho jsem nemluvil, je to tak? Ty jsi mě dokonce chtěl vzít k psychologovi.
3: Ano, už jsme, chtěli jít prostě k doktoru.
2: Ale jak praví Verich, nebyly důvody k stížnostem, tak jsem mlčel.
0: Takže se neprojevoval, ale pak se ho prý kdo se zeptal, jak se jmenuje, a on řekl, že Tulda. A tak mu tak říkají, tak

0: tu ještě víš, triky a pověry 80. let a triky a pověry o ženy. 11.31, posloucháte prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Roman Janas vám nemusí být úplně neznámé jméno. Roman Janas z České Vsi je známý zejména jako zakladatel, správce tamního válečného muzea. Jeho přátelé ovšem vědí, že mezi jeho zájmy patří také ochrana, fotografování, dokumentace, natáčení medvědů. Medvěďou v horách Slovenska. Jak se to stane, že se rodilý jeseničák zamiluje do huňatých obyvatel slovenských hor? I o tom si s Romanem Janasem na Jesenicku tentokrát povídal Mirek Kobza.
1: Dostal jsem se k tomu poměrně nedávno, když jsem navštěvoval nějaká místa, nerad bych jmenoval určitou lokalitu, budeme brát Slovensko, a na Slovensku se dostali prostě k moci někteří lidé, kteří medvědy střílí, místo aby se dávalo přednost osvětě. Slovensko je teďka rozdělený prostě na dva tábory. Střílet a chránit.
2: Je pravda, že počet medvědů na Slovensku narůstal poměrně dlouhou dobu. Není přece jenom na místě určitá regulace, i když střílet na potkání asi není to pravé řešení.
1: Střílet na potkání určitě není to pravé řešení. Na druhou stránku, kdo může říct, jaký je přesný počet, když vlastně poslední měření probíhalo někdy před 10 nebo 15 lety.
2: Já si pamatuju z mnoha návštěv Slovenska, že se člověk s medvědy setkával. V těch dřívějších dobách taky občas docházelo k nějakému poranění, ale je fakt, že zase na druhou stranu spatřit medvěda ve volné přírodě nebylo úplně jednoduché. Jak je to teď na Slovensku?
1: Já jsem na Slovensku díky turistice vlastně prošel mnoho kilometrů, nenarazil jsem na medvěda, až jsem se vlastně o to začal teprve zajímat. Zjistil jsem si vlastně, kde bych na něm mohl narazit, a byly to opravdu stovky prochozených hodin, tak teprve to začalo přinášet nějaké výsledky. Opravdu nemusíte se bát, že na něho narazíte za každým stromem. Potkat divočině medvěda je prostě úžasný zážitek.
2: Spolupracujete třeba s ochránci ze Slovenska, protože vím, že tam je poměrně široká ochranářská obec, která se snaží právě ten problém nějak řešit.
1: Spíše jsme nadšenci, jo. Medvědáři, mám tam i syna, takže já tam jezdím daleko častěji. Mám spoustu materiálu, poskytl jsem materiály i Tomáši Hulíkovi, což je ředitel vlastně bratislavské zoologické zahrady, který bude připravovat materiály pro nějaký celovečerní film pro Netflix, takže uvidíme, co z toho bude. Myslím si, že člověk, než rozhodne, měl by fakt to poznat na vlastní kůži, podívat se, jít do toho lesa a hlavně nedělat si názory podle toho, co čte někde na sociálních sítích. Média dělají hodně, politici dělají strašně moc, ale je to taky způsobené tím, že jdete po tom lese, nacházíte nelegální hnadiska, lidi se občas neumí chovat, třeba stalo se nám, že čekáme na medvědy, kdy už v určitou hodinu večer mají vycházet, a my tam prostě potkáme lidi, kteří z toho lesa vychází, houbaři, jo, z takových krovisek, kde už já osobně bych prostě nevlezl. Nacházíte tam beraní hlavy, jo, tohle to tam prostě nemá co dělat.
2: Když se zeptám, nejkrásnější setkání s medvědem na Slovensku?
1: Bylo to s medvědicí, která měla 3 medvíďata, kterou se vlastně nejdřív fotil, potom jsem vlastně vytáhl dron, protože zašla vlastně za horizont a dovolila mi vlastně se přiblížit potom už na nějakých 10 metrů. Přistoupila k tomu dronu, zjistila, že ten dron pro ní nepředstavuje nebezpečí, takže se vrátila zpátky k mladým a dovolila mi vlastně natáčet zhruba hodinu a půl, jak se krmí mláďata, jak si tam prostě hrají.
2: Jaké je řešení teda pro to, aby se vrátili vztahy mezi medvědy a lidmi do normálního stádia?
1: Beru to, že třeba lidé, kteří tam bydlí, jsou vystrašení, protože asi těch medvědů dříve tolik nebylo. Ten strach hraje tu prvotní roli. Obrovská kukuřičná pole, nezajištěná třeba ohradníkama. Jo. Tady třeba v Čechách jsme zvyklí nebo naučení ze školy, že prostě jdete do lesa, máte být ticho. Tam by to chtělo prostě dát vědět osvětou, že v místě, kde je prostě známý výskyt medvěda, tak byste se podle toho měli chovat. Jo. Dát o sobě vědět v tom lese, v okamžiku, kdy spatříte toho medvěda, tak nesmíte začít utíkat. Vycouvat, jo. Osvěta je prostě důležitá. V okamžiku, kdy je tam nějaký problémový medvěd, tak toho prostě eliminovat, ale nemůžete eliminovat všechny medvědy.
2: Mluvil jste o filmu na Netflixu, ví se, kdy bude?
1: Ne, toto určitě nechávám všechno na režisérech, jako Tomáš Hulík. Uvidíme. Každopádně tenhle ten film by měl pomoci v tom, že příroda je něco, co tady bylo daleko před námi a bude i po nás.
2: Z České Vsi Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jeseni. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Hity Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: písku, přejeme nejenom Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, ale taky Pablo Dobešovi nebo Ivě Friedlingové a Miroš Birkovi z Ordinace, ještě za chvilinku v písničkách, v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Se štěstím vznikl penicilin, děkujeme panu Flemingovi, se štěstím vznikly třeba kontaktní čočky, děkujeme Prostějovákovi, panu Vechtrlemu. A co takhle frapéčko?
1: Babské rady.
2: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, po případě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

kde už zapršelo. Představte si, někde o tom ani nevědí v Olomouckém kraji. Někde ještě lokálně zapršet může, co a jak v noci a možná ještě s doznívajícím deštěm. Zítra naznačí polední zpravodajská relace. Zprávy ve 12 u nás v Českém rozhlase Olomouc. Teď hlásíme 11.53, taky ordinaci v Růžové zahradě a její znělku, anebo za chvilinku pohodovku těsně před polednem od umělce jménem Robert Palmer. Hezký den přejeme.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Vedení Němčic nad Hanou plánuje investici do nového bytového domu. V Hranické propasti zemřel potápěč. Z hokejisty Olomouce už trénuje i letní posila Matouš Spodniak. Dnes bude oblačno, lokálně přehánky s maximy až 35 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Markéta Janíková. Samospráva Němčic nad Hanou připravuje stavbu nového modulárního bytového domu. Městští zastupitelé schválili změnu územního plánu, která umožní jeho výstavbu na pozemku po bývalých jeslích. Podle nezávislého starosty Martina Ernesta bude 22 bytů sloužit lékařům, mladým rodinám a jako sociální bydlení.
4: Město Němčice nad Hanou disponuje některými bytovými domy, které vlastně v současnosti také se dokončují rekonstrukce jejich, ale zároveň město se tímto způsobem snaží získat mladé rodiny do města, nové obyvatele nebo podpořit i stávající mladé rodiny, aby měli kde bydlet.
3: Dělníci by se měli do stavby nového bytového domu v Němčicích nad Hanou pustit v příštím roce. V Hranické propasti na Přerovsku se utopil muž, který byl letecký záchranář, speleopotápěč a hasič centrální stanice v Kladně. Tragická událost se stala ve středu při průzkumném ponoru. Pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
5: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil. Pátrání po potápěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
3: V bývalém baťovském areálu ve Zlíně odpoledne začnou bourat vyhořelou budovu číslo 34. Majitel budovy, společnost Krým, dopoledne předala místo demoliční firmě. Na místě je už připravena těžká technika a ulici Vavrečkova pokryla folie, která má zabránit poškození ulice. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřeno. Sport. Z hokejisty Olomouce na ledě trénuje i jedna z letních posil, Matouš Spodniak, jehož režim je ale upravený kvůli nedávné operaci zápěstí. Jednání s ním klub zahájil už v únoru. Loni 28-letý útočník zaznamenal 35 bodů ve slovenské extralize v dresu Michalovců i díky svým přednostem, které sám popisuje.
6: Tak ja som taký priamočiary hráč, tlačím sa moc do brány, snažím sa teda a myslím si, že som celkom aj rýchly, tak to sú také tie najväčšie také prednosti, by som povedal. Tak verím, že hneď prvom zápase a v ligovom, že som tam mohol straniť nejaký gól a dôležité je, aby sa vyhralo a aby sme mali dobrý štart do sezóny.
3: První přípravné utkání se hraje Olomouc v úterý 11. srpna na domácím ledě proti Vítkovicím. Počasí. Dnes bude na střední Moravě oblačno, přechodně až polojasno. Lokálně se vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na jihu až 35 a v Jeseníkách 24 stupňů. Vítr mírný, severozápadní, v bouřkách zesílí. A zítra? Čekejte dopoledne s většinou oblačnost dožnívajícím deštěm. Od západu budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jihu 28 a v Jeseníkách okolo 18 stupňů. Vítr mírný, severní až severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na silnici 46 u Horní Loděnice na Olomoucku došlo k nehodě dvou aut a na D1 na 287. kilometru ve směru Brno je hlášeno porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Oldřiška a Lada, dvě jména těchto dvou dnů a na vlnách Českého rozhlasu Olomouc třeba taková inspirace pro písničky na přání, které začínají i dneska u mikrofonu a u telefonu s Tomášem Kedziorem. Přeji hezké odpoledne a čísla do studia jsou 221 555 444 a SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Startujeme s paní Staňkou z Oseku nad Bečvou. Dobré poledne.
1: Dobré poledne. Tomáško, já vás zdravím, celé rádio Olomouc, a prosím vás o písničku pro moji sestru Haničku do Zábežní Loty, která dneska slaví 65. narozeniny. Takže všechno nejlepší, hodně zdraví. I přejeme my z Oseka nad Bečvou, bratr z Obětkovic, no a celá prostě rodina. A vám děkuji za vybrání písničky a moc vám děkuju.
0: Hezky zdravíme, no a věnování k těm 65. narozeninám přidáváme naší babičce Haničce ze Zábežní Lhoty, také od Teresky a všech, kteří mají rádi. Písnička je také paní Aničce Štukové z Kinčperka nad Ohří. A ti cesta domů lépe ubíhá, vše nejlepší přejí Honza a Lidka.

0: Argema na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. A teď paní Eva Skrnova, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, pane Tomášku, a celý váš kolektiv v rádiu. Tuto písničku bych chtěla nechat zahrát paní Květušce z Bohutina, paní Marušce, paní Tihlafikové a Tihelkové. Pak ještě kolektivu pizzerie na Družstevní ulici. Děvčata, vydržte to vedro, bude za chvíli pršet. Děkuju. Pane Tomášku, děkuji vám za vyhledání písničky. Přeji vám taky příjemný pobyt a těším se na další slyšenou. Naschledanou.
0: Tak to byla paní Eva Skrnová. Písnička patří k svátku paní Oldřišce Hrubíčkové z Přerova. Tetinko Oldřiško, štěstí, lásku a hlavně po boku měj, pěkně se usmívej a zdravýho a života si užívej. Pozdravujeme také posluchače Házovi do Dolního Újezdu a těšíme se na setkání s vámi, píšou Maruška a Vašík. Pozdrav z Českého rozhlasu Olomouc je také s přáním zdraví, štěstí a pohody. K dnešním narozeninám paní Hance Pazderové ze Zábešní Lhoty přejí kamarádka Ivana s Eliškou.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a pan Petr z Přerova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a písničku posílám paní Irině Dohulína, paní Mileně Dobroumová, paní Haně Domravského Berouna, paní Elise Nováclavová, paní Julii Dopředová a nesmím zapomenout na manžela Zetkovi z Lipníku nad Bečvou. Vám děkuji za vydání písničky a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Pěkně zdravíme pana Petra Dopředová. Tu písničku pošleme také Marci a Jitce Dožilové, Heleně do Uhelné, paní Vlastině do Krnova, Standovi do Bernartic, paní Miladě do Přáslavic. Hezký den a hlavně dobré zdraví přeje a vzpomíná paní Anička z Vápené.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A pozdravíme pana Jaroslava Zloštic, dobré poledne.
4: Dobré poledne, zdravím všechny posluchače naší krásné Moravy, zdravím vás z města Loštic, řezbář Jaroslav Veneš. Vážená paní Hubáčková, která jste z Vilémova, Oldřiška, dneska máte svátek, přeji vám všechno hodně, ať máte hodně zdraví. Staráte se tam i o kostel. Už tolik let je to zasloužila činnost. Děkuji a mějte se krásně a přeji vám teda hodně zdraví. A složil jsem pro vás takové verš k andělu strážnému. Anděl strážný, jeho křídel šum, nech to chrání dál váš dům i vás. Anděl strážný, nech tě s vámi dnes a zas. Ochrání vás každý čas. Hodně zdraví a božího požehnání. Ještě bych tuto píseň chtěl věnovat Ludmilce Křesinové, Marušce Procházkové z Kolšova, Alence a Lidušce z Jeseníku, panu Rubertovi z Olomouce, Jiřímu z Jeseníku, Jiřímu z Litovle, manželům Divišovým z Prostějova a panu Bubnovi a jeho rodině z Moravské Třebové. Trošku jsem to přehnal, pane redaktore, a přeji vám hezký den a zdraví.

0: písnička s trošku historickými kořeny, kterou vybral pan Jaroslav Zloštic, končí a zdravíme pana Michala do Petrova nad Desnou. Dobré poledne.
1: Dobré poledne. Já jsem si vybral písničku od Argemy a chtěl bych ji poslat Jardovi Šavlovi a Aničce Pavelkové do Petrova nad Desnou.
0: Děkujeme. Písničku budeme hrát také Božence Kovářové do Moravičan, tak v té řadě gratulantů přijmi moje přáníčko, pevné zdraví, štěstí a mnoho krásných dní přejí Jana a Božka. Pan Břeťa ze Štítů pozdravuje všechny své rozhlasové přátele a posílá pro osvěžení tuto písničku.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek 6. srpna. Paní Milada z Přáslavic je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku, zdravím vás a všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku a nehoršici se zdravíčko posílám Helence z Uhelné, Lidušce do Jeseníku, Zdenice s Kočenkou do Prostějova, Lidušce do Olomouce, Evičce do Strukova, Elišce z Václavova a Františkovi od Brna. Všem přeji krásný den. Písnička je také pro vás, pane Tomášku, a pro vás v Českém rozhlase a všem těm, kterým nikdo nezahraje. A děkuji za vyhledání písničky a příjemnou službu.
0: Tak zdravíme do Přáslavic. Písničku posíláme k svátku paní Oldřišce Cupalové z Tomíkovic. Hodně zdraví, štěstí, elánu a pohody přejí Boženka a Milan. Dneska slaví krásné narozeniny Pepinka Gojšová z Hrabíšína i Františka Straková z Brníčka. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a pohody a pěkně si to oslavte, píšou posluchači Svítkovi.

0: Českém rozhlasu Olomouc zdravíme do Rýmařova. Paní Libuši, dobré poledne.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát k dnešním narozeninám paní Jožince Gojšové z Hrabišína všechno nejlepší, hodně štěstí a hodně zdraví.
0: Ano, zdravíme tedy paní Gojšovou do Hrabišína. Ta písnička patří také mamince a tatínkovi Aně a Jiřímu Voskovým, kteří mají dneska 60. výročí svatby. Hodně štěstí, zdraví a lásky a ještě spoustu dalších společných let přeje dcera Iveta s rodinou.

0: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání a paní Staňka z Lomnice. Dobré poledne.
1: Dobrý poledne. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tahle písnička je pro Zdeničku z Holubic, básničku Ladička Stovačova a jeho sestru Zdeničku z Hrochova a její přítelkyni Lidušku z Olomouce, Zdeničku z Uničova a pohádkovou babičku z Jeseníku a Jana a Jiří z Roštění a mojí sestře z Bludova. Přeji hodně, hodně zdravíčka, ať to horko vydržíme všichni. A tahle písnička je i pro vás a vaše spolupracovníky.
0: Děkujeme, paní Staňce.
1: Děkuji vám za vybrání písničky a mějte se hezky.

0: písničková přání Českého rozhlasu Olomouc. Paní Helena z Uhelné je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne. Pane Tomáši, já bych chtěla děvčatu poplatit písničky, co by nechali zahrát. Miladce z Přáslavic, Bartošové Aničce z Vápene, Marci ze Žulové, Galíkové z Uhelné a paní Jišemové z Kobyle. A vám taky, pane Tomášku, děkuju za vyhledání mojí oblíbené písničky. Holky, buďte zdravoučké, přeji vám hodně, hodně všem zdraví i v rozhlase všem. Děkuju pěkně za vyslechnutí.
0: Tak to byla paní Helena z Uhelné, no a ta oblíbená písnička už je právě tady, Ráj Daniela Hulky.

0: Pokračujeme v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme paní Zdislavu do Raclavic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům. A dnes bych po vlnách rozhlasu poslala písničku všem, co mají dnes narozeniny, stejně jako já, a zároveň paní Julince, paní Hance, paní Lidušce, nevím, jestli paní Vleste a paní Jirenka poslouchá, ale nefunguje mi moc rádio, takže neslyším, nemám přehled. Děkuju a všem přeju hodně zdraví.
0: Děkujeme a paní Zdislavě do Raclavic je tady přání radosti, štěstí, lásky a božího požehnání. Máme tě moc rádi, společně přejí manžel, děti, vnoučata i pravnoučata. Krásná písnička pro radost je také řezbáři Jardovi Benešovi, do Loštic posílá Ludmila a ještě Jitce Hloškové, ať se jí dobře vozí a skládá dřevo. Přeje to teta Františka Plchová z Přerova Předmostí, pozdrav je také pro sestru Marii Srovnalovou z Rapotína.

0: Malčík pro lásku, Jana Chládková a Jakub Smolík a ještě věnování paní Majky z Jedlí, kterou zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vám přeju krásný celé odpoledne a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Tato písnička je pro vás, pane Tomáši, za vaši úžasnou práci, kterou teď odvádíte o prázdninách. A zdravím celou Pavlíkovou rodinu. A přeju vám krásné odpoledne a službičku. Mockrát vám děkuji za vyhledání písničky a co vám v životě daří. Děkuji a nashledanou.
0: Hezky zdravíme a Iveta Bartošová, Petr Sepešino a další hodinka písniček na přání bude zase dneska v pozdním odpoledni mezi 18. a 19., kdy budeme hrát pro vaši radost dechovou a lidovou muziku.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zemědělci z Dolan na Olomoucku letos vysadili místo řepky technické konopí. Úředníci v Šumperku přijali přes 100 kandidátek pro komunální volby. Menším obcím dochází voda kvůli suchu. Zítra čekejte oblačnost maximy až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. V polích v okolí Dolan na Olomoucku letos chybí řepka olejná. Tamní zemědělská firma dala přednost rostlinám méně náročným na postřiky a chemické hnojení. Začala s pěstováním námelového žita, hrachu nebo ostropestřece mariánského. Na 150 hektarech pak farmáři vysadili technické konopí. Pokračuje agronom Jan Nerušil.
4: Řepka je poměrně náročná ekonomicky, tak na pěstování, má poměrně mnoho škůdců, takže v letošním roce i pro příští rok počítáme s tím, že řepku v osevním sledu nemáme. A snažíme se hledat plodiny, které jsou pro nás zajímavější a které nejsou tak ekonomicky náročné a náročné na postřiky a na hnojiva, což třeba právě to konopí nebo ten ostropestřec je.
2: Celkem 9 kandidátních listin přijali úředníci Šumperského městského úřadu pro podzimní volby do zastupitelstva města. Do 10. srpna jednotlivé strany hnutí či koalice můžou své kandidátní listiny doplňovat anebo upravovat. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
5: Město Šumperk funguje jako obec s rozšířenou působností. Pracovníci Šumperského městského úřadu tak pro podzimní volby do zastupitelstev aktuálně evidují 107 podaných kandidátních listin ze Šumperku a okolí. Na samotné město Šumperk pak připadá 9 podaných kandidátek.
2: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu nebo mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
6: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby. Sport.
2: Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance McNailové 6-7 a 1-6. Vypadla taky Barbora Krejčíková, která prohrála s Ruskou Samsonovou 0-2 na sety. Jakub Menčík naopak do dalšího kola postoupil.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte ráno s většinou oblačnost s dožnívajícím deštěm. Od západu budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Na jihu až 28, v Jeseníkách okolo 18 stupňů. A vítr mírný severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 je na 288. kilometru ve směru Brno hlášen odstavený kamion. Probíhají zde aktuálně práce na jeho odstranění. Projíždějte zde opatrně. No a tolik zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a Spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vydechnout.
1: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
2: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
1: A víra vyšla.
2: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
1: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
2: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
1: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, pověsit na hřebík?
2: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
1: Aha.
2: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
1: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
2: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
1: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, a takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu, a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely, a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března, tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdřív rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpívala dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili a pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně

0: měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru, tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmarovy chaty na Stropnici a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s nezmary.
1: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
0: No tak on za to nemohl asi.
1: Zlobila jste se?
0: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
1: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
0: Ano.
1: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v nezmarech?
0: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
1: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalaman a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalaman řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Táně, někde na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, ale třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
1: ano.
0: Ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Do třetice všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: Doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o věci, o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a Spol a Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, jak říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Mm. Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché, kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže, tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou, pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil tenkrát, to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gáno, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty. Zrovna dnes jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositelé světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositelé světla, to si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete to, na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No, nebo
0: přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ty si to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Děti se můžou v Jeseníku vydat na pohádkovou stezku. Samospráva Olomouckého kraje zvýší učňovská stipendia. Horka pokračují, zítra se ochladí jen mírně. Zítra čekejte oblačnost, maxima až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Dělníci dokončili ve Smetanových sadech v Jeseníku lesní pohádkovou stezku. Jedná se o jeden z projektů, který si přáli obyvatelé v rámci participativního rozpočtu. Stezka vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: Na trase najdou návštěvníci celkem 8 dřevěných zvířátek, která jsou spojena s tímto krajem. Také tam najdou naučné panely, ty jsou spíše pro menší děti, kromě stručných informací o zvířátkách, tam jsou také hravé úkoly nebo zajímavosti, které jsou stažené k Jeseníku.
1: Učni vybraných oborů budou od září dostávat od olomouckého hejtmanství vyšší stipendia. Vedení kraje odměnu za dobrý prospěch a docházku zvýší poprvé od zavedení podpory před 16 lety. Měsíční stipendium učňů se zvedne z 500 na 600 korun, vyplývá to z tiskové zprávy hejtmanství. Teploty na Moravě ještě dnes můžou vystoupat až k 36 stupňům Celsia. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy, proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se mělo ochladit, maxima budou na většině území dosahovat 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude místy až 30 stupňů, potvrzuje Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
1: V neděli a příští týden se podle Hujslové znovu oteplí. Sport. Z hokejisty Olomouce na ledě trénuje i jedna z letních posil, Matouš Spodniak. Jehož režim je ale upravený kvůli nedávné operaci zápěstí. Jednání s ním klub zahájil už v únoru. Loni 28-letý útočník zaznamenal 35 bodů ve slovenské extralize v dresu Michalovců i díky svým přednostem, které sám popisuje.
4: Tak ja som taký priamočiarý hráč, tlačím sa moc do brány, snažím sa teda a myslím si, že som celkom aj rýchly, tak to sú také tie najväčšie také prednosti, by som povedal. Tak verím, že hneď pri prvom zápase a v ligovom, že som tam mohol straniť nejaký gól a dôležité je, aby sa vyhralo a aby sme mali dobrý štart do sezóny.
1: První přípravné utkání se hraje Olomouc v úterý 11. srpna na domácím ledě proti Vítkovicím. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě ráno zvětšenou oblačnost doznívajícím deštěm. Od západu budou srážky ustávat a oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jihu až 28 stupňů a v Jeseníkách okolo 18 stupňů. Vítr mírný severní až severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici mezi Předovem a Rokytnicí je hlášena nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc a u mikrofonu s Tomášem Kedzionem přinese třeba soutěž, spoustu otázek a skvělé ceny, nebo také rozhlasovou pohlednici od Pradědu na Hanou. Vydáme se k jednomu nádhernému lomu v Rychlebských horách a o něco později bude Humoriáda, čekáme dalšího hosta, tentokrát je Otakara Brouska, Humoriáda dneska ve 4. Tak přejeme pěkný poslech a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Kosmický vandr nás vzal Michal Tučný a Zdeněk Rytíř. No a v Českém rozhlase Olomouc vás zveme k výběru cen. Máme jich tady opravdu hodně a pokud třikrát odpovíte správně, tak si některou z těch cen můžete vybrat. Právě začínáme.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Soutěžní telefon je 221 555 444. Většina z vás ho má uložený v mobilu, aby mohla vytáčet včas a rychle. Někteří to zkouší už předstihem, před soutěží. No a my začínáme právě teď na soutěžním čísle, které už jsem říkal. Takže hezky zdravíme. Kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Julie Zlaté hory.
0: Julie, i pro vás řeknu, že tady mám nádherné dámské tričko Českého rozhlasu, mám tady sluneční brýle, a nebo třeba knížku vydavatelství Kazda, která je o účinné bolesti, lépe řečeno pomoci proti bolesti hlavy. A jsou tam také další ceny, třeba skvělá hudební CDčka různých žánrů. Julie, pusťte se do otázek.
3: Jedničku.
0: Berete jedničku. Četla jste Rychlé šípy?
3: Prosím, ještě jednou.
0: Rychlé šípy, jestli jste četla dříve.
3: No, můj syn je četl.
0: Pamatujete si, jakou barvu vlasů měl Jarka Metelka? Buď to blond, nebo rezavou, nebo černou?
3: Asi rezavou.
0: Dáváte rezavou.
1: Jau.
0: A byla ta úplně černá, úplně tmavá.
3: Neříkejte.
0: Julinko, no, zdravím a nahlédněte do toho někdy. Kdo pak je teď na lince? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr.
0: Pane Petře, věděl jste s tou barvou vlasů Jarky Metelky?
4: Já si myslel, že tmavě hnědou.
0: Tmavě hnědou, taky ne, černou tam má vždycky. No, tak dobře, to je ale pryč, i když uvidíme. Od dvojky do desítky, Petře.
4: Zkusíme dvojku.
0: Dvojku. Slovo protože je spojka, částice nebo zájméno?
4: Částice.
0: Dáváte částici.
1: Jau.
0: Je to podřadící spojka, která uvádí příčinu. Petře, zdravíme, naslyšenou. Tak dvakrát netrefa na začátku soutěže. Uvidíme, jak budeme pokračovat. Hezky dobrý den.
5: Dobrý den, Zdeněk Čepčína.
0: Zdeňku, od trojky do desítky.
5: Takže trojku.
0: Jak se jmenuje současný generální náčelník generálního štábu armády České republiky? Je to buď to Karel Řehka, nebo Aleš Opata, nebo Miroslav Hlaváč?
5: Hlaváč.
0: Je to Hlaváč, on je ve své funkci teprve měsíc a něco, ale v médiích se objevuje. Další otázka pro vás, Zdeňku.
5: Čtverku.
0: Čtverku. Která města Olomouckého kraje také spojuje silnice první třídy číslo 44? Zábřeh a Šumperk, Prostějov a Olomouc, anebo Olomouc a Hranice?
5: To Ačko.
0: Je to tak, Zábřeh a Šumperk. Zdeňku, jste na nejlepší cestě vyhrát. Jakou otázku dáte?
5: Následující pětka.
0: Jak se jmenoval spolubydlící Evžena Humla v seriálu Chalupáři? Byl to Bohouš, ale jak dál? Princ, král nebo císař?
5: Císař.
0: Jo, jo. Tady to bylo na jistotu. Vy jste to prostě rozjel. Já k tomu nemám co dodat. Bravo, přeju, Zdeňku.
5: Tak se tak pokračuje, já myslím, že to taky někdo vyhledal.
0: No, doufejme, ale myslím, že ty otázky jsou tam už relativně těžké. Tak kdo bude další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Julie od Borovčan.
0: Takže Julie, zdravíme pěkně, otázky od šestky do desítky.
6: Tak šest.
0: Druhé největší město Japonska je hned po Tokiu. Osaka, Sapporo nebo Yokohama?
6: Za A.
0: Dáte Ačko.
1: Jau.
0: Yokohama je to, 3,5 milionu obyvatel tam mají. Tak Julinko, příště naslyšenou. Telefonní číslo 221 555 444. To je soutěžní linka Českého rozhlasu Olomouc. Stále ještě můžete vyhrát. Hezký dobrý den, kdo se k nám teď dovolal?
7: Dobrý den, tady Jana ze Štětovic.
0: Zdravíme do Štětovic, takže 7, 8, 9 a 10. Aničko, držíme palce.
7: Vezmu to od desítky.
0: Dobře. Kolik dílů měl seriál Žena za pultem? Buď to 9, nebo 12, a nebo 15.
7: Typu si 15.
0: Dáváte 15.
1: Jau.
0: Je to moc, 12 to bylo.
7: No, aha, nevadí.
0: Tak příště, Aničko, naslyšenou.
7: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: A už teď je jasné, že následující posluchač, který se nám dovolává, bude poslední, protože zbývají už jenom 3 soutěžní otázky. Tak koho pak zdravíme? Dobrý den.
8: Dobrý den, Vašek z Vidnavy.
0: Vašku, takže co si dáte? Sedmičku, osmičku nebo devítku?
8: No tak začneme u sedmičky.
0: Dobře. Jak se v geologii nazývá proces, při němž se jedna tektonická deska zasouvá pod druhou a noří se do zemského pláště? Říká se tomu subdukce, nebo konvekce, nebo eroze?
8: No, tak já myslím, že subdukte.
0: Je to to první. Jedna pod druhou, máte pravdu. Takže osmička, devítka.
8: Osmičku.
0: Poblíž kterého města se nacházejí rýnské vodopády? Basilej, Schaffhausen nebo Zürich?
8: Tak to nevím, tak zkusím Schaffhausen.
0: Víte, že to je dobře. Nedaleko švýcarského Schaffhausenu a jsou to největší vodopády v Evropě. Představte si, doporučoval bych se tam podívat, taky bych to rád chtěl. Vašku, tak co, na vás tady zbyla otázka, úplně ta poslední, a je velmi jednoduchá. Který strom poznáte podle bílé kůry? Za A javor, za B akát, za C břízu?
8: Tak to je bříza.
0: No. Vidíte to, někdy je to zkrátka hodně jednoduché. Vašku, já vám blahopřeju, tleskám. Vyberte si výhru, soutěž končí, měli jsme celkem 6 soutěžících a z toho, pokud dobře počítám, 2 vítěze. No a příště to třeba bude ještě o něco lepší. Stačí zase zítra poslouchat Český rozhlas Olomouc a soutěž Hřebíky.

0: Jhané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14:45
1: na vlnách České.

odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a kapela Krištof. Za chvilku se podíváme za sportem, konkrétně za jednou z nových posil hokejové Olomouce, její slovenský útočník Matuš Spodňák. Tak si s ním povykládáme.

0: Čtvrtek 6. srpna a už v úterý 11. čeká hokejisty Olomouce první přípravný zápas. Do něj ještě zřejmě nezasáhne jedna z nových posil, útočník Matuš Spodňák. Ten totiž v lehčím režimu rehabilituje po operaci zápěstí. Loni se vrátil do Evropy po 11 letech, které hokejově strávil v zámoří. A Český rozhlas Olomouc ho hned, jak se říká, odchytl.
1: Když jsem byl malý, mě to byl taky můj sen se vždy do té Ameriky dostat, jakože, alebo do té Kanady. Když jsem vyrástal, tak vždy ty nejlepší hráči byli z té Ameriky alebo Kanady, tak už odjakživa som tak ako chcel odísť do tej Ameriky, no a vyskytla sa mi možnosť, myslím, že to bolo v 16 rokoch a tak som si povedal, že to pôjdem vyskúšať, no a hral som tam 10 rokov v podstate, ale bolo to krásne, aj tá škola, aj všetko, ten troška profesionálny hokej, že som si zahral, bolo to super.
2: Spomíná teď už olomoucký hokejista Matuš Spodňák, ktorý po 4 letech v americké juniorské lize vstúpil na univerzitní cestu. Své 5-leté vysokoškolské období rozdelil mezi American International College ve Springfieldu v Massachusetts a Adrian College v Michiganu.
1: S tým hokejom sa to dá veľmi ľahko skombinovať, tak ráno máme nejakú posilku, o 6 sa začínalo, dajme tomu, a on sa išlo do školy na 2-3 hodiny a obed, potom bol tréning od 2 do 5 a niektoré večery si mal večernú školu od 6 do 9, takže ako prvý rok bol veľmi náročný, lebo nevieš, do čoho ideš, ani angličtinu som nevedel na takej ako vysokej úrovni, by som povedal, no ale potom ten druhý, tretí už to bolo ľahšie, už som vedel, čo mám očakávať a ako si urobiť program. Už to bolo ľahšie a začal som si to troška aj viac užívať, ten školský život.
2: A nyní 28-letému útočníkovi to nakonec šlo náramne. Studium úspěšně dokončil a odvezl si z Ameriky 2 diplomy.
1: Chcem niečo aj po hokeji ešte robiť a ja som si tam urobil aj bakalára, aj potom a magistra som si urobil v športovom manažmente. Keď skončím s hokejom, dúfam, že by som mohol zostať pri hokeji ako manažer alebo aj toho agenta robiť, to je ako taký môj cieľ, ako ten šport ma baví v podstate a chcel by som pri ňom zostať ako pri hokeji alebo nejakom športe v podstate.
2: A kromě titulu na papíře jich získal Matuš Spodňák pár i na ledě. V nejvyšší divizi prestižní univerzitní soutěže NCAA dvakrát a následně také dvakrát v divizi nižší. V posledním roce byl navíc nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem celé soutěže a získal cenu pro nejlepšího hráče ligy.
1: Tam se play-off hra na jeden zápas, takže můžete být v nejlepším týme, ale brankář se postaví jeden ten den na hlavu a nedáte gól a prehráte aj proti 30. škole, čo je v Amerike, takže celú sezónu môžete byť najlepší a potom príde ten jeden zápas a neukážete a je po všetkom. Hej. A nám sa to našťastie nestalo a vyhrali sme to celé, ale tu vyhrá ten lepší, by som povedal, tých 7 zápasov. Tam to neznamená, že vyhral ten najlepší vždy.
2: Loni Matuš Spodňák po 11 sezónach ve Spojených státech zamířil späť na Slovensko a prožil úspěšný 35-bodový ročník v Michalovcích. A nyní, až se plně zotoví po operaci zápěstí, bude chtít něco podobného předvést i v Olomouci. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Připravena je pohlednice, redaktor Mirek Kobza a otázka, který lom v Rychlebských horách je nejvýše položený a nejúžasnější.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Tajemné žulové lomy jsou nedílnou součástí koloritu oblasti okolo Žulové, Vápené a dalších přilehlých obcí. Zatímco některé z nich jsou přístupné téměř v papučích, lom Brankopy a Žulový vrch patří k těm, jehož návštěvu vykoupíte vlastním potem. Rychlebské hory tvoří v nejsevernější části našeho kraje jakýsi oblouk, otevřený směrem k severu. Delší část oblouku tvoří pohraniční hřeben táhnoucí se od Smrku na severozápad až k Bílé vodě. Přes sedlo na Pomezí se pak směrem do jesenického vnitrozemí vypíná druhá část rozsochy, nazývaná Sokolí hřbet. Nejvyšší horou této oblasti je 992 metrů vysoký studniční vrch, proslulý množstvím pramenů, které dali Vincenci Priznicovi sílu léčit lidské neduhy. Sokolí hřbet se táhne opět až k polské hranici a odděluje od sebe údolí řeky Bělé a Vidnávky. Tento kraj je stejně jako nedaleká žulovská pahorkatina proslulý těžbou slezské žuly. Tato vyvřelá hornina se zde objevuje na různých místech, ale zejména západní část tohoto hřbetu byla častým cílem dávných lomařů. Mimochodem, počátky zpracování kamene na Jesenicku sahají až do 13. století. Skutečná těžba je však záležitostí století 19. a 20. Nejprve otevírali drobné lůmky sedláci na svých pozemcích, teprve později byla těžba v lomech převedena na specializované firmy, které mnohdy zaměstnávaly stovky kameníků a lomařů. Nebyl však lom jako lom. Zatímco některé stály a dodnes stojí přímo u cest, do jiných se muselo šplhat pěkně vysoko do hor. A to je i případ lomu, který těžil jesenickou žulu těsně pod vrcholem Žulového vrchu. Tento výběžek Sokolího hřbetu se tyčí do výšky 719 metrů a společně se Zeleným vrchem představuje nejzápadnější výběžek tohoto horského pásma. Lom Brankopy se skutečně nachází jen pár metrů pod vrcholem. O jeho historii toho moc nevíme. Byl otevřen někdy na počátku 20. století kamenickým družstvem z Vápené. Jméno však dostal podle hory, v níž se kutalo, která dříve nesla jméno Brankope. Dnes už je lom opuštěný a zatopený. Vystoupat k němu dá po modré turistické značce z Vápené docela zabrat. Na 4 kilometrech zde nastoupáte nějakých 300 výškových metrů. Podobně na tom jste, vydáte-li se sem po naučné stezce krajem Rychlebských hor od Žulové. Cyklisté volí raději výstup po lesní, takzvané Veverkově cestě, z hlavní silnice vedoucí na Pomezí či z Nové Červené vody, odkud sem vede sice neznačená, ale poměrně pozvolná cesta pomalu stoupající po úbočí Sokolího hřbetu. A proč stojí za to vydrápat se až sem? Voda je zde pravda na koupání studená a také okolní stromy z ní díky listí udělali černý čaj. Jde o romantiku a genia loci tohoto místa. Temné skály, les, v němž hučí vítr z Polska a k tomu všemu temná hladina lomu. Není divu, že v roce 1965 si Trampové právě zde založili osadu jménem Pavučinka. Jejich chata tady stojí doposud a když zde strávíte noc, možná se vám zjeví také dobrá duše Jesenických hor, Zlatokop Henry, který sem po léta jezdíval. Nedivil bych se, kdyby se sem opravdu vracel i dnes, kdy už dávno rýžuje zlato v nebeském Eldorádu. Nevěříte, že se to dá v lomu Brankopy zažít? Přijďte se podívat, sedněte si na žulový balvan a otevřete srdce, to ostatní už přijde samo. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z lomu Brankopy pod Žulovým vrchem, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru potápěč. Vedení Jesenické základní školy požádá o prodloužení nájmu modulárních učeben. V Jeseníkách přibývá vlků. Zítra čekejte oblačnost maximy až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. V Hranické propasti na Přerovsku se utopil muž, který byl leteckým záchranářem, speleopotápěčem a hasičem z centrální stanice v Kladně. Tragická událost se v této nejhlubší zatopené propasti na světě stala ve středu při průzkumném ponoru.
3: Potápěč v Hranické propasti utonul při mezinárodním výzkumném projektu, pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil.
3: Výzkumná skupina ztratila s potápěčem kontakt při plánovaném ponoru do hloubky kolem 45 metrů, popisuje Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby.
5: Tělo bylo nalezeno a následně vyzvednuto ve 23:30 bez známek života z hloubky minus 186 metrů.
3: Policisté případ vyšetřují jako trestný čin usmrcení z nedbalosti. Z Hranic Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Téměř dva roky po záplavách stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude učit i v nadcházejícím školním roce v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, pokračuje ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
1: Už druhou generaci mláďat vyvedly vlčí smečky v Jeseníkách. V chráněné krajinné oblasti jsou dvě stálé skupiny. Ochránci přírody je sledují pomocí fotopastí. Jedna ze smeček má střed svého teritoria v okolí hory Pradět, říká víclezák z Agentury ochrany přírody a krajiny.
7: Lidi se určitě vlků bát nemusí, chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
1: Stát v současnosti proplácí škody způsobené vlkem a podporuje taky chovatele ve výstavbě ochranných opatření hospodářských zvířat. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování.
2: Sport.
1: Stříbro z běhu na 4x400 metrů z atletického mistrovství světa juniorů si odveze česká smíšená štafeta. Sestava ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. K úspěchu pomohla nejrychlejším úsekem ze všech finalistek finishmanka Linda Bodková.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě ráno s většinou oblačnost s doznívajícím deštěm. Od západu budou srážky ustávat a oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Na jihu až 28 a v Jeseníkách okolo 18 stupňů a vítr severní až severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 je na 23. kilometru směrem Olomouc odstavené osobní auto a na dálnici D35 je na 274. kilometru směr Hradec Králové odstavená dodávka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Takar Brousek bude naším hostem za hodinu ve čtvrteční humoriádě. Teď je s vámi Tomáš Kedzior, podíváme se mimo jiné na další zámek naší země, tentokrát až do Šluknova. Čím je jeskyně Špičák, nebo jeskyně na Špičáku výjimečná? Budeme si o tom za chvíli povídat, zeptáme se také proč a co tam chystají, dejme tomu na srpen a dále. A rubrika Co v učebnicích nebylo, se tentokrát zaměří na prázdniny, na to, jak dlouhé byly dřív, třeba před 10, 50 a nebo ještě více lety. Tak přejeme dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: nikoli do biografu, ale na další zámek se vydáváme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a ohlížíme se tak za dopolední premiérou našeho soutěžního cyklu. Ta je každý všední den v 9.45 a tady je tedy odpolední reportáž Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za času Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Ervín Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecstva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou. Pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Ervína a tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Ervína. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Ano. Jak to tady vlastně měli s koupelnou?
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Ervína Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Ervína s celou svou rodinou. Je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand Deste se svou chotí a se jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Ervínův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chotkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda Deste.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Ervína Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Přímo z místa.
3: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Příkorn v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Tak stále je velké teplo, už ale ne 39 jako včera nebo předevčírem. Nicméně schovat se před teplým počasím obecně můžeme třeba v jeskyních. Do jedné takové nebo do několika takových se za chvíli vydáme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc na malý prázdninový výlet.

0: posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Jsme uprostřed prázdnin, je velké teplo a tak nejenom k vodě míří turisté, aby se schladili v tom parném počasí. Například na Jesenicku můžou navštívit jeskyně Na Špičáku. Také tam byla reportérka Sabina Millerová, která je teď se mnou už ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: A rovnou se ptám, čím je třeba právě ta jeskyně Na Špičáku zajímavá, výjimečná.
1: Jeskyně Na Špičáku se nachází nedaleko obce Písečná na Jesenicku. Zároveň tato jeskyně se řadí k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. Specifická je podobou svých chodeb, které připomínají tvar srdce, pokračuje vedoucí jeskyně Andrea Švubová.
2: Každá jeskyně je svým způsobem originální. Každá je jedinečná, každá má své osobité kouzlo. Pro tu naši jsou typické a charakteristické chodby ve tvaru srdce. Je jich tam spousta, tvořila je víceméně ledovcová voda. No a čím je ještě zvláštní, tak třeba tím, že lidé během té prohlídkové trasy uslyší echolokační hlasy netopírů. To si myslím, že se setkalo s obrovským ohlasem mezi lidmi a je to pro ně velká atrakce.
0: Jaký zájem turisté letos mají o návštěvu této jeskyně?
1: Letošní sezóna je z pohledu návštěvnosti výrazně silnější než ta předchozí. Během letních měsíců je totiž o prohlídky velký zájem. Zatímco loni v červnu jeskyni navštívilo přibližně 1600 lidí, letos to byl zhruba dvojnásobek. Tento trend pokračuje taky v červenci, dodává Švubová.
2: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
0: Sabina, co je důvodem vyšší návštěvnosti?
1: Tak těch důvodů je hned několik. Jedním z nich je uzavření nedalekých jeskyní na Pomezí, které jsou kvůli rekonstrukci elektroinstalace uzavřené až do podzimu. Jeskyně Na Špičáku je takhle to s jedinou zpřístupněnou jeskyní na Jesenicku. Tento důvod vyšší návštěvnosti potvrzuje i návštěvník Lukáš.
3: No, původně jsme chtěli do jiné jeskyně, ale ta byla zavřená. A v okolí jsem neviděl žádnou další. Tak těšíme se určitě, ale kvůli dětem chceme do jeskyně. Ještě nikdy nebyli v jeskyni, tak to bude zážitek určitě.
1: Dalším důvodem jsou samozřejmě letošní vlny veder. V krasovém podzimí je totiž po celý rok konstantní teplota mezi 7 až 14 stupni Celsia. Ve spojení s místy až s 99% vlhkostí, tak jde o velmi příjemné prostředí i pro dýchací cesty. Před horkem se do jeskyně přišel schovat také pan Michal se svou rodinou.
4: Chtěli jsme se sem podívat, jsme tady na dovolené, takže to byla jedna z možností tady zajet. V tom horku jsme nechtěli dělat žádný jako turistický trasy dlouhý, tak jsme si vybrali jeskyně, se ochladíme.
1: Návštěvníky lákají také speciální baterkové prohlídky, které v jeskyni pořádají každou středu od 3 hodin odpoledne, pokračuje Švubová.
2: Všechna světla zůstávají počas té prohlídky zhasnutá, takže jdete vlastně do té jeskyně po tmě. Samozřejmě všichni návštěvníci mají své baterky, čelovky, svítí si kolem sebe, pozorují ty stěny, srdcové chodby, krápníčky a jak říkám, je to pro ně velice atraktivní. Každý rok se na ty prohlídky skutečně hlásí docela dost lidí a zpravidla bývají do posledního místa obsazené.
0: To jsme mluvili o jeskyních na Jesenicku, ale v kraji jich máme víc.
1: Přesně tak. Kromě Jesenicka můžou návštěvníci zamířit například do zbrašovských aragonitových jeskyní na Přerovsku nebo do javořížských a mladežských jeskyní na Olomoucku. Právě v těch posledních zmíněných letos horkých dnech zaznamenávají rekordní návštěvnost. Podle vedení jeskyní tam obvykle během teplých dnů zamířilo zhruba 300 návštěvníků denně, což je přibližně o stovku více než obvykle.
0: Po jeskyních se pohybovala Sabina Millerová, no a reportáž vám nabídneme zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

kad viha sunce, a vitr ve vjetvi. A nebo písem tichou, jak padající.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Rubena Činasky, ještě třeba Iveta Bartošová a Smoky do 16 hodin a ještě také rubrika, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Každý den nás Martin Písařík seznamuje s něčím velmi zajímavým. Dneska se zaměříme na letní prázdniny, jak to s nimi bylo dříve. A po 16. hodině už Humoriáda. Čtvrtým hostem tohoto pracovního i prázdninového týdne bude Otakar Brousek.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci žije 15 druhů ryb. Zemědělci v Dolanech na Olomoucku sklízejí technické konopí. Zástupci Prostějova už hledají vánoční strom pro centrum města. Zítra čekejte oblačnost, maximy až 28 stupňů. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
2: Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku, dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie a obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: V Česku letos přibylo pěstitelů technického konopí. Například pracovníci zemědělské firmy z Dolan na Olomoucku ho pěstují na 150 hektarech. Sklizeň chystají na přelomu srpna a září, o úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí se téma nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, říká jeho mluvčí Petra Hrabáčková.
4: V oblasti zemědělských podpor provádí UGZUS na základě prověření Státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
2: Vedení prostějovské radnice hledá vánoční strom, který během letošního adventu ozdobí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Měl by to nejlépe být rovně rostlý smrek s větvemi rozloženými do stran. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Šetření se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života. Pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Nejčastěji se toho obávají mladí, přes 80% z nich. A vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě ráno s většinou oblačnost s případným deštěm. Od západu budou srážky postupně ustávat i s oblačností. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jihu až 28 stupňů a v Jeseníkách okolo 18 stupňů. Vítr mírný, severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Obci Střelnice na Olomoucku. Máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, která může zabránit provozu v celé šíři vozovky. Na dálnici D1 je mezi 296. a 281. kilometrem ve směru Brno hlášeno pomalu jedoucí vozidlo údržby. To se pohybuje na krajnici. No a to je všechno ze zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech dalšího pořadu přeje Markéta Janíková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Kdo končí?
7: Končí, končí.
8: Já mám nalíkají.
9: Co je z toho zdruda?
10: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
11: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
12: Pěkné odpoledne přeji.
11: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil. A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano,
0: dlouhý
1: a měl
0: vlas,
1: krásný hudební. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona, o té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena říkala, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá
1: to
0: přirozeně, že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat a čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A je to mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo
1: krásný.
0: To má za vánoční film, ano. A někde to dávají po celý rok průběžně
1: ano,
0: kanály
1: ano,
0: televizní.
1: Ano,
0: tak, ano. Tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, tu jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tými do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďkom byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu. Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička. To se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo, u ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v ty ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo. Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo, tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor! Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. A já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblí. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásnej vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky, tak ne, já ty beru jenom jako prostě skříň, kde stačí, je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: V dnešní Humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volil bych Ačko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tanta Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No uvidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
7: Halo, halo.
8: Halo, dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale abych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
7: Nashledanou.
4: Dobré odpoledne. Halo, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo? Kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se. Dobré odpoledne. Halo, halo.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Poustevna, prosil bych pana Nepila.
4: Ano. Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil,

dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad

0: Sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou, prosím, ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl mladší.
2: Bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra
2: vypadalo?
3: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: ti z Jojo Bandu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaný, ale pak, protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásné sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: no, segrou, právě
2: tamhle někde pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Knepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova, jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci, tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena Zradce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Máme zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
2: Pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme,
1: my
2: že
1: víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin z Hrňavska.
1: Mm-hmm.
7: Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty.
2: Bčko,
1: zdravíme,
2: samozřejmě.
7: Anekdoty, ne?
2: Ano.
1: No, tuž dáme.
2: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážím přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
8: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází a ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slzel z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu Zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
2: no,
1: teď.
2: Perfektně.
1: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
2: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
2: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlasi.
2: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
1: Mm-hmm.
2: A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
2: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
2: Je, s Vaškem,
1: s
2: no jo,
1: vaším,
2: no, tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
2: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán, anekdoty nebo Jiří Krampol, hlasujte SMS-kou humor, mezera A nebo B, číslo 90 011 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on... Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odyssea. Tak teď vyšla Odyssea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní... O odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec.
2: Ale vrátíme se k té Odyssee. Ano. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odyssee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane tak, přesný.
3: Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
4: Haló.
2: Dobrý den.
4: Tady Vlastina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně.
4: Prosím.
2: Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Kroubel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý taky. Den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky taky. Šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi děkuji.
6: Moc pěkně vás zdravím, máme vás moc rádi a já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno. Aha, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A
7: já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Papi, když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po filce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, prosím vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojde: bohužel, jenom desítku. A tak mi říká desítku. Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a povídá: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel, jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, jde si sednout vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: já, ty jsi si ze mne dělat strandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost? A kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždím má kohouta a pod druhým paždím má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V dnešní Humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v Humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Děti se můžou v jeseníku vydat na pohádkovou stezku. Dopravu v Mikulovicích na Jesenicku komplikují opravy cest poničených předloňskou povodní. V Jeseníkách přibývá vlků a zítra čekejte oblačnost maximálně až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Dělníci dokončili ve Smetanových sadech v Jeseníku lesní pohádkovou stezku. Jedná se o jeden z projektů, který si přáli obyvatelé města v rámci participativního rozpočtu. Stezka vyšla na zhruba 350 tisíc korun, pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Na trase najdou návštěvníci celkem 8 dřevěných zvířátek, která jsou spojena s tímto krajem. Také tam najdou naučné panely, ty jsou spíše pro menší děti, kromě stručných informací o zvířátkách, tam jsou také hravé úkoly nebo zajímavosti, které jsou stažené k Jeseníku.
2: V Mikulovicích na Jesenicku pokračují opravy cest, které poškodily předloňské záplavy. S komplikacemi řidiči musí počítat například v ulici Na Bukovci. Dělníci tam dnes začínají s druhou etapou rekonstrukce. Úsek by měl být hotový do konce srpna, vyplývá to z informací na webu obce. Už druhou generaci mláďat vyvedly vlčí smečky v Jeseníkách. V chráněné krajinné oblasti jsou dvě stálé skupiny. Ochránci přírody je sledují pomocí fotopastí. Jedna ze smeček má střed svého teritoria v okolí hory Pradět, říká Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Lidi se určitě vlku bát nemusí. Chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
2: Stát v současnosti proplácí škody způsobené vlkem a podporuje taky chovatele ve výstavbě ochranných opatření hospodářských zvířat. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ně má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
2: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě ráno zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Od západu budou srážky ustávat a oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jihu až 28 a v Jeseníkách okolo 18 stupňů. Vítr mírný severní až severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na silnici 48 u obce Hustopeče nad Bečvou na Přerovsku je hlášeno porouchané vozidlo. Počítejte zde s možným omezením. A na D46 na 27. kilometru ve směru Brno a 28. kilometru směr Olomouc je hlášeno omezení kvůli údržbě svodidel. A v ulici Havlíčkova v Olomouci došlo k nehodě auta a motorky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. U Olomouce ubylo polí s řepkou. Někteří farmáři místo ní pěstují například technické konopí. Vydáme se do Karlovy studánky pro léčebnou rašelinu. Fotograf, filmář a turista Roman Janas z České vsi se také objeví v dnešním pořadu. A bude i letní seriál o zoo Olomouci. A přeji hezký poslech.
0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Markéta Janíková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V hranické propasti na Přerovsku se utopil muž, který byl letecký záchranář, speleopotapěč a hasič z centrální stanice v Kladně. Tragická událost se stala ve středu při průzkumném ponoru. Pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
3: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil. Pátrání po potápěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života.
2: Hasiči v Olomouckém kraji včera večer kvůli bouřkám vyjížděli k více než 60 zásahům, nejvíc na Šumpersku. Nejčastěji odstraňovali padlé stromy ze silnic nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů. V Šumpersku s pomocí výškové techniky zabezpečovali střechu, kterou poškodil silný vítr. Samospráva Němčic nad Hanou připravuje stavbu nového modulárního bytového domu. Městští zastupitelé schválili změnu územního plánu, která umožní jeho výstavbu na pozemku po bývalých jeslích. Podle nezávislého starosti Martina Ernsta bude 22 bytů sloužit lékařům, mladým rodinám a jako sociální bydlení.
4: Město Němčice nad Hanou disponuje některými bytovými domy. Město se tímto způsobem snaží získat mladé rodiny do města, nové obyvatele nebo podpořit i stávající mladé rodiny, aby měly kde bydlet.
2: Benzín v Olomouckém kraji od minulého týdne mírně zlevnil, nafta naopak výrazně zdražila. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 44 korun a 27 haléřů. Před týdnem byl o 10 haléřů dražší, o 84 haléřů zdražila nafta. S hokejisty Olomouce na ledě trénuje i jedna z letních posil, Matouš Spodňák. Jehož režim je ale upravený kvůli nedávné operaci zápěstí. Jednání s ním klub zahájil už v únoru. Loni 28-letý útočník zaznamenal 35 bodů ve slovenské extralize, a to v dresu Michalovců. První přípravné utkání se hraje Olomouc v úterý 11. srpna na domácím ledě proti Vítkovicím.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnes je na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Václav Smolka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak v Olomouckém kraji a myslím, že ani jinde už nám ty teplotní rekordy nepadaly. Jaký zatím byl ten dnešek v našem kraji? Byly i nějaké přeháňky?
2: Tak přeháňky se vyskytovaly lokálně, zejména a spíše v té severní polovině regionu. Výjimečně se objevila i bouřka, jinak převládá oblačno až polojasno. V těch dopoledních hodinách bylo přechodně i oblačnosti méně, hlavně v té jižní polovině. A co se týče teplot, tak ty maximální se dnes dostaly v té severní polovině od 27 do 30 stupňů. V jižní polovině bylo o něco tepleji, většinou od 30 do 34 stupňů Celsia.
1: No i to je docela teplo. Jak se bude vyvíjet počasí večer a v noci?
2: Tak postupně nám přibude oblačnosti, během toho pozdějšího večera a noci čekáme na většině území déšť nebo přeháníky, lokálně i bouřky, ale k ránu budou od západu postupně slábnout a většinou i ustávat. Minimální noční teploty budou od 20 do 16 stupňů a povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Co potom počasí zítra?
2: Tak ráno ještě čekáme zvětšenou oblačnost na jihovýchodě regionu s doznívajícím deštěm. Od západu budou srážky postupně všude ustávat a oblačností bude postupně ubývat. Maximální denní teploty budou už výrazně nižší než dnes, to znamená 22 až 26 stupňů, v jižní polovině až 28 stupňů Celsia. Maximální teploty na horách budou kolem 18 stupňů. Vítr ten bude mírný, severní až severovýchodní, od 2 do 6 metrů za sekundu a odpoledne bude postupně slábnout.
1: Meteorolog Václav Smolka a den v kraji Českého rozhlasu Olomouc, který za chvilku vyrazí do Karlovy Studánky.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Jen jednou za rok vyrážejí technici lázní Karlova Studánka pro léčebnou rašelinu do vlastního ložiska. Byli jsme u toho, když letos dokončili těžbu rašeliny staré přibližně 30 000 let.
1: To opravdu neuvěřitelně černé. To skutečně zvláštní pocit držet v ruce hmotu, která má podle expertů až 30 000 let.

0: Silní kluci lopatami dávají na jednu hromadu. Tady z toho odteče ta voda a pak se to převáží rovnou do lázní.
1: Tato rašelina se přidává na kůži klienta a vlastně z té rašeliny prostupují léčivé složky, prostupují do kůže, do těla a podílí se na ozdravných procesech a zároveň z toho těla vytahuje ta rašelina zase některé látky, které v tom tělu už nepotřebujeme a nemusí tam být. Čili termický účinek a chemický účinek.
0: Upřesnil lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman. Nedávno tady experti ministerstva zdravotnictví dělali rozsáhlý průzkum a zjišťovali, jaká je teplotní stálost právě tohoto unikátního přírodního zdroje.
1: Výborné výsledky. On má v sobě 80% vody. Ono to ani není poznat, jo, ale to právě způsobuje tu teplostálost.
0: Rašelinové zábaly si tady užívá Petr Odnoga z Ostravy, který si tady léčí v lázních artrózu.
2: No, dělá mi to dobře na kolena. Je to pocit teplý, příjemný, člověk vnímá, jak do něho lezou ty živiny z té rašeliny.
0: Loni zdravotníci lázní dali pacientům téměř 1800 aplikací této rašeliny. Karlovy Studánky, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
4: Za chvilku se v našem pořadu vydáme na pole. Zjistíme, že tam není jenom řepka nebo obilí, ale také technické konopí. To ovšem nemá prakticky žádný obsah THC. Také o tom budeme za chvilku mluvit.
5: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale věděl, kde jsi. Veď zaspávali jsme spolu. A já tu jsem.

0: Vinaři z Dolan nedaleko Olomouce letos vyměnili řepku za konopí seté, mák, vikev, hrách nebo námelové žito. Chtějí na polích používat méně chemie a pěstovat rostliny, které půdu obohatí, mají protierozní účinky a jsou také ekonomicky výhodné. Asi největší pozornost budí 150 hektarů s technickým konopím.
1: Aktuálně je ta rostlina konopí v zeleným semínku a budeme vyčkávat na to, až prostě to semínko jakoby dojde do nějaké té zralosti.
2: Říká Jan Nerušil z Hanácké zemědělské. Teď je vysoké zhruba tak jako my, kolem 100.

0: 70 cm tady ty rostlinky. Ještě to povyroste?
1: Velikost ta už je teďka konečná. Předpoklad té sklizně je někdy druhá polovina srpna, začátek září.
0: Na vedlejších polích už sklidili námelové žito i u zimí mák, různé typy hrachu, vykve. Na sklizen čeká i ostropestřec mariánský. Klasická řepka letos chybí, vysvětluje mi agronom Jan Narušil.
1: Řepka je poměrně náročná jako ekonomicky, tak na pěstování. Má poměrně mnoho škůdců, takže v letošním roce i pro příští rok počítáme s tím, že řepku v osevním sledu nemáme.
0: Ano, když se právě díváme tady na to pole před námi, tak opravdu to je rostlinka vedle rostlinky, tam plevel nemá šanci.
1: Dokáže si to velice rychle zatáhnout a zvládáme to dělat prostě bez použití přípravku na ochranu rostlin.
0: Zrovna tady kolem nás s polem proběhla srnka. Ta si taky pochutná třeba na konopí.
1: No určitě, já má tam kryt.
0: Zemědělci v Dolanech pěstují technické konopí na 150 hektarech. O vyčištěné a usušené semínko už mají zájemce za zahraničí. Část si ale nechají pro své dva obří mobilní kurníky, které jsou nedaleko od nás.
1: Snažíme se o to, aby směs, kterou slepicím dáváme, aby byla složená tady z našich komponent, které si tady vypěstujeme. Takže je to konopné semínko, hrách, pšenice, slunečnice.
0: Technické konopí nemá vysoké omamné účinky vzhledem k nízkému obsahu psychoaktivních látek. Pro pěstitele přesto platí přísné regule. Mají ohlašovací povinnost na ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, pokračuje mluvčí Petra Hrabčáková.
2: Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
0: Loni v červenci ústav evidoval v Česku 16 pěstitelů technického konopí na výměře 124 hektarů. Letos už 38 zemědělců pěstuje konopí seté na 628 hektarech. Vývoj tak podle rostlinolékařů ukazuje na rostoucí zájem o tuto plodinu mezi zemědělci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: A za chvíli se vydáme za medvědy na Slovensko. Fotograf, filmař a nadšený turista Roman Janas z České vsi je jezdí nejen sledovat a natáčet, ale také se snaží pomáhat v jejich ochraně.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Roman Janas z České Vsi je známý hlavně jako zakladatel a správce tamního válečného muzea. Jeho přátelé však vědí, že mezi zájmy Romana patří také ochrana, fotografování a natáčení medvědů v horách na Slovensku. A jak se stane, že se rodilý Jeseničák zamiluje do huňatých obyvatel slovenských hor?
1: Dostal jsem se k tomu poměrně nedávno, když jsem navštěvoval nějaká místa, nerad bych jmenoval určitou lokalitu, budeme brát Slovensko, a na Slovensku se dostali prostě k moci někteří lidé, kteří medvědy střílí, místo aby se dávalo přednost osvětě. Slovensko je teďka rozdělený prostě na dva tábory, střílet a chránit.
2: Je pravda, že počet medvědů na Slovensku narůstal poměrně dlouhou dobu. Není přece jenom na místě určitá regulace, i když střílet na potkání asi není to pravé řešení.
1: Střílet na potkání určitě není to pravé řešení. Na druhou stránku, kdo může říct, jaký je přesný počet, když vlastně poslední měření probíhalo někdy před 10 nebo 15 lety.
2: Já si pamatuju z mnoha návštěv Slovenska, že se člověk s medvědy setkával. V těch dřívějších dobách taky občas docházelo k nějakému poranění, ale je fakt, že zase na druhou stranu spatřit medvěda ve volné přírodě nebylo úplně jednoduché. Jak je to teď na Slovensku?
1: Já jsem na Slovensku díky turistice vlastně prošel mnoho kilometrů, nenarazil jsem na medvěda, až jsem se vlastně o to začal teprve zajímat. Zjistil jsem si vlastně, kde bych na něm mohl narazit, a byly to opravdu stovky prochozených hodin, tak teprve to začalo přinášet nějaké výsledky. Opravdu nemusíte se bát, že na něho narazíte za každým stromem. Potkat divočině medvěda je prostě úžasný zážitek.
2: Spolupracujete třeba s ochránci ze Slovenska, protože vím, že tam je poměrně široká ochranářská obec, která se snaží právě ten problém nějak řešit.
1: Spíše jsme nadšenci, jo. Medvědáři, mám tam i syna, takže já tam jezdím daleko častěji. Mám spoustu materiálu, poskytl jsem materiály i Tomáši Hulíkovi, což je ředitel vlastně bratislavské zoologické zahrady, který bude připravovat materiály pro nějaký celovečerní film pro Netflix, takže uvidíme, co z toho bude. Myslím si, že člověk, než rozhodne, měl by fakt to poznat na vlastní kůži, podívat se, jít do toho lesa a hlavně nedělat si názory podle toho, co čte někde na sociálních sítích. Média dělají hodně, politici dělají strašně moc, ale je to taky způsobené tím, že jdete po tom lese, nacházíte nelegální hnízda, lidi se občas neumí chovat. Třeba stalo se nám, že čekáme na medvědy, kdy už v určitou hodinu večer mají vycházet, a my tam prostě potkáme lidi, kteří z toho lesa vychází, houbaři, jo, z takových krovisek, kde už já osobně bych prostě nevlezl. Nacházíte tam beraní hlavy, jo, tohle to tam prostě nemá co dělat.
2: Když se zeptám, nejkrásnější setkání s medvědem na Slovensku?
1: Bylo to s medvědicí, která měla 3 medvíďata, kterou jsem vlastně nejdřív fotil, potom jsem vlastně vytáhl dron, protože zašla vlastně za horizont a dovolila mi vlastně se přiblížit potom už na nějakých 10 metrů. Přistoupila k tomu dronu, zjistila, že ten dron pro ní nepředstavuje nebezpečí, takže se vrátila zpátky k mladým a dovolila mi vlastně natáčet zhruba hodinu a půl, jak se krmí mláďata, jak si tam prostě hrají.
2: Jaké je řešení teda pro to, aby se vrátili vztahy mezi medvědy a lidmi do normálního stádia?
1: Beru to, že třeba lidé, kteří tam bydlí, jsou vystrašení, protože asi těch medvědů dříve tolik nebylo. Ten strach hraje tu prvotní roli. Obrovská kukuřičná pole, nezajištěná třeba ohradníkama. Jo. Tady třeba v Čechách jsme zvyklí nebo naučení ze školy, že prostě jdete do lesa, máte být ticho. Tam by to chtělo prostě dát vědět osvětou, že v místě, kde je prostě známý výskyt medvěda, tak byste se podle toho měli chovat. Jo. Dát o sobě vědět v tom lese, v okamžiku, kdy spatříte toho medvěda, tak nesmíte začít utíkat. Vycouvat, jo. Ta osvěta je prostě důležitá. V okamžiku, kdy je tam nějaký problémový medvěd, tak toho prostě eliminovat, ale nemůžete eliminovat všechny medvědy.
2: Mluvil jste o filmu na Netflixu, ví se, kdy bude?
1: Ne, toto určitě nechávám všechno na režisérech, jako Tomáš Hulík. Uvidíme. Každopádně tenhle ten film by měl pomoci v tom, že příroda je něco, co tady bylo daleko před námi a bude i po nás.
2: Z České Vsi Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc je v samotném závěru a ten obstará seriál o zoologické zahradě. Opět se vydáme za jejími obyvateli. Budou to gibboni. Žijí v malých rodinných skupinách v tropických pralesích. Svá teritoria si označují hlasitým voláním. V zajetí se mohou dožít až 50 let. A věděli jste, že gibboni chodí velmi brzy spát? Právě na ně se zaměříme se zooložkou Jitkou Vokurkovou.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Gibboni se pohybují brachiaci, což je pohyb po rukou, vysoko v pralese, a v podstatě je to jejich nejdůležitější pohybová aktivita, kterou vykonávají během dne, a takto se přesouvají v pralese z místa na místo, kde hledají potravu.
3: Jakoby mi teď chtěli dokázat, že v žádném případě to nebude podle mých přání, protože teď se všichni uložili, ale my máme možnost pozorovat, že ta zvířata jsou v různých barevných odstínech.
2: Záleží to na druhu samozřejmě. Chováme tu tři druhy gibonů, z čehož giboni lar jsou zbarveni jednak černě, jednak takhle béžově, pak jsou giboni zlatolící, kde samci jsou černí a samice mají takovou zlatavou barvu, a siamangové naopak jsou oba dva černí, ale zase se rozlišují velikostí.
3: Oni umějí dost dalece skákat, vyplývá to ostatně z toho, jak když jste říkala, že se pohybují především v korunách stromů, dokonce jsou to prý až 10metrové vzdálenosti. Jak si to nahrazují tady v zoologické zahradě?
2: No, v přírodě samozřejmě jim nic jiného nezbývá, protože ty stromy zřídka bývají blízko u sebe, hlavně v místech, kde se teda hodně kácí, což je jejich místo života. Indonésie a ostatní okolní ostrovy a celá Asie v podstatě je vylesňována, takže to nemají úplně jednoduché. Občas se bohužel musí pohybovat i po zemi, kde teda na rozdíl od pohybu ve větvích se pohybují po končetinách spodních, čili po nohách, a takovým celkem neobratným pohybem, což pro ně není ani moc přirozené. Ale tady se nám občas také stane, že nám to předvedou na té zemi, a tady v tom výběhu mají spoustu vertikálních a horizontálních parkosů, na kterých se můžou takovýmhle způsobem pohybovat. Určitě by jim svědčili i větší výběhy, které jsou do budoucna v plánu.
3: Ve výběhu můžeme pozorovat také mládě, které dospělí hlídají, ale oni ve volné přírodě potom v určité fázi to mládě vyhánějí. Kdy to je?
2: No, vyhánějí je v okamžiku, kdy začíná to mládě dospívat, což je zhruba mezi 6. a 7. rokem, takže v té rodině gibonů v podstatě můžou být až 3-4 mláďata a to nejstarší potom tu rodinu musí opustit.
3: Jaký je gibonní zpěv?
2: Gibonní zpěv je velmi pronikavý, oni si tím zpěvem v podstatě vyznačují svoje teritorium, zpívají v duetech, kdy samec má zcela odlišný repertoár než samice a zájemně se doplňují.
3: Vodu údajně v korunách stromů pijí tak, že ji jistým způsobem nabírají.
2: Oni ji nabírají na ruce, které olizují, a stejně tak to páchají i v zoologické zahradě, kdy si namočí končetinu a z ní teprve olizují tu vodu.
3: V miskách mívají co? Čím je krmíte?
2: Mají to samozřejmě rostodivné, tak jak by to měli v přírodě. Snažíme se jim to co nejvíc nahradit, z čehož část té krmné dávky jsou speciální granule, které obsahují všechny minerály, vitaminy, které potřebují. Potom dostávají velké množství zeleniny, menší množství ovoce, pak je to doplňováno spoustou listí, které by v přírodě také žrali, a různými květy.
3: Blíží se k nám další velká skupina návštěvníků. Jak se chovají gibboni, když je návštěvní den a když se večer zoo zavře?
2: Když se večer zoo zavře, tak gibboni chodí velmi brzo spát, takže zalehnou do svých hamak a tráví celou noc spánkem. Ten spánek už začíná někdy kolem 5 hodiny odpoledne, takže pokud návštěvníci přijdou později, tak většinou už vidí jenom prověšené vaky, ve kterých spí gibboni. Ale za to velmi brzo stávají s úsvitem, kdy právě začínají zpívat, a i obyvatelé nejbližších obcí tady okolo to můžou slyšet, protože je to až tak moc pronikavé.
3: A kdy se nejvíce pohybují?
2: Nejvíce se pohybují v době, kdy v podstatě by měli trávit čas hledáním potravy, což je během dopoledne a odpoledne.
3: Gibbony si můžete prohlédnout, pokud navštívíte zoo na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: Představovat ji budeme ještě několik týdnů, do konce prázdnin. No a Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc je u konce, stejně tak i zítra bude jeho součástí tento seriál o zoologické zahradě a samozřejmě i další aktuální témata. I dál poslouchejte Český rozhlas Olomouc, po 18. hodině budeme hrát dechovou a lidovou muziku a v 19.05 se jako každý čtvrtek rozjede pořad Roky, desky a hity Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až v podstatě do současnosti. Pěkný poslech.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vedení jesenické základní školy požádá o prodloužení nájmu modulárních učeben. V takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci žije 15 druhů ryb. Samospráva Olomouckého kraje zvýšní učňovská stipendia. Zítra čekejte oblačnost maximy až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Téměř dva roky po záplavách stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, pokračuje ředitel Dominik Liberda.
2: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí Olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Učni vybraných oborů budou od září dostávat od olomouckého hejtmanství vyšší stipendia. Vedení kraje odměnu za dobrý prospěch a docházku zvýší poprvé od zavedení podpory před 16 lety. Měsíční stipendium učňů se zvedne z 500 na 600 korun. Vyplývá to z tiskové zprávy hejtmanství. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
4: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby. Sport.
0: Stříbro z běhu na 4x400 metrů z atletického mistrovství světa juniorů si odveze česká smíšená štafeta. Sestava ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. K úspěchu pomohla nejrychlejším úsekem ze všech finalistek finishmenka Linda Bodková. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě ráno s většinou oblačnost s doznívajícím deštěm. Od západu budou srážky ustávat a oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jihu až 28 stupňů a v Jeseníkách okolo 18 stupňů a vítr mírný severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 na 290. prvním kilometru ve směru Olomouc je neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to kvůli odstavenému nákladnímu automobilu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc a Vilém Pospíšil vám přeje krásný čtvrteční podvečer, je pár minutek po 18. hodině. No a chystá se to, co mají někteří z vás moc rádi. Vidím, že už někteří telefonujete na číslo 221 555 444, abyste si spolu se mnou vybrali vaši oblíbenou dechovku, lidovku nebo třeba cymbálovku. Ta totiž zahraje jako první Jožka Černý, bude zpívat Keď jsem išel kolem Panskej mimochodem. No ale ještě musím doplnit druhé telefonní číslo, než se do toho pustíme. 723 70 33 51. Na tento telefon můžete posílat SMS-kové vzkazy, které tady už také některé máme. Přát k svátku můžete dnes všem Oldřiškám, ale nezapomeňte, že zítra slaví třeba Lada, v sobotu Soběslav a v neděli Roman. Těch už věřím bude trošku více, tak proč jim neposlat písničku s předstihem i dnes. Krásný poslech.

0: Joška Černý nás svou písní potěšil jako první v dnešním vysílání pořadu Hrajeme pro radost. Písnička dlouhá, takže bylo spoustu času, aby se někdo dovolal a také se povedlo. A já zdravím také Josefa, ale z Malé Morávky. Dobrý den.
1: Dobrý den, z krásné vesničky Malá Morávka. Pane redaktore, prosím vás pěkně, hlejte všichni pozdravit u vás ve studiu a tě chovají zrnělivě v tomto hrozném počasí. A já bych chtěl nechat zahrát mojí drahé manželce Jarmile a manželům do roštění pod Pištělíkovým a paní Aničce Čížové do Bludova. A všem, co mě znají, děkuji vám moc krát a zůstaňte tam všichni zdraví a spokojení.
0: Vy také.
1: Mějte se hezky.
0: Díky moc, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, pane redaktore.
0: Písničku budeme hrát také babičce Zdislavě Lackové z Raclavic, protože ta dnes slaví narozeniny. Tímto jí přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně to zdraví a lásky přeje vnuk David a také vnuk Michal s manželkou Marťou. My se samozřejmě celý Český rozhlas Olomouc připojujeme k přání a pokud, nevím, jestli paní Zdislava bude kovářka nebo byla kovářkou, ale třeba nějakého zná, tak babouci připomenou, že kováři jsou švarní hoši.
2: Český rozhlas Olomouc

0: Jako další bude hrát a zpívat Šohajka. Vy posloucháte Český rozhlas Olomouc, pořad Hrajeme pro radost a právě teď se dovolala paní Liduška z Jeseníku. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem našim milým posluchačům. A dneska jsem se dovolala proto, protože to mám domluvený s paní pečovatelkou. A chtěla bych popřát všem, kterým budu přát všechno to nejlepší, hlavně zdraví a štěstí. Ostatním zase příště, až se dovolám. A je to pro Miladku do Přáslavic, Jarouška do Loštic, Jary díky, Stáničce do Lomnice, Elišce do Václavova, panu Robertovi do Olomouce a Františkovi od Brna. Zdraví přeji i vám, pane redaktore. A zase někdy, jak se to podaří, tak se těším na slyšenou.
0: Já také se těším. Mějte se krásně, na slyšenou. Přejeme opět k narozeninám s tou další písní. Hodně štěstí, pevné zdraví Zdislavě Lackové z Raclavic. Tentokrát přeji Joskovi,

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ty teploty z posledních dnů dnes, alespoň v Olomouci, přece jen trošku klesly, dalo se o trošku více dýchat, ale zároveň nebyla úplně zima a proto si myslím, že je fajn se občas tak ochladit a třeba i písní, která nás zavede do lesíčka na Čekanou v lesíčku, vždycky bývá o něco příjemněji. Já zdravím pana Mirka ze Široké Nivy, který píseň vybral. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro paní Trunčíkovou ze Krbovic, od Široké Nivy, a pro jeho manžela, který je v nebíčku. Byl to myslivec a tu písničku nechám zahrát i Danušce do Balšova. A písnička je přání všem a i vám do Olomouca, do rádia Olomouc, ať se schladíte, ať zaprší trošičku, ať je trošku vody. A všem lidem, kteří poslouchají rádio Olomouc.
1: Budeme doufat, že to pomůže, ten lesíček. Děkuji moc krát.
2: Byl jsem ve Vídlách, na Hřibkách, sucho.
1: Ano, ano. Sucho. Doufejme, že nějaká voda z nebe spadne a ty houby zase začnou růst. No, musíme svatý, doufat.
2: Svatý Eliášek a zapreší.
1: Budeme se těšit. Díky moc. Mějte se krásně.
2: Taky.
1: Naslyšenou. Opět budeme posílat písničku také někomu, koho jste zmínili v SMS-kových vzkazích. Tentokrát to bude pro moji milou vnučku Elišku Pernicovou, která je právě teď u babičky a dědečka na prázdninách. No a taky s písničkou přeje krásný zbytek prázdnin. No a já věřím, že s babičkou a dědečkem se také občas vydá do lesíčka.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Další písnička zazní pouze jednou, i když by mohla hrát klidně 100krát, protože se jmenuje Na 100krát hrát a zpívat bude Veselka. A komu ji pošleme, to prozradí paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeji, pane Vilemku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milý přivítání. No a dnes bych chtěla poslat hudební dárek. Dnes má narozeninový den paní Zdenička Pavelčíková z Inčova, ale teď je zrovna v Olomouci na LDNC s pečovatelskou službou, ale nevím kde, a tak bych ji chtěla popřát dnešním narozeninám. Zdeničko, jestli posloucháš, tak všechno nejlepší k těm narozeninám dnešním tvém ti přeji. Hodně, hodně zdravíčka, štěstí, lásky od svých blízkých, od své rodiny. Ať se ti splní všechna přání, co si přeješ, a také to, co tě čeká, ať tě vyjde a máš z toho radost. A ještě i hlavně zdravíčko a štěstičko. A kdyby byla moje maminka mezi námi, přání by se taky připojila k tvým narozeninkám, protože jste si povykládali vždycky. No a tak Zdeninko, ještě jedno, všechno nejlepší, ať tě dobře všechno dopadne. A taky ještě písničku posílám s poděkováním paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku. Lidunko, zavolám, děkuju za všechno a pohanácké si zase pěkně pokecáme. A taky paní Alence, její kamarádce do Jeseníku, manželům Gotwaldovým z Doubravice, Lidušce Jendovi a celé jejich rodině. A za včerejší písničku děkuju panu Oldovi Trhákovi z Nemile.
1: A máme to všechno.
2: Já nevím, ještě všem,
1: prostě
2: kteří
1: všem
2: mě nechávají hrát. A písničku taky zpít. Ze vzpomínkou posílám tu, co teď jsem vám řekla, pane Vilemku.
1: Na 100krát,
2: tak,
1: ano.
2: Mému manželovi Jarkovi, kterému mě ji nechával vždycky hrát, ukáplí mě slzíčky a po první v životě si ji dnes nechám taky pro sebe. A děkuju vám
1: tak
2: moc krát.
1: Tak si užijete samozřejmě.
2: Někdy
1: naslyšenou.
2: Mějte se, děkuju.
1: Já k tomu doplním ještě pozdrav pro pana Františka od Brna, Aničku a Jendu ze Štětovic, Marii z Kroměříže, Mílu a Jardu s Černoškovým a také Zdenu do Uničova. Zdraví pevné jako lano, to ostatní už přijde samo. Víno červené je krtuť a na jídlo velkou chuť. Lednička, ať je pro vás součást kuchyně a dobře je vám po jídle i po víně. Já vám posílám trochu chladu, ať nikdy nemáte pocit žízně hladu. To vše a mnohem více přeje Zdena z Holubic.

0: Stále posloucháte podvečerní vysílání Českého rozhlasu Olomouc. My pokračujeme dále. Na telefonu mám další milou posluchačku, paní Štěpánku z Čelčic. Dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Hezký den.
1: Ano, ano, už slyšíme. Dobrý den.
0: Pro koho bude písnička?
1: Jednou vás zdravím a všechny posluchače. Mě ráda poděkovala za pěkná přání kamarádkám Lidušce Kouřilové, Jindřice Slavíkové, Milace Šlosarové a všem, kdo mě přáli telefonicky ústně, všem upřímně děkuji. Mějte se všichni hezky, vám, pane redaktore, děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se krásně. Písničku posíláme také Marušce z Kroměříže, Stanice z Lomnice, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Aničce a Jarkovi z Jindřichova Hradce, Zdeničce z Hrochova, Lidušce a Věrušce z Olomouce a Jiřímu z Litovle. Svým přátelům píseň posílají Jana a Jiří z Roštění. Hrajeme také všem posluchačům a všem do Českého rozhlasu Olomouc, ať mají večerní pohodu, hodně zdraví, štěstí a lásky. Tohle všechno přeje posluchačka.

0: Ne a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Stále nám zbývá pár minutek do 19. hodiny, takže písniček se tam ještě pár vejde. Pro koho bude ta další, to prozradí paní Anička z Bludova. Hezký den.
4: Hezký den, pane Vilémku, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního. V životě jsou chvíle, kdy vám neznámí přátelé nechají zahrát pěknou písničku. Ať se vám písnička líbí. Písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové. Milému Františkovi od Brna, která písnička patří jemu. Jiřince od Dosudkova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Marušce do Kolšova, manželům Blížňákovým do Rapotína, kteří moc rádi poslouchají písničky, manželům do Malé Morávky díky za krásnou písničku a panu Ivanovi od Opavy. Zdravím vás všechny a přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Přeje Anička z Bludova.
3: Mějte se krásně, díky moc za zavolání.
4: Děkuju taky.
3: Naslyšenou. Píseň bude také pro Karla Konštátského z Jeseníku, kterému krásnou písničku, která mu vždy udělá radost, posílají kolegové z práce.

0: Pardubic.
1: Krajanka nás vzala na výlet k jezírku lásky do Luhačovic. No a my se teď vydáme do Kroměříže, což vlastně není zase tak daleko. Zdravím paní Marie, dobrý den.
2: Krásný den, přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví Zdeničce do Hrochova, Marušce do Hrabišína, Zdeničce do Prostějova, Milatce do Přáslavic, Jiřímu do Litovle, Janičce a Jiřímu do Roštění a za dnešní básničku krásnou děkuji Zdeničce do Holubic. Pane Vileme, vám moc, moc děkuji a zase někdy příště naslyšenou.
1: Budu se těšit naslyšenou. Hrát písničku budeme také všem, kteří myslí na pana Antonína z Bedihoště. Děkuje paní Jana z Malína. Hrajeme také, teď nevím, jestli Romanovi nebo opravdu Ramonovi, jak je napsáno, Bezva Chlapovi a také Blaničce a Babči pro radost a pohodu. Těm posílá písničku Čmelák. No a hrajeme také dědovi, dlouholetému kapelníkovi Milanu Novákovi z Dolních Životic, který slaví krásné 80. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, elánu a stále hudební produkce přeje celá rodina.

0: Malá muzika na uše Pepíka a jsem, jaká jsem. Oblíbená píseň, během které se dovolala poslední posluchačka za necelých 10 minutek. Tady máme 19. hodinu. Ještě předtím ale zdravím paní Lídu z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Vilémku. Přeji vám všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku svým všem milým. Leonce Hrozenové a Kájovi, Aničce z Velké nad Veličkou, Helence z Uhelné, Staničce z Lomnice, jsou všichni takový nemocní, tak jim přeji pevné zdraví. Vládičkovi Stovačova, Věrušce Halouskové s Adámkem, Milace z Přáclavic a Marušce z Kroměříže. Ještě Janice a Jiřímu do Roštění též děkuji. Mějte se krásně, krásně prožitý večer vám přeji ve zdravíčku.
0: Vám také.
1: Ať nám trochu sprchne a bude nám trochu.
0: Doufejme, modleme se.
1: Moc krát děkuji.
0: Ráda se stalo. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
0: Vítejš. Krásný podvečer přeji mému zlatíčku k večernímu odpočinku. Posílám sladkou pusu a krásnou písničku napsala Anička. No a posíláme také krásné pozdravy do Štítu Břeťovi a tetičce Baťové. Myslíme na vás a máme vás rádi. Jarka a Mirek s rodinou. Jak jsem říkal, poslední posluchačka paní Lída právě dohovořila do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za malou chvíli je tady 19. hodina, no a potom roky, desky a hity Karla Gotta. Krásný zbytek dnešního dne.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru potápěč. Zemědělci z Dolan na Olomoucku letos vysadili místo řepky technické konopí. Úředníci v Šumperku přijali přes 100 kandidátek pro komunální volby ve městě a v okolí. Zítra čekejte oblačnou s maximy až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. V Hranické propasti na Přerovsku se utopil muž, který byl leteckým záchranářem, speleopotápěčem a hasičem z centrální stanice v Kladně. Tragická událost se v této nejhlubší zatopené propasti na světě stala ve středu při průzkumném ponoru.
4: Potápěč v Hranické propasti utonul při mezinárodním výzkumném projektu, pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
5: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil.
4: Výzkumná skupina ztratila s potápěčem kontakt při plánovaném ponoru do hloubky kolem 45 metrů, popisuje Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby.
6: Tělo bylo nalezeno a následně vyzvednuto ve 23:30 bez známek života z hloubky minus 186 metrů.
4: Policisté případ vyšetřují jako trestný čin usmrcení z nedbalosti. Z Hranic Michal Poláček, Český rozhlas.
3: V polích v okolí Dolan na Olomoucku letos chybí řepka olejná. Tamní zemědělská firma dala přednost rostlinám méně náročným na postřiky a chemické hnojení. Začala s pěstováním námelového žita, hrachu nebo ostropestřece mariánského. Na 150 hektarech pak farmáři vysadili technické konopí. Pokračuje agronom Jan Nerušil.
7: Řepka je poměrně náročná ekonomicky, tak na pěstování, má poměrně mnoho škůdců, takže v letošním roce i pro příští rok počítáme s tím, že řepku v osevním sledu nemáme. A snažíme se hledat plodiny, které jsou pro nás zajímavější a které nejsou tak ekonomicky náročné a náročné na postřiky a na hnojiva, což třeba právě to konopí nebo ten ostropestřec je.
3: Celkem 9 kandidátních listin přijali úředníci Šumperského městského úřadu pro podzimní volby do zastupitelstva města. Do 10. srpna jednotlivé strany, hnutí či koalice můžou své kandidátní listiny doplňovat anebo upravovat, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
8: Město Šumperk funguje jako obec s rozšířenou působností. Pracovníci Šumperského městského úřadu tak pro podzimní volby do zastupitelstev aktuálně evidují 107 podaných kandidátních listin ze Šumperku a okolí. Na samotné město Šumperk pak připadá 9 podaných kandidátek.
3: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky něm roste zhodnocení vkladů na účtech.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě ráno s většinou oblačnost s doznívajícím deštěm. Od západu budou srážky ustávat a oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jihu až 28 stupňů a v Jeseníkách okolo 18. Vítr mírný, severní až severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 je na 272. kilometru ve směru Ostrava hlášený porouchaný autobus v odstavném pruhu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Má píseň, původně hit Tony Christieho, dala název LPčku z roku 1972 a současně ho i otvírala, stejně jako 23. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. A jak asi tušíte, čeká na vás první vinylová strana zmíněného alba. Produkčně ho zaštítil Jiří Štajdl, který napsal český text jak k úvodní, tak i k následující převzaté písni. Táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

Karel Gott měl ke country už od druhé poloviny 60. let kladný vztah, což později potvrdil nejen celou deskou věnovanou žánru, ale i opakovanými koncerty v Mece Country na Švilu. Kompletní hudební doprovod alba Má píseň, jehož první polovinu si dnes hrajeme, obstaral Ladislav Štajdl se svým orchestrem. Jen to banjo tady, mám pocit, nahrál Marko Čermák. Až u nás na podzim bude hrát, musím se ho na to zeptat. Ale pojďme k autorské spolupráci bratří Štajdlů. Slunce k horám klopítá.

Stále posloucháte 23. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta s první stranou 8. řadového alba v československé diskografii zpěváka, na které nechybí ani dvě písně Karla Svobody. Obě nechal otextovat Zdeňkem Rytířem a uzavírají první vinylovou stranu desky Má píseň. Ta první dokazuje, že skladatel modernizoval arzenál klávesových nástrojů a navíc přináší motiv tak pro něj typický i v dalších letech. Poutník.

Já tančil s Laurou, i panu Chopinovi by se tahle písnička určitě líbila. Taková byla první strana LPčka Má píseň, k té druhé se dostaneme za týden. Zbylý čas pojďme vyplnit duetem Karla Gotta s Evou Pilarovou Indiánská píseň lásky.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer. Lacerat Tumenge, Sosan Adagives Amensa. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti podporuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich talent. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. Právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
2: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
2: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary. Hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
3: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
3: My to máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik i jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním jakoby udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. A zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii. Takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle sty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají. A s nima se pak jako velmi dobře pracuje a myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají a taky teď hledáme další. Máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
2: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
3: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
2: Umění, malířství.
3: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout a jestli tam je ta správná zdravá motivace. Taky trošku na to, co má za sebou, jestli vlastně tam je vidět nějaký už jako vývoj, ale nemusí to nutně být ten rozhodující faktor. Myslím si, že ten nejvíc rozhodující faktor je prostě, co to je za člověk a jestli tak je celkově dobře nastavený, prostě protože si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
2: Jaká je tedy konkrétní podpora od vás pro ty, kteří uspěli ve vašem projektu?
3: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje, třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty na x závodů do roka. Zároveň je to materiální podpora, když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme. Když potřebuje boxerské boty, tak to jsme schopni zařídit. Nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, tak to zařídíme. A pak to jsou takový ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
2: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem?
1: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád za tuhle příležitost.
2: Teď je právě ta doba, aby se nám něco zahrál.
4: Někdy jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát, nechápu, proč jsi odešla.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
3: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Pulko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybový terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako pod křídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
2: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kde se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
3: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko. Informace k tomu se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Roma Talents a na těch stránkách je všechno popsané, je tam formulář, posílá se krátký video představení, možná nějaký odstavec takový motivační, ale je to velice jednoduchá ta přihláška, že Honzo? Nebylo to nic složitýho.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: O projektu Young Roma Talents jsem si povídala se studentem Ježkovy konzervatoře Honzou Hronem a manažerem projektu Josefem Švejdou.
4: Jak půl romanuš, mangy penel.

0: Stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren. Pěkný večer. 2. srpna se v Praze uskutečnil 8. ročník pietní akce Lepery Ben, My nezapomínáme, věnované památce obětí romského holokaustu. Připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna roku 1944, kdy bylo v takzvaném cikánském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau zavražděno více než 4000 romských mužů, žen a dětí. Pietní setkání uspořádala organizace Ara Art v komunitním centru Žižkostel. Součástí programu bylo veřejné čtení jmen romských obětí holokaustu, hudební doprovod cymbálové muziky Josefa Šenkyho i scénické vyprávění příběhu přeživších v podání Nika Ference, kterého oslovila na akci Iveta Durdoňová.
1: Jmenuji se Vladislav Bora. Narodil jsem se v Ihráči. To je taková nádherná vesnička na středním Slovensku. Narodil jsem se v roce 1939.
2: Pane Ferenci, vy jste v den památky Romů a Sintů, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, měl úryvek pana Ladislava Gorela. Znal jste se osobně?
3: Já jsem pana Gorela nikdy osobně neměl tu příležitost poznat a je mi to líto, když jsem si přečetl ten příběh, respektive část úryvku z jeho života, ale aspoň skrz ten příběh jsem se na něj mohl v myšlenkách trochu napojit. Pokoušel jsem se najít nějaké jako videozáznamy, kde bych ho viděl, jak mluvil, jaký byl, to se těžko říká. A mám prostě pocit, že to byl člověk, který se naučil brát věci tak, jak jsou, a rozhodně to nebyl člověk, se kterým by byla nuda. Mám pocit, že si přál, aby se všichni kolem mě jenom smáli.
2: Toto téma, holokaust, druhá světová válka, co víte o této historii Romů?
3: Já myslím, že se týká úplně nás všech. To nehledě na to, jestli naši předkové, příbuzní nebo byli nějakým způsobem účastněni toho holokaustu, toho hrozného aktu, ale prostě je to nějaká historická etapa, který jsme účastněni úplně všichni a neměli bychom na ní prostě zapomínat.
2: Dneska jste se zúčastnil vzpomínkové akce My nezapomínáme.
4: Jsem strašně vděčný za to, že jsem tady mohl být, že jsem se toho vůbec mohl zúčastnit.
2: Slyšel jste někdy doma od svých rodičů nebo od dědy, od babičky o této historii?
4: Rodiče se o tom zmínili již několikrát, ale nikdy mi přesně neřekli, o čem to bylo nebo jak se to vůbec stalo. Ale rodiče mi vyprávěli, jak bojovali za odstranění prasečáku v Letech u Písku.
2: Paní Gunárová, váš dědeček Ladislav Dudy Koťo v 7 letech byl za druhé světové války se svými rodiči, s rodinou odvlečeny do koncentračního tábora na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Vyprávěl vám o té době?
5: Ne, nás děti ušetřil toho, aby nám vyprávěl takovéhle tíživé věci a nám vyprávěl jenom hezké věci. Za to maminka, ta toho ví jakoby mnohem víc. Vyprávěli, jak se tam dostali, jak se dostal zpátky, jak z Dubnice nad Váhom šel pěšky a boso do Sněny zpátky, aby vlastně utekl před tím vším, co se tam dělo. Takže nás z toho ušetřil, ale svým dětem to říkal.
2: Vy sama, když jste se o tom dozvěděla, co zažil váš dědeček jako dítě, zajímala jste se pak více?
5: Mě strašně šokujou tyhle ty věci, ale zároveň mě jako baví se v tom jako zaobírat se těmi věcmi. Takže vlastně, když jsem to zjistila, tak čím starší jsem byla, tím víc jsem se o tom zjišťovala. Dokonce jsme byli i v Osvětimi, kde to bylo pro mě docela těžké jakoby chodit tam všude, kde chodili ty lidé a kde museli trpět. Vlastně mě docela bolí se o tom víc zjišťovat, protože zjišťuju mnohem horší a horší věci. Ve škole se učíme horší a horší věci, takže je to pro mě docela těžké i právě s tou představou toho, že tam byl ten děda.
2: Vy jste vlastně studentka romistiky. Jakého ročníku?
5: Momentálně jsem studentkou romistiky, která jde do 2. ročníku. Strašně se na to těším. Je to ale fakt strašně těžké, protože se dozvídáme jenom to, jak Romové trpěli a to, jak to bylo prostě těžké a jak se museli schovávat a utíkat, anebo vymýšlet různé věci, jak obejít nějaké perzekuce, takže to vlastně Je to pro mě docela těžké, jelikož já sama jsem Romka, ale zároveň mě moc těší, že se učím romsky, protože jsem nikdy moc romsky neuměla, takže teď konečně nabírám znalosti romštiny a je to skvělé. Můžu poslouchat písničky a můžu číst už trošku nějaké pohádky, takže je to skvělý.
0: Adedžives i Marsavoru, manga vlačirat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Mírně se ochladí, zítra bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
6: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
6: Rytířský sál bude otevřený i zítra od 10 do 18 hodin. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
10: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem. Sport.
6: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
7: Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony. Pleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto, průjezdný je jenom levý pruh. Kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na první kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex a host.
11: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
12: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vdechnout.
1: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza.
2: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
1: A víra vyšla.
2: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
1: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
2: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
1: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
2: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
1: Aha.
2: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
1: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
2: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
1: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, a takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu, a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely, a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpívala dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol. Přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: Co
0: se potom odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zlobila
1: asi.
0: Jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství, všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalaman a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalaman řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někde na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: no to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného?

0: dokud to ano. Ze sebe nedostanete.
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Tak třetí se všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: Doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o věci, o střechu ano, nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: slovo.
0: Dá
1: se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Má!

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, jak říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché. Kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně je o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou. Pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gánu, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositele světla. O čem, jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositele světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: Hmm. A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A budete na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No,
0: a nebo přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: Děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ty si zase... to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku. Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Zítra bude jasno až polojasno, mírně se ochladí. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíku ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Ano, bohužel již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec. Sport.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že hned dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil, ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznal povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozběhu, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude místy až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona ze 27. kilometru je asi na půl hodiny. A na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekáží. Stále je tam ale kolona z kilometru 192 asi na 10 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Přicházíme, abychom vám vyprávěli příběh manželů, kteří našli svůj opojný elixír lásky.
7: Sílu berou od včel, radost z muziky, inspiraci ve folkloru a lásku ve svých srdcích.
6: Je jim spolu krásně už 57 let.
7: Jak napsal William Shakespeare, láska se ve mně rozlévá jak moře. tak velká je a hluboká.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, který hledá recept na spokojené a šťastné manželství u těch, kteří spolu prožili už více než 50 let.
1: Patří k nim také manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi. Oběma je už více než 79 let, ale stále k sobě chovají lásku, kterou vidíte v jejich očích a cítíte z každého slova a činu.
0: Žijí celá ta léta v Morkůvkách na Hustopečsku. S kyticí a touhou naslouchat se tam vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Oldřich.
4: Ano, přesně tak, uhodl jste to.
3: Nevypadáte na Marii.
4: Ne.
3: Dobrý den, a vy jste Marie.
5: Den, já jsem Marie a vítám vás v Morkůvkách, vesele vás vítáme a čekáme na vás už tady.
3: Tak jsme dorazili, kytička pro vás.
5: Jejda, ta je nádherná, no ta je krásná, tak moc krát děkuji.
3: Za málo.
5: No, pojďte dál.
3: Můžeme takhle, nebo...
5: Klidně, pojďte, u nás není žádnej takovej, pojďte se, my tady bydlíme a chodíme všichni tak, jak dojdeme zvenku. Tak.
3: Jak dlouho už tu bydlíte?
5: No.
4: Kolikátýho roku? 73.
5: A začneme to tak, já jsem říkala, když teda svatba, tak to, co jsme měli na svatbě, jsem uvařila.
3: Knedličková polívka?
5: Knedličková polívka.
3: Nebude svíčková?
5: Bude.
3: Fakt, jo.
5: Bude svíčková?
3: Ne.
5: Budou řízky a salát bramborový?
3: Ježiš.
5: Zákusek, káva, koláče svadební.
3: Vy jste úžasná. To je jako vzpomínka na tu vaši svatbu.
5: Jo.
3: To je skvělý, tak to je snad poprvý. Tak na ten váš krásný život, o kterém budete vyprávět.
5: Tak a na zdraví.
3: Ano.
1: Už na začátku je slyšet radost, se kterou si užívají každý den.
0: Znali se od 5. třídy obecné školy. Tehdy Oldřich seděl za Maruškou a škádlil jí, jako i ostatní děvčata.
1: Pak se na dlouhý čas jejich cesty rozešly a znovu se potkali až po Oldřichově návratu z vojny.
0: To už z něj byl švarný šohaj a jí se zalíbil, ale neslušilo se, aby si děvčica sama začala s mladým mužem.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No ale tak potom jsem občas na motorce zajela se podívat do Morkůvek, jestli tam náhodou ho neuvidím. Náhodou jsem ho neuviděla nikdy. No a potom teda, když přijeli na ty hody, no tak to už se tak trošku, jakoby, jsme spolu tancovali, vykládali a pak jsme se tak jako normálně rozloučili. No tak já jsem si říkala, nic neříká, tak asi nic z toho nebude. Žádný rande jsme si nedomluvili. No, tak.
3: A vyprovodil vás tedy Jirka, říkám to dobře, ten kamarád, ale vy jste si myslela přitom na Oldřicha?
5: Asi jo, tak to nějak bylo. Je to dávno už. Protože Jirka mě jenom doprovodil, dal mě pusu na tvář a bylo to. Jako ze slušnosti mě doprovodil, abych jako se dostala dom jako v pořádku. A
3: doma toho večera Mařenka uléhá a přemýšlí nad Jirkou nebo nad Oldřichem, protože ho potkala, předtím se jí líbil, teď přijel do těch Mokrůvek, objevil se tady, začalo nějaké jako srdce víc bušit, nebo co se tak v hlavě odehrávalo?
5: No tak něco podobného tam bylo už. Už to... No ještě jsem měla trochu takovou rozvahu, protože já jsem, ještě než jsem teda ho poznala, Oldu, tak já jsem byla v Praze na setkání 20letých. No a když jsem jela z té Prahy, tak ve vlaku se ke mně přidal takovej mladík a říkal, vy jste byla na setkání a vůbec mě neznal, takže on mě poznal, protože já jsem tam přednášela básničku a pak to bylo v novinách, tak on mě ukázal ty noviny a prostě tak jsme si vykládali o tom až do Brna. Zase tam jsme se rozloučili na nádraží a z ničeho nic, o prázdninách on se objevil v Bole Radicích, přijel na motorce z Čech a že mě přišel navštívit a takhle a pak přijel ještě víckrát, no jenomže rodiče mě to nepřáli, že je to daleko a že jako to ne, že bych tam asi nikdy do Čech nemohla jít, já nevím. Nepřáli tomu a já jsem musela teda poslechnout rodiče. A pak jsem si uvědomila, že když jsem mu napsala na vojnu, že teda už spolu nemůžeme chodit, že rodiče tomu nepřejí, tak jsem si říkala, že jsem mu určitě ublížila. No ale tak byla jsem mladá, co už jsem to udělala, už se to nedalo vrátit.
3: A pak přišel ten okamžik, že tedy se objeví Olda s Jirkou tady u vás a zatočila se vám hlava, nebo to bylo nějak jinak, ten časosled?
5: No tak už jsem asi byla rozhodnutá. No tak to asi tak vyhrálo. Vyhrál Olda, no.
3: Známe ten začátek, kdy přijedete na tu zábavu, poznáte se, něco se probudí ve vás, tak kdy přišlo na nějaké to první rande? Kdo si vzal tu iniciativu? Byla to Mařenka nebo vy, Oldo, že jste po tom, co jste se takhle rozloučili, že jste se znovu potkali? Jak k tomu došlo?
6: No, potkali jsme se tak, že u nás bývaly benátské noce na koupališti, tak jsme děvčata pozvali, co jsme jako znali, včetně tady Mařenky. No a tak potom to dopadlo tak teda, že já jsem mu v dešťu zavezl na motorce dom. No a od té doby teda jako jsme začali spolem chodit. Jsme se jako víc jako zblížili.
3: Pomohla tomu třeba i ta motorka, protože Mařenka taky jezdila na motorce, vy jste ji odvezl na motorce.
6: No to nevím, jestli jim to pomohla. Já jsem jezdil na staré jezdce po otcové. Tak jsme navlíkli na sebe prší fraky a jeli jsme. Byl to takový dobrodružný zážitek, který skončil tady tím, že jsme se potom spolem vzali.
3: A ten výlet končil čím? Že jste se objali, dali jste si už tehdy pusu nebo tak?
5: Dali jsme si pusu už v tom dešti a on je teda jenom vysadil ne u našeho, ale na silnici a tak, protože to naši nevěděli ještě, že s někým, jako bych třeba dojela na motor, tak jenom tak, aby to nikdo nevěděl.
3: Jak vy jste, Oldřichu, se díval tehdy na Mařenku, co se vám na ní líbilo, co vám třeba imponovalo proti ostatním děvčatům, v čem byla jiná?
6: No tak v čem byla jediná? No to, ona se dobře uměla oblíct, že byla jako pěkně nastavená vždycky a byla dobře vychovaná od rodičů, jo. Takže to jako zabralo. Kdyby to byla děvčica nějaká taková luft, tak to ne, to by nešlo. Takže tak jsme to jako dali potom dohromady.
3: Co se líbilo Mařence na Oldovi?
5: No, tak v první řadě se mi líbilo, že nekouřil, nechodil do hospody, neholdoval třeba nějakým větším pitkám jako s alkoholem, že takový ty některý v hospodách se třeba hrají karty a takový, to všechno on, jako ho nezajímalo, takový věci. No a tak slušně se uměl chovat, někdy prostý slova taky jsem neslyšela od něho, tak to všechno zaimponovalo a to se mě na něm líbilo. A vzhledem byl taky krásný kluk.
3: Jak vypadal?
5: Vysoký, štíhlý, tmavovlasý, modrouký. No, tak nějak vypadal.
3: Byla jste tak jako hrdá na to, že ho máte vedle sebe třeba i před ostatními děvčaty?
5: To jsem byla. Vždycky jako postava byla taková úplně jako pěkná. No, líbil se mě.
3: A líbí pořád?
5: A líbí. Pořád postavu má ještě pěknou na ty roky. Udržuje se taky tak, chodí čistě oblečený a dbá na svůj zevnějšek. Aby vždy byl vždycky dennodenně se holí, aby byl hezky upravený. A holičovi chodíme často.
3: To je ale i díky vám, protože vás má rád, vy o něj pečujete, že jste spolu.
5: To jsem ráda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Marii a Oldřichovi Ševčíkovým z Jižní Moravy.
2: Poznali se na podzim roku 1967, když jim bylo 22 let. Zamilovali se, prožívali sladký čas mládí a to chození jim vydrželo celé dlouhé 4 roky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za tu dobu jsme se celkem dobře poznali, že? No a potom došla taková řeč na to, že bychom se mohli konečně aj vzít. To navrhla Mařenka tady. Říkala, už schodíme spolu dolů, měli bychom se vzít, anebo se rozejít.
4: To je skoro ultimátum.
5: No tak konečně začal uvažovat a řekli jsme si, že už se vezmeme, že už je to dlouhá doba.
4: Takže začali jste plánovat svatbu?
5: No my jsme se sami rozhodli, oznámili jsme to rodičům, rodiče souhlasili, tak se začalo už o tom přemýšlet, už rodiče začali vymýšlet, kde se to uskuteční, uskutečnilo se to teda u nás a vařilo se v kuchyni a ještě na dvoře v kotlích, no, tak už o tím přemýšleli a už se plánovalo.
4: Na jaký den připadla svatba?
5: Na 20. únor 1971.
3: Naplánovali jsme to, tu svatbu na moje jmeniny. Ráno trošku přeprchlo a pak se vyčasilo a bylo to bezvadný. Teplo, šli jsme jenom na kratůčko, lehůčko, tak oblečení.
5: Na obřad, napřed na obecním úřadě, nebo tenkrát to bylo jmenoval místní národní výbor, že? V 71. roku. Tak jsme jako tam byli na 11. hodinu a pak jsme šli do kostela. Tam jsme se museli zapsat na faře, že? Do těch úředních listin.
4: No, počkejte, to mě zajímá ten obřad, jak proběhal, jak to vypadalo, co vám hráli, jaké šaty jste měla, jestli si něco ze slibu pamatujete. Proberme to detailně.
5: Tak šaty mě ušila moje sestra, protože je švadlena, tak mě ušila krajkové šaty a vypučenou jsem měla čelenku, protože ona už byla vdaná, tak už ji nepotřebovala, tak mě upučila, abych měla něco pučeného. Všichni jsme měli rozmarín s bílou stužkou, všichni hosté ho měli. Dali jsme to i panu faráři a na úřadě taky těm podávajícím, aby byli všichni tak jako že jsou to hosté, no, aby se to poznalo. No a bylo nás docela dost, do 80 to určitě bylo lidech. A kuchařek jsme měli 7, ty vařili v kuchyni 8, tak 8 teda. No a bylo to veselý, měli jsme tam veselý takový strýčky, kteří teda dovedli tu náladu tam udělat. Zpívalo se a bylo to veselý. A nikdo se neopil, žádná ostuda se nestala, všechno bylo v pohodě.
2: Spisovatel Paul Hayes kdysi napsal, kdo správně rozumí zpěvu, je králem všech srdcí.
1: Marie a Oldřich zpěv milují stejně jako tanec. A také své kroje.
2: A vědí, že ve vztahu je důležité mít dobrou náladu a umět se společně zasmát.
3: Ano, to je potřeba taky, protože smích a zábava, to jak si uklidňuje člověka, donde aj na nižší myšlenky. To je jako, a hlavně hudba uklidňuje. My nevynecháme jednu muziku. A i v okolí si zajedeme někde na hody nebo na ples. Takže...
4: Je hudba vaší společnou láskou?
5: Je, protože muzika to pro nás je úplně to, co nás tak spojuje a že jsme zapomenem na všechno. Jakmile, aspoň já, jak zahraje muzika, tak nic mě nebolí. Já můžu si tancovat, zpívat a je mě dobře. Ale bez té muziky nemusí to být jenom lidová. Já mám ráda každou muziku, která je dobrá, která má aspoň melodii. Já mám ráda operety, já mám ráda Strausovy valčíky a takový různý, nebo mám ráda i písničky z těch 70., co zpívali Simonová, Chladil. Musí to být vlastně nota, musí tam být ten, že si to člověk zaspívá sám. Když na něho dojde tíseň, tak si prostě zaspívá písničku a uleví se mu a svět je veselější. Bez té hudby bych teda asi nemohla být.
4: Já mám vůbec pocit, že dřív se více zpívalo doma, dnes se víc muzika spíš poslouchá, ale tehdy ta písnička i někdy vytvářela historii možná té rodiny, pomáhala některé věci, vy už jste to říkala, přečkat. Člověk si zpíval z radosti, někdy ze smutku, z tesku, někdy, že mu i práce nešla, že se to pak zlepšilo. Funguje to u vás třeba tady takhle ještě v kraji a u vás v rodině, že ta písnička životem provází a k němu patří?
5: U nás to tak bylo, maminka zpívala, tatínek taky, takže oni nás to naučili a byli jsme tři, dvě děvčata a kluk, všichni jsme zpívali, všichni jsme tu hudbu měli rádi a bylo to tak lepší, že když byly nějaké ty těžké chvíle, tak když se zaspívalo, třeba všichni jsme si doma zpívali, třeba vánoční písničky, všechno jsme si zpívali a byli jsme tak jako pospolu všichni s tím.
4: Zpíváte si občas?
5: Zpívám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svůj životní příběh nám dnes vyprávějí manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jejich lásku slyšíte, vidíte i cítíte. A my také víme, že byla mnohokrát zkoušena. Proto jsme se už dopředu rozhodli je v naší soutěži obdarovat.
1: Poslali jsme jim nový velký automatický kávovar a výtečnou italskou kávu.
2: Patrik rozehnal jim vše, tajně rozložil v kuchyni na stole a teď se je chystá překvapit.
0: Zlatá láska.
3: No to ne, my nepotřebujeme dárek, na co?
4: Dárek není dárek proto, aby byl potřeba.
3: No já vím, ale dárek je pro nás, že jste přijeli. Že se nám vám líbil ten náš příběh, že jsme se tak trochu vypovídali, seznámili. A jsme rádi, protože jste takový příjemní kluci.
4: Vy jste příjemní manželé a je to vaše.
3: No teda my moc děkujem, já z toho jak si...
5: Takže už nebudeme vařit v kombě?
3: No, asi ne, no. Až se to naučíme.
4: Není to složitý, uděláme instruktáž.
3: Já nejsem žádnej ten
4: technický typ.
3: Takže bude vařit Olda.
4: Jo, ten je. No. Ten to umí, ten si s přístroji poradí.
5: Taky si budu muset popřemýšlet, který knoflík na co je.
4: Tak kávu si děláte?
3: Kávu si děláme, máme každý den ve 4 kafe.
4: No. Ať vám dobře slouží.
3: Moc krát děkujeme paní Carmen a panu Petrovi a my jim taky pošleme nějaký pozdrav od našich včeliček. A jsme rádi, že jsme vás poznali. Jste fajn.
2: Maruško, Oldřichu, moc děkujeme.
1: Jak všichni víme, z lásky se rodí také nový život. Určitě i Marie a Oldřich Ševčíkovi toužili po dětech.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, tak samozřejmě, že jsme chtěli děti. Tak první dítě se nám narodilo 9 měsíců od svatby. My jsme se nemuseli teda brát. A všichni říkali, to bude kluk. A tenkrát se nepsalo na lísteček, jaký jména, že jo, nic. A já jsem tomu tak věřila, že to bude kluk. Až jsem potom přijela do porodnice a pak máte holčičku. A já říkám, ježiš, já na to nemám vůbec jméno. Na holčičku, teď mě to všichni tvrdili, že to bude kluk. No, tak byla holčička první, pak byla za 2,5 roku druhá holčička a tak jsme si říkali, tak zatím stačí. No a za 2 roky byla třetí holčička. Tak pak už jsme si řekli, stačí holčiček, už stačí, máme dost. Splnili jsme plán.
5: Mně to bylo úplně jedno, jestli je to chlap a nebo kluk a nebo děvčica. Já jsem měl radost toho, že je to dravý a živý a žravý teda, dravý a žravý. Protože bylo to potěšení pro celou rodinu.
6: Kdy se v člověku narodí ta máma? Když se dozvíte, že čekáte, když té porodnici poprvé tu dceru vidíte, když si ji přivezete domů, když jste na to sama, už vám nikdo neporadí, kdy se ta máma tak jako objeví v tom ženském těle?
3: Já bych řekla, že v té porodnici. Teprve až potom, až jsem si oddychla od porodu, že to se taky těžko prožívá, tak pak teprve, až jsem si ji pochovala, takhle u sebe přitiskla, tak to byl asi ten okamžik, kdy už jsem si ji tak držela u sebe a byla moja.
5: No tak já jsem poprvé nevěděl, jak to mám chytnout. Až mi bylo teda řečeno, nemusíš se bát, je to v peřině, tak si to vem normálně a pochovej to. Já jsem měl strach, aby tomu něco se nestalo, že? No a dobře se to dopadlo.

0: to všecko v pohodě.
1: Od té doby člověk se o ty děti jak bojí, tak se o ně rád postará, tak je rád vidí.
2: Báli jste se někdy o své vlastní děti? Byl tam někdy strach nebo těžká chvíle?
1: No, byla ta nejmladší. Prostě tady byla oslava nebo nějaký, předávali se nějaký ty oznaky dárcům krve a oni tam vystupovali děcka se zpěvem a básničkama a jí se tam udělalo špatně, ona omdlela, spadla a zapadl jí jazyk. A teď ona zůstala už zase modrá a byl tam boj o život úplně. No nakonec se to podařilo, že jí ten jazyk, jim se to podařilo jednou a ona upadla znovu do toho kómatu a zase se to teda podařilo a jako já jsem byla doma, manžel tam byl, protože byl dárce krve, tak on tam byl přitom, ale já jsem nic nevěděla a až skončil obřad, tak přišel dom a řekl mě, Karina se po druhý narodila. A teď mě to teprve řekl, co se stalo, no já jsem z toho potom už byla špatná, no ale už je to pryč.
0: Bylo mě všelijak, abych pravdu řekl, protože když jsem viděl děcko na zemi a začala mu dát, já jsem nevěděl, co mám dělat a díky jedné učitelce teda z té mateřské školce, tak jí teda jako pomohla. Takže jsem potom, když viděl jsem, že už je to jako v pohodě, tak jsem byl rád, protože v tu dobu by se ve mně krve nedořezala, protože takový jsem měl strach, aby to přežila. A to jsou strašné okamžiky, když se něco takového stane a člověk je u toho. A ještě když je to vlastní děcko.
3: Rodina je takové malé nebe na zemi, které si chráníme a pečujeme o něj. Když ten malý ráj lásky někdo ohrozí, přichází strach a bolest.
4: Marie a Oldřich Ševčíkovi vůbec netušili, že jedna z jejich milovaných, už dospělých dcer se trápí. Že ji někdo trápí.
3: Viděli sice pokaždé spokojenou rodinu se dvěma dětmi, ale pak se u ní doma nečekaně zastavili.
1: To jsme mysleli, že se z toho něco nám stane, protože dcera otevřela a měla po sobě modřiny. Třásla se jak osika. Pomalu už nemohla ani mluvit. A pak teda jsme se něco dozvěděli, tak jsme řekli ne, tady ne, tady ne. Tak jsme si ji vzali aj s dětma dom a bydleli u nás 8 let. A my o ty děti jsme se postarali, aby měli všechno, aby nemuseli strádat. A bylo to moc těžké a do dneška to ve nás zůstalo ta bolest. Když si člověk pomyslí, že vám někdo vaše dítě trápí a bije, to se nedá jako jen tak zapomenout. No ale děcka vyrostly, jsou z nich šikovní děti a dcera taky to zvládá poměrně dobře.
2: Je to tak, že cítíte, že vlastně tímhle okamžikem je raněná ta duše že to v tom člověku zůstává. Ale stejně tak, protože vy jste její rodiče, že ta bolest a ta jizva je pořád vlastně otevřená i u vás.
0: Je to tam furt, pořád jako, protože to se nedá tak najednou zapomenout na ty šakono, to nejak to. Ne, to se nedá, to je člověkový a chvíli to třeba opomene, ale zase se to vrátí a takže ona, není to dobře.
2: Cítíte, že je potřeba tady být, vy dva v plné síle, abyste té dceři ještě i v tomhle věku třeba pomohli, aby když je potřeba, jste tu pro ní byli, protože v životě jí takhle někdo ranil a vlastně zasáhl celou tu rodinu?
1: Ano, já to klepu, aby jsme tady byli pořád oba dva, aby jsme mohli kdykoliv to někdo bude potřebovat, aby jsme mohli jim poskytnout jak tu střechu nad hlavou, tak třeba peněžně pomoct a to dítě vaše potřebuje vždycky tu maminku a tatínka nebo toho nejbližšího, ať je to třeba babička nebo dědeček, nebo sestra nebo bratr, tak vždycky potřebuje ještě někoho zase blízkého, aby se mu mohl svěřit, aby to v sobě v něm nezůstávalo, aby to mohl vypustit nějak, odprostit se od toho.
2: Myslíte si, že člověk z toho světa může odejít až v tu chvíli, kdy ví, že to jeho dítě, ten osud a tyhle věci unese a dokáže je třeba předat i dál té své rodině, těm svým dětem, aby tu sílu měl? A teprve pak, tak život jako dovolí rodičům třeba jednou odejít?
1: Ano, tak bych si to přála, kdyby to tak mohlo být, že už by všichni byli šťastní a pak už bych třeba i šťastně mohla odejít. Už by mě to tak netrápilo.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Už 61 let jdou životem spolu a z toho 57 roků coby manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jistě pro ně nebude problém obstát v našem malém testu, který ověří, jak se znají, co jeden o druhém vědí a co si prožili.
1: Otázky si pro ně připravil Patrik Rozehnal. Každého z nich si vzal zvlášť a natočil jejich odpovědi. A my je teď složíme dohromady.
3: Jakou barvu očí má vaše žena?
4: Modrou.
5: Takovou světle modrou.
3: Co jste nosila v mládí na krku?
5: Obyčejně korále. No, poprvní mě Olda dal řetízek české dukáty.
3: Co nosila v mládí na krku?
4: No, nějaký malý řetízek měla, nebo gorálky.
3: Co nosíte nejčastěji v pravé kapse?
4: Pravé kapse? Klíče.
5: Kapesník.
3: Kam jste jeli na první výlet?
5: Na motorce, buď na Palavu, nebo na Slavkov. A pak jsme spravovali motorku.
4: Na první výlet jsme jeli na Palavu. Tam jsme teda skončili, protože nám motorka vypověděla. Tak jsme ji museli opravit na rychlovku a jet dom zpátky.
3: Jak jste ji něžně říkal?
4: Mařence, buď Maří, nebo Maru, nebo Mařenko.
5: No, Maruško, jinak ne. Mařenko ještě možná. Žádný miláčku, žádný broučku, takový slova on nezná, to jsou pro něho neznámý.
3: Kolik máte, nebo kolik nosíte kravat?
4: Když někam jdu, tak jednu.
3: Kolik jich máte?
4: To nevím, kolik jich mám, ale mám jich dost.
5: No, těch má hodně, to snad aspoň 50. A už jsme nějaký aj vyhodili.
3: Šla jsi pro vás někdy někam do hospody, do restaurace, do baru?
4: Ne, to nešla, protože já nikam nechodím do takových věcí.
5: Jednou. Tak jsem si pro ně šla. To bylo jednou, jedenkrát, jindy, teda ne.
3: Kdo víc přepíná televizi?
5: Spíš já.
4: Máme dvě televize, tak se rozdělíme. No.
5: Sednu si do kuchyně, tam je ještě jedna.
3: Co má rád k snídani, nebo co si rád dává nejčastěji?
5: Chleba.
4: 3-4 krajice chleba.
5: A na to máslo, salám, slanina, tlačenka a takové věci. To jsou sladké věci, my k snídani nemýváme.
3: Takže to on si dá kyselý rybičky třeba, jo?
5: Kyselý ne, ale jako sardinky a takový nějaký, jo.
4: Sardinky nějaký.
3: Kdo zhasíná, když jdete spát?
5: Každý máme lampičku a buď zasnu já nebo manžel.
4: No my když jdeme spát, tak jdeme pod směje.
3: Jak byste popsal její líbání?
4: No tak vášnivě.
5: No tak já mám ráda něžnost. A manžel je tak trošku hr, tak já nevím. To je vždycky...
3: Zdá se vám někdy o manželovi?
5: To se mně zdává. Ale to jsou takový sny, že se tomu musíme zasmát potom, když mu to říkám.
4: Když se mně zdá o manželce, tak to bývá vždycky pěkný sen.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Oldřich Ševčíkovi už brzy oslaví 80. narozeniny.
1: Jaký je jejich recept na lásku a spokojený život? Možná budete až překvapení.
5: Teďka už je to tak, že společně snídáme, společně obědváme, odpoledne společně ve 4 máme kafe, posedíme, Já si vyluštím křížovku a sudoku.
3: Pomáhá?
5: Ne, on to... On právě, když já sedím 5 minut a luštím sudoku, víš co, mělo bys tamto by se mělo udělat náhodou, nevíš, že jsi říkala, že půjdeš tam dělat to? Ani mě nenechá půl hodiny sedět.
4: No půl hodiny, ono to bývá i díl.
3: Co vás těší, co vám ten čas naplňuje, máte nějaké koníčky?
5: No, tak ráda, jako vytvářím něco dobrýho. Mám ráda dobrý věci, dobrý oblečení, věci hezký na pohled. To všecko mě tak jako uspokojuje.
3: A já když vidím některé ty hezké věci, vy pečete perníčky?
5: Peču. Ale až jsem přišla do důchodu, tak jsem začala, že budu vnoučatům, tak to bylo takový jenom obyčejný, že jsem tam čmárla pár věcí a děcka to zblajzly, aniž by to vůbec sledovali. Pak jsem viděla, že by se to dalo hezky namalovat, tak jsem zkoušela. No teď už je to koníček, jak uvidím někde něco novýho, že by se to dalo, už to musím vyzkoušet, abych věděla, jestli to zvládnu nebo ne.
3: A to mě překvapuje, že v tomhle pomáhá i Oldřich, minimálně tím, že vytváříte formy, ale vy pomáháte i s pečením.
4: No formy, když je potřeba, tak udělám, protože jsou od černého řemesla, tak udělám. Nebo poradím aj, co má upíct, když se nemůže rozhodnout, tak ji poradím. A jinak, když nadělá jako výtvory, tak já to musím pohlídat v troubě, aby to nespálilo se. Takže trouba peče troubu.
3: Odo, a vy co? Čím vytrávíte volný čas? Kam chodíte? Čemu věnujete energii?
4: Mě naplňuje energie, když jdu do včel. Tam já si oddechnu, odpočinu, naberu sílu a pak můžu něco tvořit a vyrábět. Ale jináč chodím na pole a do vinohradu, protože tam je práce, jak na kostele se říká, včely a vinohrad. To mě jako naplňuje.
3: Čím nebo jak ty včely dávají tu energii, kterou v sobě máte?
4: No, v čem oni mají takový zvláštní nějaký, no, jak bych to řekl, nemůžu to vyjádřit, že když člověk do toho vejde, do těch včel, otevře to, tak úplně cítím, jak ta síla toho včelstva, jak to působí na člověka.
3: Vy jste si tam našel energii, díky které jste si vybudovali možná i tenhle vztah, protože je i po těch letech plný energie, lásky, dobroty. A vy máte jednu pilnou včelku i doma?
4: No, to mám pilnou děvčicu.
3: Patří ten lidský dotek, možná pohlazení po tváři, obejmutí, přivinutí k sobě, ta pusa, patří to k tomu i v tomhle věku?
5: Patří, určitě. A nesmí se na to zapomínat.
3: Je něco, za co byste svojí ženě poděkoval?
4: Já jí děkuju vůbec za všecko, co pro mě udělala, protože takovou ženskou těžko bych asi kde hledal. Takže ona je hodná, šikovná, pořád můžu jí poděkovat za všecko. A pořád jí mám také rád, se máme rádi navzájem. Ten vztah je pořád velice těsný, takový dobrý. Jeden bez druhého bych mě asi těžko žili. Já jsem třeba byl na tím velice špatně zdravotně, ona se o mě postarala. To vypadalo, že půjdu na operaci a přežil jsem. Tady jsem se mordoval měsíc na gauču a ona se musela o mě postarat. Byly to těžké chvilky. Žena za to velký dík, za to, že se stará o nás, nebo o mě, hlavně. A já zas naopak, když něco potřebuji, musím se postarat o mě.
5: vždycky pomůže. Když jsem byla v nemocnici a když jsem nemohla něco dělat, a tak vždycky se postavil za mě a jakoby mě bránil, vždycky si myslím. Já si myslím opravdu, že je dobrý člověk.
3: Jak moc ho milujete?
5: Hodně. A přece jenom, když jsou dva, tak je to úplně něco jiného. Ti dva vždycky dokážou víc než člověk sám. A drží nás to při sobě, protože je to nějaký magnet asi.
3: A milujete ho?
5: Miluju.
4: Mám jim rád. Děláme furt všechno spolu a vydrželi jsme zatím. Že už bychom je tady měnili ani jeden, ani druhý.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi našli tajný recept na lásku. Vědí, že sílu, něhu a lásku najdou v čistotě svých citů, v přírodě, v tónech hudby, ale hlavně v sobě, ve svém srdci.
1: Jak už radil Michael Jackson, když přijdeš na svět, cítíš lásku. Pokud cítíš lásku i v okamžiku, kdy tenhle svět opouštíš, pak je úplně všechno v pořádku. Se vším, co se odehrálo mezi tím, se už dokážeš vyrovnat.
0: Láska vám pomůže ve všem. Proto se nebojte ji přijímat i dávat.
1: To vám doporučují Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
4: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
3: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíc za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
5: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
3: V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
6: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
7: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony před omezení na mostě Šmejkalka. Tam začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous se srazila dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Jogui. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Joguiští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Kwen Zan Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Kwen Zan Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi. Oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít i méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo plížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil, ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou

0: tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
1: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
2: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
0: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
1: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublajchánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery uní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knihtisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše Kublaje Chána.
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu. Tak k čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají, nebo vytápění domácnosti. Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky. Buď nám zatelefonujte na 731 800 900, nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě. I v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet. Tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím, Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co, kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No, já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že se bylo všechno jako v papírové podobě. Byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla, tak...
0: Tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, že jo?
1: No, a já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amelie z Montmartru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska mě se totiž asi před 2 měsíce rozbil počítač a mobil, jo. Teď volám se takový jako náhradního, kde není internet. Mm-hmm. A vlastně jako teď ty 3 měsíce zháním někoho, kdo by mi opravil ten mobil, jo. Mm-hmm. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem bývalý sanitář, takže mm-hmm. jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, že jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: No, ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady je vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím mít kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: No, je to zjistě to. A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Mm-hmm. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem si to zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo. A musel jsem zpátky, jo. Strutnovat jsem musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka. Já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svojí teda lásce nebo svojí přítelkyni. A teď prostě by, když jsem to dopsal, jo, a teď byly blesky přímo nade mnou prostě, takže to byla taková krize. A teď já jsem prostě jí odeslal tu zprávu, na čiž mi vypl mobil. Mm-hmm. Jo. A dneska už vím, že to nedostala, jo. Prostě to byla poslední jako zpráva, ale já to nebudu pak dramatizovat, jak jsem to nějak asi přežil, ale prostě jako, jo, že opravdu jako tohle, a ještě jsem chtěl říct jenom, to s tím moc nesouvisí, ale já nevím, jestli to bylo jako počítačový systém nebo internet, ale ten algoritmus, že ho vymyslel, to je známý ten, já nevím přesně jméno, ale jako vím, že to byla herečka z Hollywoodu, nevím, jestli jste to slyšeli taky.
0: Ne, tak to je pro mě nová informace.
1: No, že prostě to nevymysleli matematici, ale ona měla jako koníčka matematiku a fyziku, jo. Mm-hmm. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie, ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jako by neví se o nich, no.
0: Jasně, jsou tak jako povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
1: Jo, no, já jsem to, víte co, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvolení, tak já jsem taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávka, byly tam třeba 2-3, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy, prostě grafický, takže mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
0: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
1: Jasně. Bez vás všem hodně štěstí, naschle.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To jsme vám nabídli vašeho Patejdla, za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinul jenom, když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
0: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
1: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpějí taky, protože halda lidí, že jo, jsou u toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě. Jak se říká lidově, ani nespějí, že jo, protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a tato, naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle dopadly a prostě to je jenom o tom to prostě vypnout. Žili jsme bez toho a budeme bez toho žít zase, když jako chápu, že v dnešní době se to těžko někomu vysvětluje, protože kort ty mladá generace typu Z a spol, ty jak už bez toho v podstatě si nedojdu, když to řeknu lidově, ani na záchod.
0: Rozumím. No samozřejmě škrtněme úplně teď téma sociálních sítí, téhle větve internetu, to je určitě zbytná věc, ale narážím třeba na ty jízdní řády nebo na to, že si člověk může pustit televizi přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
1: No, podle mě taky, ale jako jinak jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
0: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
1: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří jako jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo?
0: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
1: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistil, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAST, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
0: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
1: Přesně, tak já jsem to měl taky jako malý kluk, jako vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Že vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo, což si dneska nikdo nedovede představit.
0: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
1: No, byly to hrozný peníze, Telekom vydělával v té době hrozný peníze.
0: a pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak. To je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
1: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefony pátý generace.
0: Ano, 5G byli myslíte, jo?
1: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6. a 7. a tím to zvadne. Protože 6. to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti. Mm-hmm. No a pak bude ještě 7., že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo? Ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do jedné vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubor a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
0: No s nás musí mít teď někteří laici, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost, jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu, nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
1: Přesně tak, no tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u těch optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odečtete třetinu a jste na reálném rychlosti, že jo. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví co uchvatného, ale jestli vám to poběží o půl vteřiny rychleji, nebo ne, to už je vám k ničemu.
0: To poslání reportáže třeba do rozhlasu z domova, když ji postříháme, mě asi jedno. No, mohli bychom si, pane Františku, povídat dál a dál, ale dáme prostor za chvíli ostatním. Jasně, moc jasně. Vám děkujeme, že jste se ozval do dnešní noční linky. Ať se vám daří.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se toulat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: mě napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky, pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový, je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi tři tečky, aby mohlo krást, lhát a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač, asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat. To doslova ve všech oblastech života, které každý posluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet, dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František, a teď moc dobrý zpěvák Karel Gott. Není.

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer, tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No, tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně, kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano.
0: Co si budeme...
1: A vy jste jediná stanice, kterou na tenhle ten... analogovej přístroječek chytí.
0: Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka, to je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá
1: já
0: přes
1: nevím,
0: den?
1: Tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Aj. Mám syna, ten mi vždycky říká, matko, seš 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano a už je asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říká, jak to řešíš, když chceš někam jet?
0: No.
1: Říkám, když je to autobus, tak jdu na Florenc.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takhle líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, já si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc. To prostě...
0: Říkala jste,
1: ale jako já to domů nechci, no.
0: Říkal jste, manžel to používal, vzpomenete na co nejčastěji?
1: Manžel zemřel, bohužel.
0: Ano, ale dřív právě, když jste ten internet ještě měli, tak určitě se vám chlubil nějak, ne? Nebo jste s tím přišla do kontaktu?
1: No, tak on si to se to... Já jsem říkal, něco jsem mu říkal, neodpovídal, když jsem říkal, aha, internetový...
0: Jo, takže vám možná internet tak trochu
1: tak to
0: kradl manžela.
1: že člověk někdy až na své pravdy kouká do toho, do ty obrazovky na ten internet a nevnímal mě vůbec nikdy. No tak jsem říkala, no tak skoro dopadnout nechci.
0: To je pravda, že když člověk třeba jede metrem, a zadívá se, tak 90% lidí kouká do toho mobilu a co jiného než na ten internet, když už
1: ale
0: ne na stránky.
1: Ale víte, co mě děsně potěšilo, v pondělí jsem musela do Prahy, tak jsem jela metrem a teď najednou koukám a tadyhle paní s knížkou a tamhle mladý muž s knížkou, ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem řekla, o, dobrý. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrská mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum, nějaký. Říkám, no tak co z tohohle

0: může umýt.
1: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
0: No ale nebylo to, to je teď v poslední době.
1: Že se to zase vrací, jo?
0: Jo, radost.
1: Tak máme, tleskáme oba, máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to měl vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
0: No to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo. Ale...
1: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
0: Ale já to nemám display. Ráda, to nemá duši.
1: Nemá, tak no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
0: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, no tak knížku.
1: Výborně.
0: Je to krása.
1: Jo.
0: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
1: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha. Ale mnohem poetičtější.
0: Ale když jsem zažila... Před dvěma dny. Seděla jsem do 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou všecko, zapálila jsem cejrej, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam lede, nějaký divný pes. No tak to prošlo i kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo ke buli. A já vidím, že to je liška.
1: Je, krásné magické setkání, kterým ukončila
0: ode mě.
1: Paní posluchačka Zita.
0: A zase zmizela.
1: Tak jste si něco přála, ne?
0: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchala a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
1: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
0: To bylo to hrozně hezké.
1: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme to, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
0: I taky a děkuju.
1: Dobrou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem ne brouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Malorky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné z Jizerských hor? Dobrý den.
1: No, dobrý den. No, já bych k internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl...
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale... Já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát, s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp.
0: Ve skupině.
1: Kde si prostě povídáme. Třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou jako za to spojení, nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není to problém. A třeba když jste mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, měl dlo nebo podobně. Jo.
0: Takže no oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha a zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo.
0: Prostě, aby to bral jako praktickou věc.
1: No přesně, prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli a když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a tu prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, ale ne 10 sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stalo se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když budu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízel mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá, a je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit, no.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuji za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuji, napodobně mě. Máte hezký pořady.
0: Děkujeme, moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak, ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha, Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný, já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem, to už je, to je, je mi 81 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný a já tak jsem taky je volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je sabry, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkala, WhatsApp nemám ani WhatsApp. Jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet, tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci. Mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let ne. A ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte.
1: Taky to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství, jo. To je, když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čuměj, jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, když jsem autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi.
0: Že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu.
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí, i ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela, já říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč, já když si něco zakodu do palice, tak to...
0: Dotykáč tak máte, mám... ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, jo, a i tady vidím, já jsem kuřačka, takže když v krči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to... tak čuměj každý do mobilu.
0: Tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, přesně, ale špatný
1: to
0: pán.
1: Taky ten pán měl pravdu a to je se všem. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštěla, vidíte?
1: No a co, tak naraz už. Já jsem měla Ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: No tak já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Jste z Pardubic, že jo?
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si, hned jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak.
1: Takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte. Úžasný.
0: Tak ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Noční linka.
1: Právě byla půlnoc, celá rada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je páteček 7. srpna, 219. den roku 2026. Svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal potřetí mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic. Povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým, je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou výzvu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

tváři, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: a já.
1: Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku. Zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
1: Jo.
2: Úplně do sentimentu.
1: Já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
2: Skoro.
1: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
2: Vy jste si zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2.
1: Tak se těšíte.
2: Tak, 2. září. No nic, ale dneska k tématu, teda, abych byla věcná. Mě velice nadchla paní Zita.
1: Jo.
2: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi teda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. Mm-hmm. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení.
1: Mm-hmm.
2: Jo, já nesnáším, vyloženě nesnáším. Já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím.
1: Mm-hmm.
2: Ale samozřejmě já miluju mapy, klasické mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, radar, spojení se svými třemi dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný. A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
1: Jasan, ale nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
2: Přesně tak.
1: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis? Desítky korun.
2: 26 minimálně, no.
1: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
2: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou opakovalo.
1: Ano, teď to přišlo i písemně, paní Jana Zírková. Dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale nikdy bohužel taky zlý pán.
2: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání.
1: Uh-huh.
2: Já teda samozřejmě, jako když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale fakt teda omezuju to čím dál tím více a raději poslouchám fakt noční linku a vůbec rozhlas, pokud já na jednom přijímači mám Plzeň, na druhém Budějce, takže si můžu vybrat.
1: Jo, takhle vy to máte. A noční linka teda vede, no tak snad všechno dobře.
2: No, to je úžasná.
1: Snad všechno dobře půjde tak v dalších letech, že tady noční linka bude i regionální vysílání. To si držme palce. No a ještě se zeptám, vy jste říkala, že máte, milujete papírové mapy.
2: Jakože
1: si listujete v Atlasu, jo?
2: Ano, já vyloženě tady mám ještě z určitého rádia, F1, tak tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já to mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa,
1: jo,
2: tam prostě na mapách a skutečně to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
1: Na druhou stranu dávám tip.
2: To mapy, a nebo teda dopisy.
1: Uh-huh.
2: A i když teda dopisy dneska už napíšu.
1: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
2: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
1: A zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to
2: já
1: dělá?
2: Já píšu ráda, ale do diáře.
1: No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo, Já nevím, jestli to znáte.
2: Ano?
1: Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, polský Štětin si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View.
2: No, to,
1: jo.
2: To umím, ale já to příliš nevyužívám.
1: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
2: To je úžasná věc.
1: To je jako fajn, že můžete si chodit kdekoliv po světě.
2: Milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Váltu, protože já bych potřebovala ochladit.
1: No.
2: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani
1: spát. Mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť, to by zase byl opačný extrém, no uvidíme.
2: Ale víte co, já jsem se v Baltu koupala a tam byly tenkrát
1: medúzy.
2: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta. Mm-hmm. A já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři. Já jsem prostě otužila. Takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a v podobě deště.
1: No, na jižní Moravě teď se ho užijí v dalších hodinách, tak ať
2: no,
1: se vám to tam schladí.
2: No, tam v té strážnici a tam ten jich prostě, co musí být utrpení.
1: Dobrou, naslyšenou.
2: Dobrou noc,
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravíme na Královéhradecko, paní Marii. Buďte vítána v noční lince na téma internet. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Myslela jsem si, že nezavolám, ale když teď jsem poslouchala tyhle poslední, tak ty tak pěkně mluvili, tak jsem říkala, že se jenom ozvu. Jenom řeknu tolik, že já jako pamatuju ještě, když jsme svítili petrolejkama, pak tu slávu, když začala elektrika a měli jsme první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny tyhle mladý, ale mně stačí mobil.
0: A máte chytrý mobil?
1: A rádio. Prosím?
0: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
1: Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různé hry a všechno možné. A teďka, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
0: tablety.
1: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem zapravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedi mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
0: Rozumím.
1: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
0: No,
1: pane,
0: to jste
1: Novák,
0: udělala.
1: Jste myslím pan Novák, já nevím.
0: Ano, jsem, myslím, že jo.
1: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
0: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
1: Ano,
0: spolupracujeme.
1: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože při televizi taky málo těch stanic, který jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není velmi, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím. Byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
0: Rozumím.
1: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
0: Ne, vůbec.
1: Aby se dostali ještě další.
0: Však
1: k tomu.
0: Mluvíme spolu 3 minutky, to je,
1: no,
0: řekl bych, podprůměr.
1: No a poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11. hodinou, a pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
0: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
1: No, dostala.
0: Dostala.
1: To víte, že jo.
0: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jen, že teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
1: Tak vám moc děkuju a mějte se moc hezky.
0: Dobrou.
1: Hrozně ráda vás poslouchám.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

0: Tak ještě hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svita: v počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna, taky netuším. Pak je to pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma: používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy: dobrý večer, píši vám jen díky internetu, jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně země koule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčnu, tak musím volat vnuka. Bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať tam napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál, napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl, jo, napsal nám posluchaček František: dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač využívám každý den. Pak napsal pan Michal: internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací a mám s tím ven, ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva: dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače, do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, následovali notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voiceover a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili dvojčata, 2 chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost. A tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Petr Bende, tady u nás v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte i v půl jedné. Jedna minuta k tomu, jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tomu moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tomu třeba počasí na, tady na tom internetu najít si. Ježíš, to je... Já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o půl desáté u nás začne pršet. Podívej se, jak to jde. Tady to je. No tak půl desáté, 10 hodin. Teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo? Říkají,
1: to je zaručené, ale bohužel... Vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde, chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zas nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako, plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekři.
0: Jo,
1: to,
0: nebo ty podvody pozor, různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc tamto, dávejte pozor, tam neklikejte, takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech. Tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, třeba... co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten radar, ne, na tom internetu.
1: Ano, jenomže ten radar opravdu ukazuje a vidíte to, jak to jde pomalu, jak to... Já jsem tady od Krnova, jako Moravskoslezský kraj, že jo, a v sobotu u nás byl... Každý rok se pořádá už asi sedmý rok sjezd motorkářů, jo. Takže to bylo taky. Bude krásně, až večer přijdou bouřky a to. No a ihle v pět hodin začalo lít, párkrát zabouřilo, takže...
0: No jo, ty bouřky z tepla, ono se jako dá předpovědět, kde přibližně, ale to ještě asi dlouho nedokážeme spočítat, nebo odborníci, kde se taková bouřka z tepla vytvoří. No to najednou to jádro tam vznikne, vidíte, když na to koukáte na tom internetu a najednou se zvětší z ničeho nic. A je to tam.
1: A je to někde u sousedu, že
0: no,
1: jo?
0: Proto
1: tak jako vůbec se nedívám tady na, tu, na to počasí, na ty radary, protože je to pak, spadne to někde jinde, spadne to u nás.
0: No ale takže... zase když jde třeba ta frontální oblačnost s bouřkami a přehaňkami, tak tam je to docela spolehlivé, no když se to fakt jako sune ve velkém.
1: No tak říkám, dneska o půl... Jsme seděli na té terase, o půl desáté bude pršet, dívej se, jak to tady jde. Já říkám, ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny

0: už obloha jasná a ani kapka nic.
1: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy. Tam bude...
0: No to ještě daleko od Ostravy, jako Krnov, to je ještě...
1: Jo. A myslím to...
0: Opava Krnov,
1: jo. Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické okénko, mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
0: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné, možná dobré ráno a ať se daří.
1: Dobrou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Jan je teď u nás v noční lince na téma internet. Vítejte tady u nás.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já miluji internety. Já bych chtěl říct, že jsem s ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to není jak dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherné, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct, já jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
0: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
1: Ano. To
0: člověk čekal.
1: To dneska to je jich těch 7 a to tům, co si stahuje, nevím, to vždycky s tím přijde, to je strašné. To on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím. Je to hrůza. To dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
0: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti sejména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, všechny posluchače noční linky.
0: Ano.
1: A asi k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga. Je to horší jak alkohol, holismus a pozávislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte po tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš teď jako spíš bazarový věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: Jak se říká, ano.
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli někdo takový je, že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Mm-hmm. Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. A stačí vám data?
1: Nebo... Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platím si dost peněz, takže to mě nějaký docela omezuje. Já mám neomezený volání, SMSky a internet. No. To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtělo poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: Dobrá, zkusím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky všechny posluchače zdravím a hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linko udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer.
1: Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost se myslím, že ničemu neškodí a že je v pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No, to děkujeme za pochvalu. No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mě smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Mm-hmm. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na občetně pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horký, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už vím, které kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáte tam, dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou má, prostě, tak. Že na sebe
2: ano,
1: vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano. Jo. Se mi líbí a tak si můžeme o tom všechno povykládat, co je. A moc se mi to líbí. Teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi jsou ochotní, když potřebuji radu, stát, je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak studovat.
1: Jo.
2: Ale se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor Ovoděj mě to vyřizoval a říkal, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říkal, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo na spíje, já už jsem měla požádaný, kdo který klázní, tam jsem měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, jsem byla ze srdcem. Tak
1: no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý, jenomže oni to za týden poslali, že to není schválený, že tam něco doplnit. Tak mě volal, že ať to doplníme o nějakou zprávu další. Já jsem ten den, mě to poslali z nemocnice, tu zprávu přímo panu doktorovi, ten to poslal do pojišťovny, druhý den to bylo schválený.
1: Paní Zdeno, děkujeme za dobré zprávy,
2: ještě,
1: s kterými jste se rozloučila.
2: Pošta,
1: já se omlouvám, paní Zdeno, ale už musíme končit, protože
2: to
1: jedna hodina je na spadnutí.
2: Oni mi to poslali z pojišťovny až za týden a to má doplnit, a už jsem všechno měla hotový.
1: Takže dobré zkušenosti s internetem. Děkujeme, ano. Paní Zdeno, přejeme dobrou noc, klidnou noc.
2: Mám taky.
1: Ať se
2: taky
1: daří. Nashledanou.
2: Aby se dařilo nám, to je důležité.
1: Bezva.
2: Nashledanou.
1: No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: mami.
1: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
2: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich se mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klobrci, hulákal Buřt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Buřt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na polích skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Buřt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Buřta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti, hajzot... Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta, ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskusi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká.
V tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehral, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a psí štěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
Pak se ujistili, že nestratili třídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsy kus křídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovenské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od Brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic, vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáků naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, proboha Janku, jak se to mohlo stát, sakra,
0: ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí.
1: To je Souška!
0: Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal.
1: Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle.
0: Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez úplně.

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal, zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhl košili. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim dovolů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebe obětovat.

jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v Lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla. Prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hejl Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbýt musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněs si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Tuhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své skázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo, není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenské armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyved Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a především. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdyby ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech ho bejt, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
7: Neviděl nás nikdo?
6: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísili úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
6: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
4: Někdo jim to musel říct.
7: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
7: A co ve čtvrtek?
6: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
7: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
7: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
7: Ten dostane.
6: Ten to schytá.
2: A potom pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
7: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
6: Jo, dobře jsi věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
7: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
7: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
6: To je on!
3: Pověsit ho za nohy!
6: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
7: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
6: Jasně! Uřežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
6: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
7: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
10: Jakoby to ani děti nebyly.
9: Však já mu to spočítám.
11: Toho našeho táta taky vyplatí.
12: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, Jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení?
7: Už jsou tady.
12: Koukejme za domů.
11: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
12: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
6: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
12: Však ty rozvážeš, počkej!
3: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
12: Ty se do toho nepleť!
6: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky, a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
5: Cinkale!
6: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
5: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
6: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
6: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
7: Fakt?
6: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že se máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
7: Tak budeme mít smůlu.
6: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
7: Cože?
6: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
7: Vy jste jim?
11: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
7: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
11: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. A ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
7: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
11: A co vy? Dostali jste nářez?
7: Člověče, ti nám dali.
6: Hrůza. Radši ani nemluvit.
3: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
7: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
7: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky tak hloupí jako oni.

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.